přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual Quartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila čtyřicítku a přitvrdila k folkroku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňuchal.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu, ale na scéně velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí, pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven. Brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každý tvůj den může být poslední právě. Ty nikdy nemůžeš říct, blížím se teprve k půlce, život je všechno a nic. Stačí dát správnej směr kulce.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech. A to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert Druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
1: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takovej, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A
0: pak už
1: se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo? A v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strejček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strejček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strejček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strejček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě se tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlen.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte to, teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do Lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne, hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o Strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako stařej, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jakože se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se právě tolerovalo?
5: Ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly
0: to... To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no,
0: se
5: ne, říct. Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no. Dobře. Tak někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Neděli.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem. By
5: I s tím
0: byli.
5: Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ano. ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku mnohadílný. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem v mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší jsi. Tam, dobře. Ale do některých místností posedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučovala.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
3: Krásný
4: den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou... Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Mm-hmm. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyli, že jsi tak mladý.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod naslyšenou. Takže Milan Neděla. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: To je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka, brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci osmího jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte, polepte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost, beru to, beru. To je hra ohrodná.
10: Vážně?
9: To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte roz, ukamžit, podívejte.
10: Kde jsem to přestal, pojď, Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou, ano, a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala dál.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandový. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mm-hmm, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak je všechno propojeno. Ne, jak je všechno propojeno, ta slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já na Wericha pouštíme. No, ne. Anekdoty. No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je co? No, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví: pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes něj na kluka a ukáže přes ulici a praví: naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B. Ano. Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych se chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně, ano. Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den.
7: Dobrý.

0: Odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
1: Děkuji.
0: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
1: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
2: Děkujeme.
0: Tak, uvidíme.
1: Ano, uvidíme,
2: kdo bude žádat
1: uslyšíme.
2: O horní končetinu. Díky moc, dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
3: Tady Karel Vyvary, Kolonáda, Ačko,
1: je.
3: Prosím.
2: Kolonáda, volí Ačko, no. Děkujeme.
1: Děkujeme, mějte se krásně.
2: Kateřina ožila u těch Karlových varů, je.
1: No, byť, no, tak.
2: Jela by do lázní.
1: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
2: Do Mariánek nebo do Františkových?
1: Do Františkových.
2: No prosím, tak za Františkem možná.
1: Ano.
2: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v humoriádě a přál bych si Bčko.
2: My vám děkujeme krásně.
1: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
2: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
1: No.
2: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
1: Opravdu.
2: Žádost o ruku začíná právě teď.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
6: Ale.
5: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
6: No, to myslíte, že mám holku, která cí kalendář? O co, že ji žádáte?
5: O ruku, prosím.
6: A co já s tím mám společnýho?
5: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
6: No, to aspoň doufám.
5: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
6: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle bude ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
5: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
6: Jo.
5: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
6: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
5: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
6: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
5: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou.
6: Jako s Máňou, víš?
5: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
7: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
6: Aha.
5: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
6: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
5: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
7: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Když jí zůstali na krku 2 děti.
5: Je 2 děti?
6: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
5: Promiňte, nemáte trochu vody?
7: Jen si poslušte.
8: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to začala žádost o ruku.
1: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
2: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
1: Než
2: a tak dále. No, prostě
1: ne,
2: naši,
1: ne,
2: kolegové,
1: nebo to
2: naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
1: Byli báječní.
2: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta jména se mi pletou
1: no,
2: v tom horku.
1: Ale já jsem si ji taky hrála.
2: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
1: A nebo B.
2: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou anebo pro Jitku Mulavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Mulavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Mulavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli. Jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Který máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo, a jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil, zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru, chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: K návštěva prýmá rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou poentu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla naším
3: hostem. Svěží léto, mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Meteorologové včera v Česku naměřili rekordních více než 40 stupňů. V Liberci začala obnova tržního náměstí. Zoologická zahrada připravuje slonici Balu na převoz do Velké Británie. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Na většině měřících stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů bylo i v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také v Rokycanech. Rekordní teploty hlásilo 114 z celkem 171 stanic, které měří déle než 30 let. Extrémní horko bude v Česku i zítra. O víkendu by se mělo mírně ochladit. Na začátku příštího týdne ale teploty podle předpovědi znovu stoupnou. V Liberci začala rekonstrukce tržního náměstí. Historický prostor v centru města před plaveckým bazénem je zchátralý. Přestavba má vyjít na zhruba 73 milionů korun a potrvá přes rok. Stavba bude rozdělená na etapy. Vnitřek náměstí bude mít prostor pro odpočinek a vodní prvky. Přestavbou by se také měla sklidnit doprava v centru města na nejvýtíženějších tazích, říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie, takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou novou pastýřskou.
0: Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci si mohli všimnout lodního kontejneru ve sloním výběhu. Slonici Balu čekají poslední týdny v liberecké zahradě. Na konci léta ji chovatelé převezou do nového domova ve Velké Británii. Pečovatelé se proto rozhodli ji na cestu připravit, vysvětluje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
3: Sloni jsou citlivá zvířata a jakákoliv změna pro ně může být stresující, proto jsme s předstihem několika týdnů umístili do výběhu lodní kontejner, aby si Bala na tento nový prostor zvykla, nebála se ho a naučila se do něj postupně sama vstupovat.
0: Španělská vláda pošle několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů, informoval o tom španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské enklávy, respektive exklávy, za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali nebo přešli více než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Podle starosty Ceuty, který žádal vládu o pomoc, jsou tam teď přeplněná přijímací centra pro uprchlíky.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 33 až 37 stupňů, na horách to bude 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Omezení potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Den, na který možná mnoho z vás čekalo, nejen tedy závěr července 31. v kalendáři, ale také závěr pracovního týdne. Je tu pátek 4 minuty po 5. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás tedy do tohoto dne zdraví Martin Kolín. Nás ve vysílání už za okamžik čeká další pozitivní zpráva a v tomto případě to bude cesta na Frýdlant, neboť zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje právě ve Frýdlantu začala stavět novou základnu. My jsme se tedy na místě byli podívat také a společně s reportéry jsme pro vás zmapovali, jak to tedy momentálně vypadá a kdy by mohlo být potenciálně hotovo. Tak nejen příjemný poslech, ale hlavně úspěšný závěr pracovního týdne.

0: I s ohledem na to, jaké počasí si v tomto týdnu v Libereckém kraji užíváme, tak píseň skutečně tematická. Helena Vondráčková a je tady léto. Skutečně, léto si užíváme a užíváme si i páteční dobré ráno. 11 minut po 5. hodině. Zdravotničtí záchranáři ve Friedlandu budou mít novou moderní výjezdovou základnu. Vznikne na konci Fignerovy ulice vedle nemocnice. Dvoupodlažní budova za 108 milionů korun nabídne záchranářům kvalitní pracovní prostředí i prostor na regeneraci. Záchranáře ve Friedlandu aktuálně nejvíc trápí vozový park.
1: Ty garáže jsou venku na dvoře, takže vlastně musíme přejít dvůr, parkoviště a přejít do sanitního vozu.
2: Popisuje zdravotnický záchranář a mluvčí Michal Georgiev.
1: Samozřejmě ty garáže nejsou tak velké, kde by se dalo v té garáži právě celou sanitu otevřít, udělat veškerý ten harmonogram a teď harmonogramem například myslím to, že celou sanitu musíme umít jak sanitní prostory, vytáhnout nosítka ven, vytáhnout veškerý materiál, udělat tu dezinfekci a samozřejmě zase to vrátit zase zpět. Na to opravdu potřebujeme ten prostor a potřebujeme to zázemí, ve kterém to můžeme dělat.
2: V těsném sousedství nemocnice ve Fignerově ulici pro ně vznikne nová dvoupodlažní budova. Budou tam lékařské pokoje, šatny, sociální zařízení, denní místnosti s kuchyňkou, školící místnost a garáže. Pokračuje ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Velkou výhodou vlastně té nové budovy bude, že vlastně všecko bude v jednom unikátním objektu. To znamená, že suchou nohou vlastně z denní místnosti vstoupíme rovnou do vozidla, což v současné době musíme jít venkem. Počítáme s tím, že to výrazně zkrátí naši akční dobu na výjezd.
2: I z toho důvodu potřebují záchranáři kvalitní a moderní pracovní prostředí, ale také místo na odpočinek. V Libereckém kraji je před dokončením integrované výjezdové centrum v Turnově. Další stavby základen se plánují, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My chceme ještě v letošním roce zahájit stavbu v Semilech, tam se teď dokončují potřebné přípravné projektové práce. Máme memorandum s Novým Borem. A co se týká Liberce, předpokládáme, že administrativní prostory ředitelství, vlastně obslužní personál by využíval v budoucnosti právě prostory ve Skoexportu.
2: Asi nejhorší podmínky v kraji mají záchranáři na základně v Liberci v Husově ulici. Kraj teď pro novou libereckou základnu hledá prostory. Frýdlantská základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Z Frýdlantu Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě dnes si budeme moci užívat léto v plné parádě, ráno a dopoledne očekáváme ještě jasno až polojasno, pravda, odpoledne se ale bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru a také večer se místy vyskytnou přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na horách 28 až 31 stupňů, k tomu slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek opět vysoká, tedy na trojce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 9 minut před 17:30 přejeme příjemný poslech, popřejeme hlavně dobré ráno a společně se samozřejmě v tomto čase díváme nejen k víkendu, ale i k odpoledním hodinám, konkrétně po dnešní 13. opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, tentokrát o takzvaném stresovém hormonu kortizol.
1: Veselý den vám přejeme.
2: A s pevným zdravím.
1: Je tu léto, slunce pálí a hřeje víc než jindy. Tak si budeme povídat o jeho účincích a vlivu na naše zdraví, ne? Prostě probereme vaše nepříjemnosti ze sluníčka.
2: Jestli se vám někdy točí na sluníčku hlava, míváte mdloby, máte ze sluníčka vyrážku, bolí vás ta hlava, lítá vám z ní tlak. Jestli vás slunce v létě trápí, tak nám napište nebo zavolejte.
1: Probereme s vámi všechny obtíže, které zaznamenáváte víc na sluníčku.
3: Možná ta horka nesnášíte příliš dobře, dělá se vám špatně a snažíte se jim vyhnout. V čem vám horka dělají problém? Nebojte se na to zeptat.
1: Třeba je to banalita, ale možná známka něčeho vážnějšího.
2: Své dotazy na účinky sluníčka a obtíže, které na něm máte, můžete paní doktorce poslat předem v psané formě díky formuláři, který najdete na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Nebo mi zavolejte na záznamník s číslem 221 553 770. Opakuji raději ještě jednou telefon 221 553 770.
2: Nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Rádi vám poradíme, pomůžeme a snad i uklidníme.
1: Těšíme se na vás už dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině a reprízu naší poradny uslyšíte také dnes po 20. hodině.
2: Dnešní téma je obtíže ze slunce.
4: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dalších zprávách se společně s Miroslavem Holubcem vydáme zjistit, jak v Turnově pokročila stavba nové hasičské zbrojnice.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česko se i dnes potýká s rekordními vedry. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku jim hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice. Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V Turnově pokračuje stavba nové hasičské zbrojnice v části Vesecko. Stavbaři dokončili základovou desku a inženýrské sítě. Budují také první nosné sloupy a napojení na silnici. Práce mají skončit na jaře příštího roku. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Oproti prvním třem měsícům roku se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,4%. Jablonečtí fotbalisté si zahrají třetí předkolo konferenční ligy. Chorvatský Varaždín porazili po úvodní porážce 2-3 na jeho hřišti v domácí odvetě 2-0. Dalším soupeřem Jablonce bude příští týden ve čtvrtek lotyšský tým RFS Riga. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena Jiráskova ulice. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi zprávy Miroslava Holubce. Zdravíme vás u poslechu a zdravíme vás také do závěru pracovního týdne. Včera jsme si připomínali krásné kulaté výročí. Bylo to totiž 60 let od toho, co byl položen základní kámen jedné velmi známé kulturní památky. Napovím, že jde o kombinaci hotelu, restaurace a také telekomunikačního vysílače a myslím si, že jste jistě poznali, že řeč momentálně o Dominantě Liberce na Ještědu. Víc si ale společně řekneme k tomuto výročí také za okamžik v další reportáži. Dobrého rána!

0: Nebe nad hlavou, o kterém nám zpívalo skupina Olympic, možná by to šlo aplikovat i pro náš další, tedy v tomto momentě lehkou zastávku, pozastavení a také téma. Přece jen hotel a vysílač na Ještědu patří mezi nejikoničtější budovy v České republice. Karel Hubáček za jeho návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu. Budova se otevřela v roce 1973. Základní kámen byl ale položený o 7 let dřív, a to 30. července roku 1966, tedy před 60 lety.
1: Tady teda to je ono, před asi s nějakým servisním vchodem, tak je tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
2: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
1: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
2: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
1: Koukám, obdivujete tady ty plastiky skleněné.
2: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
1: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, no, které byly vlastně designované všechno jenom sem.
2: A masakr tam.
1: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu. Už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost ten dům, to mi pověste.
3: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
1: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
3: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
1: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo. Nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještěd 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
3: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kilo.
1: Ukažte.
3: No to jo, to není moc. No.
1: Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou v Severočeském muzeu dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
4: Všem objevům ještě není konec.
1: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
4: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
1: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem Ještědu je odnedávna Liberecký kraj, který stavbu koupil od Českých radiokomunikací. Jak by měl Ještěd v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
5: Ten cíl je uvést Ještěd zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
1: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům, například na bezbariérovost. Z Ještědu Jiří Jelínek, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách očekáváme dnes v Libereckém kraji jasno až polojasno. Odpoledne se ale bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru se místy vyskytnou i přehánky nebo bouřky. 33 až 37 stupňů, to jsou dnešní denní maxima. Na horách naměříme mezi 28 až 31 stupni. Biometeorologická předpověď ale vysoká na trojce a počítáme dnes se slabým proměnlivým větrem.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 48 minut a za námi píseň Petra Muka Láska tě spoutá a datum 31. července. Asi se nenajde nikdo, kdo by neznal italsko-francouzskou komediální filmovou sérii o četnících s Louisem Dufinem v hlavní roli. Věřili byste, že první četník ze Saint-Tropez měl premiéru 9. září 1964 a francouzský herec a komik Louis Dufiné, který se až v 50 letech stal filmovou hvězdou v celoevropském měřítku, by právě dnes oslavil 112. narozeniny. Televizní diváky umí rozesmát dodnes a spousta fanoušků četníků navštívilo muzeum četnictva právě ve francouzském Saint-Tropez, tedy místo, ve kterém byla skutečná četnická stanice a kde se všech 6 filmů od četníka ze Saint-Tropez až po četníka a četnice natáčelo.
1: Dobrý den, sestřičko, prosím vás, sestřičko, mě stojí auto tamhle o kousek dál. Nebyla byste tak moc hodná. Děkuji moc krát.
2: Vy se synu modlíte?
1: Ano, prosím pána Boha, aby nás radšil ochránit.
2: Ano, nevyspytatelné jsou cesty, páně. A tu naši zná jen on.
1: To rád slyším.
2: Vede nás a my ho můžeme následovat s očima zavázanýma.
1: To ano, ale teď raději otevřte, protože jedeme do zatáčky.
2: Takový četník je svým způsobem vlastně také pastýř, že?
1: To je.
2: Já jen doufám, že jste náležitě schovývavý k chybám druhých.
1: Vždycky nejsem, ale teď toho, jak se patří, lituju. Pozor, pozor!
2: Náš pán káže milovat blížního svého jako sebe sama.
1: No jistě.
2: A to je to nejhlavnější, chce tady před ním stanout ve stavu milosti. Víte to, synu?
1: Vím, sestřičko. Ano, slečno. Pozor, štěrk!
2: Povídal?
1: Povídal jsem, že je tu štěrk, sestřičko.
2: Oh, já jsem trochu krátkozraka. Matka představená si mě proto pořád dobírá.
1: Pane, nalejme si! Bože můj. Bože můj, lítuji, že jsem se proti tobě prohřešil.
2: Umíte z paměti modlitbu pro zbuzení lítosti? O to je báječné.
1: Bože, jsi nekonečně dobrý. A mé hříchy tě zraňují, jsem, jak je to dám?
2: Jsem nyní pevně odhodlán, že s pomocí tvé milosti
1: a lásky
2: nebudu již nikdy více řešit a budu činit pokání.
1: Tak amen. Řídíte jako ďábel? Neměla jste nikdy žádný malér?
2: Řídím dobré od včerejška. Pochválen pan Ježíš Kristus.
1: Až na věky, amen.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami. Nafta v Česku dál zdražuje. Policie hledá muže, který v Jablonci napadl nejméně dvě ženy. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Libereckém kraji i na dalších místech Česka dál platí výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem, v oblasti Českolipska velmi silnou. Výstrahy platí do nedělní půlnoci. Na Českolipsku hrozí i riziko požárů, doplňuje Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
0: Nafta v Česku za týden zdražila o více než 1,5 koruny. Litr teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléře za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Dvě ženy v Jablonci nad Nisou policii ohlásily napadení dosud neznámým mužem. Obě události se staly v uplynulých dvou týdnech v části Mšeno. Ani jedna napadená neutrpěla žádné fyzické zranění. Podezřelému je mezi 20 a 30 lety a je vysoký asi 180 cm. Jakékoliv informace o pachateli přijme linka 158, říká mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.
3: Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásili také.
0: Palestinské radikální hnutí Hamas prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Sport. Česká cyklistka Barbora Bukovská je juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod kontinentálního šampionátu ve Švýcarsku tak navázala na loňské stříbro v této neolympijské disciplíně.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 33 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 6. hodině 31. července v kalendáři. Nejen to tedy znamená závěr pracovního týdne, ale také závěr první poloviny letních prázdnin. Červenec tedy už se pomalu překlápí do srpna, srpen zároveň odstartuje víkend, ke kterému my se postupně přiblížíme, a jedna z víkendových záležitostí by klidně mohla být plavba na lodi. A proto my se skutečně vydáme na břeh Labe, kde čeští a saští ministři představili projekt plánované výstavby plavebního stupně Děčín. Co to tedy znamená v praxi a co by to znamenalo případně pro nás nebo například pro nákladní dopravu, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži pátečního Dobrého rána. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: jste v závěru pracovního týdne ještě hledali kousek energie na to zvládnout pátek 31. července, myslím si, s Václavem Neckářem jsme ji ve vysílání Českého rozhlasu Liberec doručili, a to 10 minut po 6. hodině. Připomeňme, vláda ve středu představila upravený projekt plavebního stupně Děčín. Podle ministrů má stavba zvednout hladinu Labe zhruba o 3,5 metru a zlepšit podmínky pro lodní dopravu. Výjít má na téměř 9 miliard korun. Se zahájením výstavby stát počítá v roce 2029.
1: My máme spočítaný, že dneska ten marketingový potenciál je, že 345 dní bude splav na Labe. Ale jestli budeme mít léta v takovýchto sériích, tak možná to nebude 345, ale bude 250. Ale i když to bude 250, tak je to třikrát tolik, jako máme dnes.
2: Vysvětluje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů ale splavnost není jedinou výhodou výstavby.
3: Yes, pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data, již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
2: Ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů představil hlavní změny oproti původnímu návrhu.
3: Jedním z největších opatření environmentálních je takzvaná kompenzace bahnitých náplav, které vlastně jsou ohrožené vzdutím plavebního stupně Děčín, a kde byl vlastně definován významný dopad na životní prostředí. Máme studii na to, že tyto bahnité náplavy lze kombinovat mimo vzdutí, a to je vlastně, co je i v tom nové. Jinak máme velkoryse koncipovaný rybí přechod, vlastně tam budou 3 rybí přechody.
2: Večer pak ředitelství vodních cest uspořádalo v Děčíně veřejnou debatu o projektu. Na názor jsem se zeptala i lidí, kteří na ní dorazili.
4: Jako bývalý student lodní školy v Děčíně, která byla jediná v Československu, jsem pro plavbu a plavba u nás se otevře jedině díky novému jezu. Všichni absolventi jsme utekli na Rýn.
2: Ne všichni ale sdíleli stejný pohled jako pan Petr.
5: Já si myslím, že není tam prokázaný žádný ekonomický dopad, je tam újma na životním prostředí a vlastně ta vodní doprava tady v severních Čechách nebo na Labi už neexistuje.
2: Řekl mi pan Miroslav. Podle Fojtů debata vyjasnila část sporných bodů a v diskuzích s veřejností budou pokračovat i nadále. Z Děčínska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních a také dopoledních hodinách ještě očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Léto nám tedy bude pokračovat, myslím si, dnes se všemi aspekty. Odpoledne se totiž bude vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru následně místy také přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty ale pěkně letní, 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 28 až 31 stupni a k tomu hlášený slabý proměnlivý vítr. Ten v bouřkách bude přechodně zesilovat.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5 a 9 hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Končí první prázdninový měsíc červenec, máme 31. a svátek dneska slaví Ignác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biron. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.

0: S jakými omezeními musí počítat řidiči na silnici s číslem 35 Turnova na Liberec? Ne, to se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Stovky firem se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. Ředitelství silnic a dálnic v noci na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety 30. července 1966 byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Německo během dneška a víkendu očekává velké kolony na dálnicích. Podle tamního automotoklubu to souvisí s tím, že v Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny, v dalších spolkových zemích naopak končí. Tenista Jakub Menčík skončil na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. S domácím Američanem Nakashimou prohrál 1-2 na sety. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32. Dobré ráno pokračuje a to hned po zprávách Miroslava Holubce. Zdravíme vás tedy u něj, zdravíme vás do pátku 31. července. Můžeme zamířit také trochu na internet, kde už před lety koloval, myslím si, celkem trefný vtip, kdy se baví pár a žena na muže tam jednoduše vyřkne prosbu, aby jí vzal někam, kde je draho, kde se bude cítit dobře, muž se na ní podívá a odvětí, že jí vezme na benzínovou stanici. Řekl bych, že to platí i dodnes, my se ostatně na benzínovou stanici vydáme společně s dětmi před 7 hodinou a k tomu připomeneme poměrně zajímavé výročí. Co konkrétně, to se ve vysílání dozvíte. Do té doby ale stihneme společně probrat také další aktuality libereckého kraje a to už za okamžik. A hned po zprávách nabídneme v tomto momentě duo Petr Kotwald, Stanislav Ložek a s nimi píseň V pohodě. Dobré ráno!

0: Nebal bych se Řeku lásky nazvat jako ikonickou píseň Marie Rotrové, ostatně ta nám dozněla 9 minut po půl sedmé v ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno a dobrý poslech přejeme také ze studia Českého rozhlasu Liberec a společně se budeme moci podívat opět do libereckého kraje a pozastavit se u také dalších aktualit a zajímavostí. Ku příkladu můžeme zamířit i na web Liberecké drbny, kde jsme našli, myslím si, celkem zajímavou informaci pro milovníky libereckého kraje, přírody a také turistiky, neboť po více než 70 letech se budou moci lidé opět vydat na obří sud na Javorníku u Liberce, a to z toho důvodu, aby si užili výhled nejen na český raj, ale také na okolí z Hrozledny. Ta se tam totiž vrací, můžeme doplnit, že ta původní stála právě na Javorníku mezi lety 1899 a následně ji tedy v roce 1974 nakonec i opustil obří sud, ten tedy vyhořel. Samotná Rozhledna ta byla stržena po druhé světové válce a teď už se tedy opět vrací zpět. Zatím tedy ten odhad je takový, že by se měla Rozhledna zpřístupnit návštěvníkům v druhé polovině září. A to si myslím, že je příjemná zpráva. K tomu víme, že se nám blíží víkend, a tak můžeme zamířit i na web Malé skály. Právě tam jsme totiž objevili pozvánku na tradiční letní akci Parním vlkem českým rájem po celé prázdniny každou sobotu. Tedy i zítra se totiž můžete vydat na nostalgickou jízdu po Jablonecku a Semilsku. Ve vlaku je i vůz s občerstvením a také suvenýry s železniční tématikou a v Turnově a v Rovensku pod Troskami můžete zhlédnout představení prvního turnovského železničního loutkového divadla. Případně více informací, včetně jízdních řádů, najdete právě na stránkách Malé skály, odkud jsme tuto informaci čerpali.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S datem 31. července můžeme nastínit další letní den v Libereckém kraji. V ranních a dopoledních hodinách očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne se už ale začne vytvářet kupovitá oblačnost a k večeru následně očekáváme místy i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty opět letní, tady v podstatě navazujeme na včerejší den, 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách dnes 28 až 31 stupňů. Biometeorologická předpověď ale i dnes vysoká, to znamená na trojice. Dobrý poslech, dobrého rána vám přejeme i minutu po 6:45.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čaj už jsem vypil a to naše písničku už...

0: ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: 11 minut před 7 hodinou, myslím si, příjemné připomenutí aktuální situace, 31. července v kalendáři a před námi je víkend. Pokud vyrazíte na nějaký další výlet nebo například na dovolenou, asi naplníte nádrž ve svém autě po okraj. Dokázali byste ale tipnout, jak dlouho jsou s námi na světě benzínové pumpy, přístroj, který počítá odebraný benzín, poprvé patentovali ve Spojených státech v roce 1932. Ale benzínové stanice, kde se dal benzín koupit, samozřejmě existovaly už dávno předtím. V českých zemích se už v roce 1904 členové klubu motocyklistů nechali slyšet, že je potřeba vytvořit síť stanic, kde by si mohli doplnit palivo a odpočinout po jízdě. Ale ono to tak složité nebylo, protože při prvním sčítání aut v roce 1906 u nás jezdilo jen 73 aut a 228 motocyklů. Teď už ale s dětmi a Terezou Brázdovou rovnou do současnosti.
2: Co je benzínka?
3: Benzín je, že tím natankujou auta, nebo autobusy, nebo vlaky. Co třeba taky traktory.
2: A co je benzínová čerpací stanice?
3: To je, že tam čerpají benzín, aby mohly auta mět dost paliva.
2: A co je to ten benzín?
3: To auta tankujou benzín.
2: A za ten benzín se platí?
3: A jo, platí se.
2: A kolik?
3: 250. Ne, tisíce mi stovky a sami malé a sami tisícovky.
2: A není to nějaké drahé?
3: Ne, je to zdarma.
2: Zadarmo je benzín?
3: Jo.
2: A co ještě na té benzínce můžeme koupit?
3: Třeba nějaký pivo do auta.
2: Počkej, v autě se může pít pivo?
3: Ne. Když někdo zjedí, tak to ne. Jen,

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: V Semilech se dnes poprvé otevírá nový pump track. Hygienici nedoporučují koupání v Hamerském jezeře. V Českém Švýcarsku se dnes setkají strážci přírody. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami do 5 do 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Lidé v Semilech můžou dnes poprvé vyzkoušet nový pump track. Cyklistické hřiště pro starší děti vzniklo v místě starého koupaliště. Jsou tam různé herní prvky a zvlněné překážkové cesty. Náklady přesáhly 40 milionů korun.
2: Součástí projektu je skatepark, pump track, inline okruh a hřiště pro starší a mladší děti. Město se inspirovalo americkými skateparky, které vznikly na místo starých bazénů. Koupaliště je nevyužívané od roku 1998. Zprovoznění koupaliště je pro město nehospodárné. Místo něho možná postaví vnitřní bazén. Ze Semily Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Voda v Hamerském jezeře na Českolipsku není vhodná ke koupání. Kvalitu vody podle hygieniků zhoršily sinice. V současnosti je na 4. stupni 5-bodové škály, což znamená, že koupání tam představuje pro člověka zdravotní riziko. Hygienici koupání nezakazují, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Zhoršená zůstává podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci kvůli sinicím také voda Máchova jezera, která je od začátku sezóny na 3. stupni. Mírně zhoršená je voda na dalších 3 koupalištích v Libereckém kraji. Na 2. stupni hodnocení jsou rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé Nedamově na Českolipsku. Na dnešek připadá Mezinárodní den strážců přírody. K připomínce lidí, kteří zahynuli při ochraně přírody, se připojila i Správa Národního parku České Švýcarsko. Ta pořádá na louce u Dolského mlýna osvětovou akci pro veřejnost. Lidé se dozvědí zajímavosti z práce strážců a mohou si vyzkoušet své znalosti přírody, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
3: Tam budou třeba některé nástroje, které právě používají naši strážci k tomu, aby podchytili požáry v jejich raném stádiu. Takže tam bude nějaká ukázka hasičské techniky.
0: Akce končí v 15 hodin odpoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušne v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi. Prezident Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23 a dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protizdušnou obranu, nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak podle něj může zastavit tupou ruskou válku.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Hamru na jezeře na Českolipsku se v Liberecké ulici střetla 2 osobní auta. Nehodu na místě vyšetřuje policie, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý poslech, dobrého rána a k tomu vydařený pátek přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec také 4 minuty po 7 hodině. A se mi dáte za pravdu, pokud jste například včera v podvečerních hodinách přemýšleli nad poklidným programem, ideálně bez jakéhokoliv stresu, nervů nebo emocí, tak jste si asi nevybrali další kolo, v tomto momentě tedy spíše odvetu před kola konferenční ligy v Jablonci, která se tedy odehrála proti chorvatskému Varaždinu. Můžeme připomenout ještě před zápasem Jablonec nakonec doháněl jednogólové manko z prvního utkání v Chorvatsku. Potřeboval tedy zvítězit o gól a v případě, že jste na zápase byli, na závěr mi asi dáte za pravdu, že to nevypadalo úplně nadějně. Na druhé straně nakonec to dopadlo dobře. Jablonec tedy z druhého kola postoupil do třetího předkola konferenční ligy a my utkání společně za okamžik připomeneme také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Petr Novák se ptal, co je to láska ve stejnojmenné písni. Otázka, na kterou pravděpodobně nenajdeme odpověď. Je to takové dost subjektivní, ale člověk může milovat ledacos, ať už jde o jídlo, o někoho, anebo o něco, například o fotbal. A pokud milujete jablonecký fotbal, pravděpodobně jste včera nelitovali návštěvy na jablonecké střelnici. Mně osobně se tedy nejvíce líbil moment druhého poločasu, když na hlavní tribuně putoval poté z jedné strany na druhou majitel Jakub Střeštík, který nakonec skončil i v domácím kotli, aby nejen podporoval tedy svůj klub, ale zároveň aby společně s fanoušky fandil, mával vlajkami. To byl takový krásný ikonický moment, který za mě celý zápas podtrhl. Jen tedy doplňme, jablonečtí fotbalisté si zahrají třetí předkolo konferenční ligy. Chorvatský Varaždin porazili v domácí odvětě 2-0 a otočili tak nepříznivý stav z úvodního duelu, který tedy u Jaderského moře prohráli 2-3. Severočeši přitom museli během zápasu do chvilkového nedobrovolného oslabení.
1: Hrála se 62. minuta, Jablonec vedl 2-0 a postupový výsledek už mohl jen bránit. V tu chvíli z hrací plochy odcházel Jiří Sláma, který se podílel na obou brankách Severočechů, a u střídačky už čekal Antonín Růsek. Sudí Slámu vyzval, aby odchod z trávníku neprotahoval a obránce tak k postranní čáře ze středového kruhu doklusal. I přesto ale Růska čtvrtý rozhodčí do hry nepustil. Proč, vysvětluje jablonecký kouč Luboš Kozel.
2: Popravdě řečeno, já jsem to už ani moc nesledoval, protože jsem se něčemu věnoval, najednou vidím, že nesmí hrát, takže patrně bylo uplatněné pravidlo, že vlastně ten střídavší hráč musí do 10 vteřin vystřídat. A když se to nestihne, tak oni toho vystřídaného dají ven, ten nový musí minutu čekat. Takže já popravdě řečeno ani nevím, jak dlouho to trvalo, nebo prostě počas jsem se věnoval nějakým taktickým věcem. A samozřejmě jsem byl překvapený.
1: Mluvil Kozel o jednom z pravidel, která se osvědčila na nedávném mistrovství světa a taky teď můžou sudí využívat třeba i v evropských pohárech. Rozhodčí vedle kontroly délky střídání hlídají i hráče, aby neotáleli s autovým vhazováním, anebo golmany při rozehrávce.
2: Určitě přispívají tomu, že se víc hraje, to jako jednoznačně. Samozřejmě zase to posuzování někdy je tolerantnější, někdy míň, jako takže jako jsou to věci, které by měly sloužit ku fotbalu, jako ku prospěchu fotbalu, ku prospěchu hry, aby bylo víc čistého času hry, takže já s ním jako víceméně souhlasím, ale samozřejmě bylo by důležité, aby se to uplatňovalo na všechny stejně a ve všech případech podobně. No.
1: Doufá Kozel, že budou sudí ve zmíněných situacích nejen v evropských pohárech rozhodovat spravedlivě. Jablonecký trenér si to znovu bude moct ověřit v neděli, kdy se Severočeši v šancelize představí na hřišti Pardubic. Úvodní duel třetího předkola konferenční ligy proti týmu RFS Riga je pak čeká příští čtvrtek na domácím stadionu. Odvetu odehrají o týden později v Lotyšsku a pokud znovu dvojutkání zvládnou, bude je od účasti v základní fázi soutěže dělit jen jeden soupeř. Z Jablonce Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Milovníci léta si pravděpodobně i dnes užijí plánované počasí, minimálně tedy to predikované meteorology. Ráno a dopoledne ještě očekáváme polojasnou až jasnou oblohu. Odpoledne už se ale bude vytvářet kupovitá oblačnost, k večeru následně místy i přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na horách dnes 28 až 31 stupňů. Hlášený máme slabý proměnlivý vítr, ten bude v bouřkách přechodně zasilovat. I s takovým počasím dnes tedy lepší počítat v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Z jakého důvodu se bude uzavírat Kamenná ulice v Jablonci, to se dozvíte už za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lék tamoxifen na rakovinu prsu se v nejbližších dnech do lékáren nedostane. Českému rozhlasu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pro část žen je přitom nenahraditelný. Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V Česku je ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu. Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V Turnově pokračuje stavba nové hasičské zbrojnice v části Vesecko. Stavbaři dokončili základovou desku a inženýrské sítě. Budují také první nosné sloupy a napojení na silnici. Práce mají skončit na jaře příštího roku. V Hronově začíná už 96. ročník festivalu ochotnického divadla Jirásku v Hronov. Kromě divadelních představení nabídne také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím. Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Příštím roce tak bude Rusko mimo jiné chybět na mistrovství světa mužů, a to kvůli pokračující válce na Ukrajině. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7 hodin 32 minut a během pátečního dobrého rána, to zní velmi příjemné, páteční, k tomu tedy 31. července, přejeme příjemný poslech a společně se budeme moci v následujících 30 minutách vydat také k hořicím. Po celý tento týden, totiž právě v Bílém lomu u svatého Josefa, mu probíhá a stále pokračuje sochařské sympózium, tradiční setkání absolventů Fakulty architektury Pražského českého vysokého učení, je přístupné ale i všem kolegům. A co pro ně je právě na místě připraveno, na to se společně podíváme před 8 hodinou. Do té doby stihneme probrat nejen další zajímavosti libereckého kraje, ale také výhled meteorologů, a to nejen na dnešek, ale i na nadcházející víkend.

0: Tady informace z Malé Skály, právě tam jsme totiž našli upozornění hlavně pro místní obyvatele i projíždějící řidiče. Celý příští týden, to znamená od pondělí 3. do neděle 9. srpna, bude totiž uzavřená silnice 3/28/216, a to v úseku osady Libentiny a Prosíčka, kde bude probíhat celoplošná rekonstrukce povrchu komunikace. Celé zdůvodnění případně najdete také na stránkách Malé Skály, odtud my jsme informaci čerpali.
1: Český rozhlas Liberec. Rád.

0: počasí.
1: Slibovali jsme telefonát meteorologům a tradiční čas, ten nám k tomu samozřejmě napomohl, proto bych chtěl ve vysílání přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu pana Jana Hrubého. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, začneme asi tím, o čem jsme se v podstatě i včera bavili, a to jsou výstrahy. Včera to tedy bylo na vysoké teploty. Pokračuje ta výstraha i v průběhu tedy pátku?
2: Je to tak, vlastně aktuálně a v Libereckém kraji máme výstrahy na požáry a dále na silnou a velmi silnou zátěž teplem, a ta velmi silná zátěž, a ta se týká jenom Českolipska, a potom máme i na vysoké teploty, a na Českolipsku jsou to velmi vysoké teploty, a teď nevím, jestli jsem říkal na požáry výstrahu.
1: A požáry jste zmiňoval, ano, s tím tedy bude rozhodně lepší počítat, a na druhé straně to Českolipsko, dobře, že zaznělo i tedy ta výstraha v rámci toho tepla. Můžeme na to tedy navázat, vzhledem k tomu, že pokračuje ta výstraha, znamená to, že i dnes se tedy můžeme připravit na vysoké teploty. Můžete to tedy jenom zkonkretizovat, jak to dnes v Libereckém kraji bude vypadat?
2: Je to tak, i dneska bude velmi horko, a vlastně ty odpolední teploty očekáváme od 33 až do 36 stupňů Celsia. Na Českolipsku tam může být ještě o stupeň více, až do 37 stupňů Celsia, a teplo bude i na horách, tam vlastně očekáváme od 28 až do 31 stupně, a na obloze očekáváme, že by ještě ráno a dopoledne mělo být jasno nebo skoro jasno, ale odpoledne se nám začne vytvářet oblačnost, a na večer a taky večer očekáváme, že by se místy měly vyskytnout přehánky a nebo i bouře.

0: energie.
1: Tak myslím si tedy, Bousky, to bude trochu zvrat. Během toho od středy to vypadalo jako klasické léto jenom za doprovodu sluníčka. Teď se nám to tedy trochu naruší. Zároveň budou ty bouřky pokračovat i během víkendu, ať už během soboty nebo neděle?
0: A vypadá to, že ty bouřky vlastně se mohou i v noci objevit a i během zítřka, ale ještě bych chtěl říct, že když se vyskytnou bouřky, tak očekáváme, že by tam měl zasilovat vítr, a když se navážu, jak bude dále, ještě v noci, tak vlastně v noci očekáváme hodně oblačnosti a vyskytnou se přehánky, déšť a místy i bouřky, a ty by mohly být ojediněle i silné, a ráno bychom naměřili od 20 do 17 stupňů a zítra tam vlastně očekáváme, že by mělo být ráno, že by teda mohla být i zmenšená oblačnost, ale během dne vlastně očekáváme nějaké oblačno. A co se týče srážek, tak ty by se nám měly vyskytnout zítra na většině území, a to ve formě přeháněk a místy i bouřek, ale večer by srážky a oblačnost měly ubývat a zítra se nám lehce ochladí, a to na 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Tak rozhodně se nebudeme nudit nejen během dneška, ale také během víkendu. Informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Jan Hrubý. Díky moc za to, přejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozorovat zrod kamenné sochy den po dni, od prvního úderu dláta až po slavnostní vernisáž. Takový zážitek nabízí po celý týden sochařské sympózium v bývalém pískovcovém lomu u svatého Josefa poblíž Hořic. Pod dohledem akademické sochařky Eleny Jilemnické tu pracuje skupina hobby sochařů a pozorovat je může zblízka každý, kdo jde právě okolo. Tato tradice se v Hořicích udržuje už více než 20 let.
1: Koupila jsem si kámen na sochu, která se jmenuje Zlost, protože jsem měla potřebu tu zlost ze sebe dostat, tak jsem s ní vedla takový rozhovory vnitřní a ona říkala, že chce sochu. Tak jsem si koupila kámen na tu zlost, no a teď se snažím jí dostat z toho kamene.
2: Mluví o svém budoucím díle jedna z účastnic, výtvarnice Barbora Vočková. Cinkání nejen jejího dláta se tento týden ozývá pískovcovým lomem. Kameny určené k sochání pochází převážně z Ostroměře. Někteří účastníci si však přivezou kameny své nebo ho najdou na místě, jako se to podařilo výtvarníkovi a animátorovi Marku Bergerovi.
3: I loni se mi podařilo tady najít kámen, který už rovnou měl, jako jsem se na něj podíval a hned už mi tam ten tvar něco připomínal. V tomhle případě to je vlastně kvádr, který měl ulomený jeden roh a ten chybějící roh dole na základně mi evokoval, když jsem to postavil jakoby tou masivnější částí navrch, tak se mi zdálo, že jakoby ten kámen kráčel.
4: Mám ambici
3: to prorazit tak, vlastně ve dvou místech skrz.
4: Což se líbí, že umí vystihnout ta, pohyby,
5: to bych nedělal.
3: Ne? Tak naznačit aspoň, jako basrelief.
5: Jako basrelief, anebo...
3: Nebo ta ryba může mít ploutev, která splní...
5: Uvidíte, jak to bude, aby pak to nebylo rozdrobený, ta forma.
2: Každý den mohou své vznikající dílo konzultovat s Eleny Jilemnickou. Právě její osobnost všechny účastníky spojuje.
5: Podle prostě svých schopností a možností udělají nějakou sochu, kterou si navrhnou, že jo, aby byla schopná do pískovce, aby to mělo ty tvary kameny, že jo, pro kámen musí být taková jako lapidárnější, jednodušší forma, takže tady vlastně se do toho vciťují, do toho kamene, a chtějí prostě podle svého návrhu vytvořit nějaké svoje dílo.
2: Sympozium tradičně zakončuje vernisáž, na které může každý promluvit o svém díle. Vzniklé sochy se pak přidají k těm z předešlých let a budou zdobit zahrady svých autorů. Z Hořic Karolína Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Rekordní teploty včera překročily 40 stupňů. V Liberci začala obnova tržního náměstí. Liberecká zoo připravuje slonici Balu na převoz do Velké Británie. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Na většině měřících stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové odpoledne naměřili 40,1 stupně, uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Přes 39 stupňů bylo i v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také v Rokycanech. Rekordní teploty hlásilo 114 celkem 171 stanic, které měří déle než 30 let. Extrémní horko bude v Česku i zítra. O víkendu by se mělo mírně ochladit, na začátku příštího týdne ale teploty podle předpovědi znovu stoupnou. V Liberci začala rekonstrukce tržního náměstí. Historický prostor v centru města před plaveckým bazénem je zchátralý. Přestavba má vyjít na zhruba 73 miliony korun a potrvá přes rok. Stavba bude rozdělená na etapy. Vnitřek náměstí bude mít prostor pro odpočinek a vodní prvky. Přestavbou by se také měla sklidnit doprava v centru města na nejvytíženějších tazích, říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie, takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou novou pastýřskou.
2: Návštěvníci zoologické zahrady v Liberci si mohli všimnout lodního kontejneru ve sloním výběhu. Slonici Balu čekají poslední týdny v liberecké zahradě. Na konci léta jí chovatelé převezou do nového domova ve Velké Británii. Pečovatelé se proto rozhodli ji na cestu připravit, vysvětluje mluvčí zoo Barbara Tesařová.
5: Sloni jsou citlivá zvířata a jakákoliv změna pro ně může být stresující, proto jsme s předstihem několika týdnů umístili do výběhu lodní kontejner, aby si Bala na tento nový prostor zvykla, nebála se ho a naučila se do něj postupně sama vstupovat.
2: Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 225 případů stalkingu, to je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalovaní z nebezpečného pronásledování. Stalking bývá spojený s dalšími trestnými činy, případně v některé vyústí. Sport. Jablonečtí fotbalisté si zahrají třetí předkolo konferenční ligy. Chorvatský Varaždín porazili po úvodní porážce 2-3 na jeho hřišti v domácí odvetě 2-0. Dalším soupeřem Jablonce bude příští týden ve čtvrtek lotyšský tým RFS Riga. Počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí nad 33 až 37 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena Jiráskova ulice. Uzavírka platí až do září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Závěr července 31. ten nám tady pokračuje i na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Zatím tedy v ranních hodinách 4 minuty po 8. Je to čas, kdy se vydáme do krajského města, do Liberce, kde pokračuje obnova parku okolo areálu Severočeského muzea. Jak konkrétně se to tedy letos projevuje na návštěvnosti? Na to odpovíme za okamžik a k tomu nás v druhé polovině následujícího vysílání tedy čeká i cesta do Smržovky, a to s připomenutím zítřejší potažmo víkendové akce. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a vydařený pátek. Martin Kolín.

0: Boty toulaví 12 minut po 8 hodině a kam nás v tomto čase zavedli? My jsme to avizovali hned tedy po 8 hodině. Je to aktuálně k Severočeskému muzeu v Liberci a právě v jeho okolí pokračuje obnova parku. Podle projektu by měla celkově trvat zhruba rok a půl, tedy do letošního prosince. Park a takzvané náměstíčko před muzeem se stylově částečně vrací k původnímu návrhu, který vypracoval rakouský architekt Camillo Zitte, a to na konci 19. století.
1: Pro samotné muzeum je minulost zdrojem poznání, takže když jsme začali připravovat projekt na tu revitalizaci muzejního parku, tak jsme vycházeli nějaké historické ikonografie a tu úplně nejstarší už asi nikdo nepamatuje z toho počátku 19. století a k ní se vracíme.
2: Přibližuje ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
1: Aktuálně tady řešíme, že máme prostě takzvanou zasakovací dlažbu, kdy naprší, tak ta voda krásně zasákne mezi těma kostkama, ale to zase má své limity. Když tady pustíte na to těžký popelářský vůz, tak vám tu dlažbu zničí.
2: I proto je park navržený v původním stylu, doplněný o praktické moderní prvky. Jedním z nich bude třeba malá říčka před budovou muzea.
1: Už v tom 19. století navrhovali fontány, vodní prvky, bude taková klidová zóna.
3: Z druhé strany muzea, v té zadní části, kam lidé následně budou moci si chodit odpočinout do parku, tak tady vidíme trochu skrytý příkop, kam vedou schody, a ten je věnovaný studentům technické univerzity.
1: A je to vlastně nová atypická scéna, spousta Liberčanů. Myslím si, že tenhle prostor nezná a není úplně malý. Doufáme, že se z toho stane mini scéna pro studenty Fakulty umění a architektury. Říká se tomu vlastně jako site specific umění.
2: Jak dlouho už se park a náměstí okolo Severočeského muzea opravuje?
1: Tak začali jsme někdy v červnu loňského roku. Od února letošního roku probíhají ty hlavní zemní práce, to odbourání toho schodiště. A to už teď v podstatě máme hotovo a probíhá ta finální úprava povrchů. Musíme počkat do podzimu. Zima, aby tady probíhaly ty výsadby. Na přelomu listopadu, prosince letošního roku bychom měli být hotovi.
2: Jak celková oprava ovlivnila návštěvnost muzea?
1: Překvapivě máme lepší návštěvnost než loni. Vůbec jako návštěvnost neklesá.
2: Podle ředitele Křížka projekt počítá taky s původními keři rododendronů. Kvůli opravě je museli odborníci přesadit z přední části parku do té za muzeem. Celkovou opravu financuje Liberecký kraj. Náklady činí necelých 44 milionů korun. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a také dopoledních hodinách očekáváme v Libereckém kraji jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne se ale vytvoří také krupovitá oblačnost a k večeru se mohou místy vyskytnout přehánky a také bouřky. Nejvyšší denní teploty ale pěkně letní 33 až 37 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 28 až 31 stupni. K tomu hlášený slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
3: Život je šat.

0: Lenka Filipová z písní Ať žije show, řekl bych pro nás momentálně ve vysílání relativně tematická věc. 8 hodin 22 minut a show tu si budeme moci užívat během víkendu. Minimálně tedy v tomto směru můžeme jenom upřesnit. Sobota a neděle totiž bude v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce po roce opět patřit tankovým dnům. Tradiční prázdninová akce se během soboty a neděle tedy vrací a nejen o programu se ve vysílání budeme bavit s hlavním organizátorem, a to Karlem Janouškem, kterého teď tedy zdravím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Já jenom doplním hned tedy z úvodu, s Karlem se patrně známe, proto si během rozhovoru budeme tykat, a hned tedy první otázka na tebe. Tankové dny v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce. V případě, že někdo akci nezná, co si pod tím můžou posluchači představit?
1: Ano, Martine, vaše akce Tankové dny ve Smržovce je taková již tradiční, je to tradiční vyvrcholení sezóny a v areálu muzea ve Smržovce lidé mohou zažít třeba jízdu tankem, taktéž tam máme výstavu ručních zbraní, samozřejmě klasická prohlídka muzea k tomu taktéž patří, budou tam i různé dobové vojenské tábory a takový vrchol té akce bude určitě bitevní ukázka.
0: U té bitevní ukázky můžeme asi zůstat, co během ní návštěvníci uvidí, a já klidně můžu zmínit minulý rok, kdy jsme si měli možnost bitevní ukázku také užívat, tak jaké téma jste pro ten letošní ročník vybrali?
1: Letošní rok nabídne velice dynamickou bojovou ukázku, které se zúčastní i několik tanků, například tank T-4 a bude tam i replika německého tanku Tiger, a což teda napovídá, že se střetne německá armáda se sovětskou armádou, které teda ještě bude pomáhat polská obrněná brigáda. A jedná se tedy o bitvu o Bautzen, tedy česky bitva o Budyšín, což byla jedna taková z posledních velkých bitev vůbec druhé světové války v Evropě.
0: Tak na ukázku se rozhodně těším, tedy minimálně za sebe. Zároveň jsme mluvili o tom, že celý víkend bude jednoduše ve Smržovce tankům patřit. Akce tedy potrvá od soboty do neděle. Kdyby někdo mohl přijet pouze na jeden den, ať už teda na sobotu nebo na neděli, je to problém? Přijde případně o něco?
1: Určitě ne. Tady je nutné zdůraznit, že program tankových dnů je identický pro oba víkendové dny, takže můžete přijet, jak se vám to hodí, v sobotu nebo v neděli a určitě o nic nepřijdete.
0: To je rozhodně praktická informace a jenom tedy závěrem pro tebe možnost, my jsme o tom mluvili, je to tedy víkendová akce, ale samozřejmě na závěr můžeš celou událost připomenout a samozřejmě posluchače pozvat.
1: Ano, rád bych tímto teda pozval všechny milovníky vojenské historie a nejen ty na naší akci Tankové dny, které se konají tento víkend v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce, což je teda nedaleko u Jablonce nad Nisou, a můžete se těšit na tanky, různá vozidla, jízdy tankem, bitevní ukázku a mnoho dalšího.
0: Já jenom doplním tedy hlavní organizátor tankových dnů v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce, Karel Janoušek, nám tedy přiblížil víkendovou akci. My rozhodně děkujeme za pozvání, důležité přání, hlavně ať se akce vydaří, ať vyjde počasí, a já za sebe se tedy rozhodně budu o víkendu těšit. Karle, měj se krásně, přeji krásné ráno, zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji za pozvání.

0: případě, že se dnes chystáte na dovolenou, tak za okamžik s Miroslavem Holubcem upozorníme, na co si dát při cestě problém.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Stovky firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Ředitelství silnic a dálnic v noci na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Hotel a vysílač na Ještědu oslavil výročí. Před 60 lety 30. července 1966 byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček za návrh získal jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Německo během dneška a víkendu očekává velké kolony na dálnicích. Podle tamního automotoklubu to souvisí s tím, že v Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny, v dalších spolkových zemích naopak už končí. Česká cyklistka Barbora Bukovská je juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod kontinentálního šampionátu ve Švýcarsku tak navázala na loňské stříbro. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32. Přejeme dobré ráno, to nám tedy pokračuje ještě závěrečnou půl hodinou na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Po zprávách Miroslava Holubce se můžeme pozastavit u, myslím si, typického koníčku, typického tedy pro člověka, neboť každý z nás, minimálně tedy já rozhodně mám co sbírat, ať už jde o gramofonové desky, anebo sportovní relikvie. Jen na druhé straně každý sbírá něco trochu jiného. Někdo sbírá známky, někdo chodí sbírat houby, borůvky, ať už je to cokoliv, člověka to jednoduše baví. A potom je tady muž, který sbíral kovy a řekněme, momentálně se dostal i do hledáčku policie, která hledá tohoto sběrače taky. To bude ostatně i téma krimi příběhu, který ve vysílání nabídneme za okamžik. Dobrý poslech a dobré ráno.
3: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

piano. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucovský šípky najmou

0: Když dva dělají totéž, není to totéž, to je svatá pravda. A když tohle přísloví zmíním v souvislosti s našimi krimi příběhy, je na snadě, že se ti dva nejspíš budou nacházet na opačné straně zákona. Více nám k tématu poví Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy. Asi každý, kdo se narodil před rokem 1980, zažil ve škole soutěž ve sběru. Sbíralo se toho hodně, jednak různé byliny a jednak sběrné suroviny. Většina dětí plenila domácí zásoby starého papíru, rudé právo se tehdy tisklo ve velkorysém formátu, a ti šťastnější prolézali různé smeťáky a hledali tam kovové odpadky. Vše se pak hodilo na kárku, odvezlo do sběrny, kde tatínkové vyinkasovali peníze na pivo a děti dostali lístek s potvrzením, kolik toho dokázali sehnat. A když něčí tatínek dělal na dráze a povedlo se mu odvést do sběrny starou lokomotivu, jeho děcko pak soutěž ve sběru vyhrálo. Dnes už takové soutěže nejsou ani tak oblíbené, ani povinné. Dnes chodí do sběru lidé, kteří si tak vydělávají na živobytí, případně na nějaké to přilepšení k podpoře nebo k bezdomovectví. A jelikož klasických smeťáků jako za starých dob už dnes moc nenajdete, berou někteří lidé takový sběr, abych tak řekl, ber kde ber. A to i v případech, kdy je nějaký kov součástí nemovitosti, jako třeba okapy, části oplocení a tak podobně. A nebo je jinou součástí veřejného prostoru, bronzové sochy nebo třeba pamětní desky. Jedna taková bronzová pamětní deska ještě donedávna zdobila pomník bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví v parku generála Mrázka v Jablonci nad Nisou. A proto je dnešní krimi příběh věnován především pracovníkům výkupen kovů. Pokud by vám někdo nabízel k výkupu bronzovou desku s výše uvedeným nápisem, vězte, že vám hrozí podezření z trestného činu. Nevím, školy nemám, ale myslím, že se to jmenuje legalizace výnosů z trestné činnosti. Tak na to dejte pozor a když tak dejte vědět policii.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nejvyšší teploty dnes očekáváme mezi 33 až 37 stupni. Na horách naměříme mezi 28 až 31 stupni Celsia a v ranních a také dopoledních hodinách nás bude doprovázet jasná až polojasná obloha. Odpoledne už se ale bude vytvářet kupovitá oblačnost a také k večeru budou místy hlášené přehánky nebo bouřky. Případně slabý proměnlivý vítr k tomu v bouřkách bude přechodně zesilovat a biometeorologická předpověď v pátek na trojce na nejvyšším stupni zátěže.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Lásko, vítej, jak zpívá Hana Zagorová, a to 10 minut před 9. hodinou, a jak čas napovídá, znamená to tedy v závěru pátečního dobrého rána. Zároveň je to poslední ranní vysílání v červenci roku 2026. Zítra začíná srpen, druhá polovina letních prázdnin, a už za 10 minut začíná páteční dopoledne pod ještědem. I dnes se můžete těšit na kolegyni Ivetu Kalátovou, a důležitý čas, který je potřeba připomenout, to je 9 hodin a 45 minut. To totiž bude pokračovat i letní pořad, kterým vás opět bude provázet kolega Pavel Kudrna, tedy zámecké léto. Tak nejen, že se dozvíte něco o zámcích, ale i dnes budete mít možnost soutěžit. Příjemný poslech, vydařený den a užitý víkend od mikrofonu přeje Martin Kolín. Nechci.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami. Nafta v Česku dál zdražuje. Policie hledá muže, který v Jablonci napadl nejméně dvě ženy. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno, s bouřkami a teplotami až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V Libereckém kraji i na dalších místech Česka dál platí výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem, v oblasti Českolipska velmi silnou. Výstrahy platí do nedělní půlnoci. Na Českolipsku hrozí i riziko požárů, doplňuje Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
2: Nafta v Česku za týden zdražila o více než 1,5 koruny. Litr teď stojí v průměru 43 koruny a 90 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 vzrostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléře za litr. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Dvě ženy v Jablonci nad Nisou policii ohlásily napadení dosud neznámým mužem. Obě události se staly v uplynulých dvou týdnech v části Mšeno. Ani jedna napadená neutrpěla žádné fyzické zranění. Podezřelému je mezi 20 a 30 lety a je vysoký asi 180 cm. Jakékoliv informace o pachateli přijme linka 158, říká mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.
4: Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásili také.
2: Palestinské radikální hnutí Hamas prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá. Sport. Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. S domácím Američanem Nakashimu prohrál 1-2 na sety.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů Celsia, na horách to bude 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Opatrně dnes jeďte po silnici 1/14 mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem. Až do 14. hodiny tam budou opravovat vodorovné dopravní značení. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Šťastnou cestu, bezpečný návrat a také hezký poslech Českého rozhlasu Liberec. Teď už krátce po 9. hodině to vám přeje Iveta Kalátová. Před námi je další hodně horký den. No, nemusíme chodit daleko, nebo vlastně jo, do roku 1994, kdy v pražském Klementinu naměřili 36 stupňů Celsia. Tak pokud zůstanete s námi, tak na vás čekají nejenom hezké písničky, ale také vás čeká řada informací a pozvánky za kulturou. Třeba vás budeme zvát na festival Jelen Fest anebo na festival Spojení. Ale to má čas, nejprve zavítáme na tržní náměstí, protože parčík pro rekreaci a bezpečnější dopravní řešení přinese přestavba tržního náměstí v Liberci. Stavbaři si v těchto dnech přibírají staveniště. Jak bude toto náměstí vypadat a co tam bude nového, to si povíme už za chvíli. A nezapomeňte také na zámecké léto, které začíná v pravidelném čase ve 9:45. Tak ať se vám dnes 31. července dobře daří a hezky poslouchá.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, my se teď trochu přemístíme v místě, podíváme se na Tržní náměstí. V Liberci totiž začíná přestavba tohoto náměstí. Magistrát ho chce víc přizpůsobit pěším, lidé tam budou moct trávit volný čas a změní se také dopravní situace. Detaily ale už má i redaktorka Johana Tománková, kterou zdravím ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Současnou podobu dostalo Tržní náměstí v 80. letech spolu se stavbou bazénu. Podle magistrátu je současné řešení už nevhodné. Od té doby je totiž mnohem hustší doprava a na křižovatkách okolo trojúhelníkového náměstí jsou ročně desítky nehod. Pomoc nové podobě Tržního náměstí by měla také ulice Nová Pastýřská, která má sloužit jako obchvat Šaldova náměstí a náměstí doktora Edvarda Beneše.
0: A teď jaké změny budou v dopravě?
1: Bude jich několik. Přestavbou by se měla sklidnit doprava v centru města na nejvytíženějších tazích, jak říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie, takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou Novou Pastýřskou.
1: Změní se třeba nebezpečná křižovatka z Ruské do Budyšínské ulice. Výjezd z Tržního náměstí bude posunutý směrem do Šamánkovy. V Budyšínské u bazénu, kde je jedna z nejvytíženějších křižovatek v Liberci, přibudou semafory. V okolí Parčíku bude možné jezdit pouze 20-kilometrovou rychlostí a stane se z něho takzvaná sdílená zóna. Ubude 12 parkovacích míst na vnitřní straně trojúhelníku. V okolí ale jsou možnosti, kde zaparkovat, například právě ve zmíněné Nové Pastýřské.
0: My už víme, že na Tržním náměstí má být malý park. Můžeš nám ho popsat, jak bude vypadat?
1: Ano, vnitřní prostor teď už zchátralého místa bude takzvaná sluneční louka, bude tam mnohem víc zeleně a ploch k sezení. Stavbaři také doplní vodní prvek a přibudou tam také nové stromy. Proměna má přinést především větší komfort pro lidi, nezmizí ani historická a architektonicky významná zastávka. Bude na okraji blíž k Šamánkově ulici. Přestavba vyjde na 73 milionů korun a potrvá přes rok. Magistrát na ní chce získat dotace.
0: V Liberci tedy začíná přestavba Tržního náměstí. Podrobnosti nám přinesla redaktorka Johana Tománková. Děkujeme a naslyšenou. Hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je to fajn, že jste s námi i dnes v pátek 31. července. No, nějak rychle nám to utíká. Je tady pátek, znamená to, že nás čeká také pochoutkový rok. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. My si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, jak už víte, nedělají je oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat záhorácký závitek z vepřového plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí, tedy druhý nejlepší recept roku 2023. Šéf kuchař Jaroslav Sapík. Ten už si od rána chystal suroviny. Patrik Rozehnal se ho zeptal, jestli ho ještě někdo kontroluje.
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.

0: Tak to víš, někdy bych to zkusil na kuchařině Nekerik, no ale to je dneska už trestný čin, takže...
1: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo...
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
1: Čeká nás výtečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
2: Pomalé.
3: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
0: Ale malé, Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Lána hlačeka na to a zabrzdí.
3: Ach jo.
4: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Letní prázdniny jsou v půlce. Končí první prázdninový měsíc červenec. Máme 31. A svátek dneska slaví Ignác. To znamená zlatiny, zapálený pro věc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. Před 4 lety zabil americký dron v bytě v centru Kábulu šéfa Al-Kaidy Aymana Zawahriho.
6: United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
5: Prezident Biden oznámil výsledek akce.
6: Justice has been delivered. And this terrorist leader is no more.
5: Terorista si vyšel brzy ráno místního času na balkon a tam ho našli dvě střely Hellfire. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biro. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Slunečné léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr vylosu jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnu je až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrand. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černín-Schudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Kdy hledáme signál?
1: No, Marek ztracený má pravdu, já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho, pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo. No, nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martině z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Máte tak trochu štěstí v neštěstí, mě líto paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, že taky. Jsem byla náhradník, pán nevěděla, taky mě to vypadlo.
1: Jenomže vy jste byla náhradník, to, ale paní Lucie měla soutěžit. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku, je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská, za B. Anna Eleonora z Valdštejnu, za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... Říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic. Mm-mm. Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši pětku do losovacího osudí a půjdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, jsou tam ještě pan Jiří z Mikovic, pan Martin z Lomničky, paní Jana ze Žďáru nad Sázavou a paní Monika z Družce. Tak jdeme na to. A teď to bude vypadat, ne, vypadá to výborně, já už jsem se lekl, je to paní Jana Marková, Žďár nad Sázavou, moc gratuluju. Tak to je taková novinka, my budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu, vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné, rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě, a to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Přestavba tržního náměstí v Liberci přinese změny v dopravě. Hygienici nedoporučují koupání v Hamerském jezeře. V Českém Švýcarsku se dnes setkají strážci přírody. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami až 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Změny v dopravě přinese v Liberci přestavba tržního náměstí. Vznikne tam sdílená zóna pro pěší i řidiče a ubude 12 parkovacích míst. Na křižovatce s Burišínskou a Durychovou ulicí budou semafory. Přestavba náměstí má přinést větší bezpečnost pěších i řidičů. Problematická je například křižovatka s Rumiancevovou a Budyšínskou ulicí, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
3: Dneska, když najíždíte, tak vlastně nevidíte vůbec přes rok toho baráku na ten přechod. Takže to se celý posouvá, odsouvá a ten výjezd z toho parkoviště je posunutý vlastně do Šamánkovy ulice. To znamená, rušíme ty interiéry, takový ten výjezd, který vlastně nikdo neví, jak má kdy vyjíždět.
2: Voda v Hamerském jezeře na Českolipsku není vhodná ke koupání. Kvalitu vody podle hygieniků zhoršily sinice. V současnosti je na 4. stupni 5-bodové škály, což znamená, že koupání tam představuje pro člověka zdravotní riziko. Zhoršená zůstává podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci kvůli sinicím také voda Máchova jezera, která je od začátku sezóny na 3. stupni. Na 2. stupni hodnocení jsou aktuálně rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji a Zákupech a Dubé Nedamově na Českolipsku. Na dnešek připadá Mezinárodní den strážců přírody. K připomínce lidí, kteří zahynuli při ochraně přírody, se připojila i správa Národního parku České Švýcarsko. Ta pořádá na louce u Dolského mlýna osvětovou akci pro veřejnost. Lidé se dozvědí zajímavosti z práce strážců a mohou si vyzkoušet své znalosti přírody, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
4: Tam budou třeba některé nástroje, které právě používají naši strážci k tomu, aby podchytili požáry v jejich raném stádiu. Takže tam bude nějaká ukázka hasičské techniky.
2: Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů, na horách to bude 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve stráži pod Ralském na Českolipsku se v Máchově ulici střetlo osobní auto s cyklistou a na silnici číslo 291 u Nového města pod Smrkem se nákladní auto střetlo se třemi osobními auty. Havarovaná vozidla tvoří překážku na vozovce, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už máme 4 minuty po 10. hodině a já už jsem ráda, že vás můžu přivítat v pokračování pátečního dopoledne pod Ještědem. Také jste při zprávách o počasí, které si pro vás připravil Miroslav Holubec, vzpomněli na lidi, kteří mají zaměstnání, ve kterém bohužel musí trávit svůj čas venku, někdy i na přímém slunci. Tak jsou to třeba i dělníci na stavbách, ale můžeme zmínit třeba skláře nebo profesionální řidiče. Tyto i další profese se teď připravují právě na tropická vedra. Na jaké úlevy mají nárok a jak se jim snaží zaměstnavatelé usnadnit práci, tak to si povíme už za chvíli. Ale krátce před 10:30 už nás čeká příjemné osvěžení, protože náš regionální stopař Patrik Fischer se nám v seriálu Týdne přihlásí z koupaliště a z kempu Sedmihorky, tak se máte určitě na co těšit. Pěkný poslech.

0: Je tady s vámi i nadále páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak zdá se, že poslední červencový den nám opět dnes pořádně zatopí, protože jsme to slyšeli i ve zprávách. Rtuť teploměru by se měla dostat hodně přes 30 stupňů Celsia. Tak pro někoho, kdo se chystá k vodě, to může být poměrně dobrá zpráva, ovšem pro ostatní to může představovat komplikace. Řeč je třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi nebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové minerální nápoje a třeba na finisherech máme i lední pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba víme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odboru. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, v 60. letech se v Československu jezdilo nejčastěji do tuzemských rekreačních oblastí, jako třeba bylo Máchovo jezero, Lipno, Slapy, Vranovská přehrada, Český ráj. Také byly oblíbené chaty, stanování ROH z ciziny, také nebo do ciziny jsme jezdili třeba k Balatonu, v Maďarsku, do Bulharska, k Černému moři, nebo do tehdejší NDR. No a my si teď také uděláme malý výlet.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Je to jasné, po celý tento týden mapujeme kempy a koupaliště s naším regionálním stopařem Patrikem Fischerem, kterého už teď vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne opět z Českého ráje, tentokrát ale od rybníka Bažantníka, to znamená z kempu v Sedmihorkách, kde kromě návštěvníků je se mnou i vedoucí recepce Zuzana Pampelová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak my jsme se bavili ještě před vstupem a říkala jste, že slavíte jedno takové docela zajímavé jubileum, tak jaké?
3: Letošní rok náš kemp oslaví 65 let svého působení. Takže máme půlkulaté výročí.
2: Pojďme už k tomu kempu jako takovému. Samozřejmě první věc, která lidi zajímá, jaké možnosti ubytování tady v Sedmihorkách najdou?
3: Tak my máme velice pestré ubytování, spoustu možností. Začnu velkými chatami typu Karina a Flora, ty jsou sedmimístné, je tam sociální zařízení, vybavená kuchyňka, pak tu máme mobilní domky, které mají také svoji kuchyňku a sociální zařízení, ty jsou až pro 8 osob. Pak tady máme spoustu malých chatiček, které jsou pro 2, 3 nebo i 4 osoby. I tyto chatičky mají vytápění, takže my fungujeme celý rok. Není tam teda sociální zařízení, ale je tam možnost si zapnout topení, je tam malá lednička a jsou všechny chatičky vybavené lůžkovinami. Jinak tady je samozřejmě možné přijet s karavanem, s vlastním stanem, je tu možnost spát pod širákem, v hamace, máme to i 2 tipy a stany s podsadou.
2: Zároveň často určitě jezdí rodiny s dětmi, ostatně když se trošku tady rozhledneme, tak těch dětí je tu celkem dost. A určitě pro ty rodiny je zajímavé taky to, jaké další možnosti tady jsou nějakého toho vyžití v kempu, aby se zabavili děti ve volném čase. Tak co všechno tady máte?
3: Tak my jsme opravdu zaměření na rodiny s dětmi, každoročně i vyhráváme v soutěži Kemp roku, umisťujeme se na prvních příčkách, tak doufáme, že tak bude i letos. Krom vlastně krásné přírody v okolí kempu je tady možnost koupání, právě jak jste zmiňoval v rybníku Bažantník, máme tady prázdninové letní programy, je tady přímo v areálu hned u recepce dětská herna Mlín, kde jsou velké tobogány, skluzavky, je tam i občerstvení, kavárnička, je tady několik dětských hřišť, kde si můžou hrát jak malí, tak i velcí. A máme tady pingpongové stoly, je tu možnost si zahrát minigolf. A máme i v rámci letní sezóny koutek s tvořivými dílničkami na malé klubovně. Je tu možnost zahrát si i beach volejbal, půjčit si sportovní potřeby na recepci v okénku infocentra. Je toho tady spousta.
2: Přesně tak, jak říkáte, skoro hned by si šel hrát. Ale přece jenom občas někdo chce vyrazit třeba i na výlet mimo kemp. Mimochodem, vy jste zmiňovala, že jste celkem vášnivá turistka, dokonce vedete programy turistiky. Tak kam tady v okolí byste nalákala? Kam třeba s lidmi vychodíte a kde to máte ráda?
3: Tak já to mám ráda tady všude v Českém ráji, ale naši hosté, pokud vůbec se dostanou z kempu, protože náš program tady je opravdu nabitý o prázdninách, tak nejčastější cesta, nejčastější jejich kroky jsou na hrad Valdštejn a na zámek Hrubá skála. Tomu my říkáme tady takový místní zlatý trouhelník. Vrací se pak přes lázně Sedmihorky, mají možnost využít několika turistických tras, cyklů, klotrás, můžou jít po pramené Angorově stezce, a dá se jít i quest hledačka přímo tady, která startuje u nás v kempu, dětská naučná lesní stezka, která taky vede tady od nás z kempu a pak, když absolvují tento vlastně v podstatě první seznamovací výlet tady s Hrubokalským skalním městem a turistickými cíly v okolí, tak pak se vydávají dál na třeba Trosky, na další místa, kdo má rád, někdo vyrazí do skal, někdo na rozhledny, na zámky, na hrady, Český ráj, toho má spoustu co nabídnout. Já pak dávám tipy na výlety těm, kteří už tady jezdí k nám třeba 15 let do kempu, za to jsme rádi a chtějí se dostat někam, kde ještě to tak neznají, tak pak ty tipy pro ně mám taky.
2: Láká nejenom do Českého ráje vedoucí recepce autokempu Sedmihorky Zuzana Pampelová.
0: Vůbec se nedivím, že se právě do kempu Sedmihorky lidé rádi vracejí, však také už funguje od roku 1961. Tak ať se i nadále dobře daří. Tolik náš regionální stopař Patrik Fischer. Děkujeme za takové příjemné letní prázdninové naladění a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
2: Já se na vás těším zase odpoledne. Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Ano, těžko si představit jeden jediný den bez hudby. Zpíval nám i o tom Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, což takhle zajít na dobrou muziku do Vratislavic 1. srpna. První srpnovou sobotu má zastávku v Liberci ve Vratislavickém zámeckém parku rodinný festival Jelen Fest. Areál se otevírá v 15 hodin a čeká vás zábava až do 23 hodin. Pro změnu festival spojení vás čeká také

0: že nás čeká spotřebitelský rádce. Do spotřebitelského servisu nám dnes píšete, protože vás překvapila cena za odeslání zásilky.
1: Pan Marcel si objednal přes e-shop drobnou součástku v hodnotě necelých 100 korun. Součástka se mu nehodila, proto ji chtěl vrátit, ale zarazilo ho, že poštovné bylo vyšší než ona součástka, tudíž by ho zajímalo, co v takových případech dělat. Pane posluchači, vzhledem ke stoupajícím cenám poštovného nelze dělat bohužel nic, než si takový nákup pořádně rozmyslet. Stejná rada platí pro nákup těžkých nebo rozběrných předmětů, se kterými je při vracení zpět zase obtížná manipulace.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 90. léta jsme si připomněli s písničkou Coco Jumbo, Mr. President ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak receptem našich babiček dnes bude puškvorcový likér s léčivými účinky na žaludeční potíže a Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření připomenou další využití puškvorce.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni našich babiček si připomeneme dnes trochu zapomenuté koření puškvorec obecný.
2: V lidovém prostředí se mu říkalo tatarák, kalmus, prsní kořen nebo svatá třtina. Ještě před stolety nechyběl téměř v žádné venkovské lékárnice a své nezastupitelné místo měl i v kuchyni. Jeho silně aromatický odenek se používal jako léčivá droga, koření i sladká pochoutka.
1: Puškvorec pochází z Asie, odkud se postupně šířil do Evropy. U nás domácněl především na březích rybníků, slepých ramen, řek a v mělkých mokřadech. Jeho dlouhé mečovité listy připomínají kosatec, ale jedlý je jenom odenek ukrytý v bahně. Po rozlomení má výraznou kořenitou vůni, podobnou vůni z kořice nebo zázvoru. Léčivé účinky puškvorce byly známé už ve starém Egyptě, kde byl ceněn jako přísada do léků i vonných mastí. Podobné úctě se těšil také ve staré Číně a Indii. Tam byl považován za rostlinu dodávající sílu, vitalitu a dlouhověkost. Do českých zemí se puškvorec dostal pravděpodobně během středověku. Lékař a botanik Pietro Andrea Mattioli doporučoval jeho kořen vařený ve víně nebo medovině při bolestech žaludku, nadýmání, nachlazení, dušnosti i potížích s játry. Podobně ho u nás používali lidoví léčitelé. Méně známé je ale využití puškvorce v kuchyni. Odenek se kandoval podobně jako zázvor nebo pomerančová kůra. Nakládal se do cukru. Téhle sladké pochoutce se říkalo puškvorcový chléb nebo rotule. V 19. století patřila k vyhledávaným dobrotám pražských cukrářů. Prodával se například na Žofíně nebo na Střeleckém ostrově. Ve své době byl dokonce oblíbenější než dnes kandovaný zázvor. Silně aromatický odenek měli v oblibě i naši dědečkové, kteří ho přidávali do likéru a bylních vín. Dodával jim výraznou kořenitou chuť a příjemnou vůni. Přidávalo se jen malé množství, protože ve větších dávkách získal nápoj palčivou až nahořklou příchuť.
2: A recept na něj dnes přidáme. Puškvorcový likér.
1: Budeme potřebovat 5 deka puškvorcového odenku, 5 deka hřebíčku, 1 litr domácí pálenky, 1 kilo cukru, 0,5 litr vody. Očištěný odenek nakrájíme na menší kousky, vložíme do větší zavařovací láhve, přidáme hřebíček, zalijeme 1 litrem pálenky a necháme louhovat za občasného protřepání asi týden. Z vody a cukru pak svaříme syrup a necháme vychladit. Vychladlý řádě smícháme s předsezeným výluhem a ještě na 10 dní necháme uležet. Získáme tak výborný likér s léčivými účinky nejen na žaludeční potíže.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

To byla hezká písnička, co říkáte. Karel z těch Beatles bylo víc, 6 minut před 11. hodinou. Čas nám docela příjemně utíká a určitě bude příjemně utíkat i po 11. hodině, protože budeme mít hodně zajímavé hosty. Budou to majitelé firmy Rooibos Company, SRO, Petra Monika Šimonovi. Budeme takzvaně ochutnávat Afriku, protože tito liberečtí manželé strávili léta v Jihoafrické republice. A tolik se jim tam zalíbilo, že tam tedy strávili nějaký čas. No a když se vrátili zpátky do Liberce, tak kousíček Afriky přivezli, a to díky nápoji Rooibos, o kterém se budeme povídat už za okamžik.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jablonečtí policisté dopadli pachatele dvou přepadení. V noci na sobotu bude uzavřená část hlavního tahu z turnova na Liberec. V Pasekách nad Jizerou dnes začínají hudební slavnosti. Dnes bude polojasno, odpoledne oblačno s bouřkami a teplotami do 37 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Jablonecká policie dopadla ve čtvrtek odpoledne v centru města násilníka, který ve Mšeně napadl dvě ženy. 42-letého muže dnes obvinili ze sexuálního útoku a znásilnění. V případě odsouzení mu hrozí až 10leté vězení. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová uvedla, že veřejnosti aktuálně žádné nebezpečí nehrozí a dodala, že stále nemohou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. Z tohoto důvodu stále platí výzva pro případné další napadené ženy, které s oznámením věci ještě váhají, aby se přihlásily také. Ředitelství silnic a dálnic v noci na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Bude jich celkem 24, říká mluvčí ředitelství Petra Drkulová.
2: Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice první třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
0: Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Rekonstrukce mostu začala v dubnu a skončit by měla začátkem října. Koncert čtveroročních dob italského hudebního skladatele Antonia Vivaldiho dnes zahájí hudební slavnosti v Pasekách nad Jizerou na Semilsku. Vystoupení začne v 19 hodin v tamním kostele svatého Václava. Kdo se posluchačům představí, říká sbormistr Jakub Waldmann.
3: Solistku máme vynikající Ludmilu Pavlovou, která je rodačka tady z Paky. Má za sebou veliké úspěchy a vybrala si k sobě výborný hudebníky. Dali jsme jim pracovní název Vivaldi Ensemble.
0: V neděli budou pasecké hudební slavnosti pokračovat slavnostní mší svatou Wolfganga Amadea Mozarta. Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Vzdušné údery podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters s odkazem na telegramové kanály uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Na prostory největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od začátku tohoto měsíce. Kyjev firmu zařadil na sankční seznam s tím, že pomáhá v zásobování ruské armády.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 37 stupňů. Na horách to bude 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 294 v Rokytnici nad Jizerou je rozlitá nafta. Vozovka je kluská, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemný a poklidný poslech Českého rozhlasu Liberec, teď už je 4 minuty po 11. To vám přeje Iveta Kalátová. Tak za chvíli už budeme ochutnávat Afriku. Jak je to možné, tak vysvětlím. Liberečtí manželé Petr a Monika Šimonovi totiž strávili léta na africkém kontinentu, konkrétně v Jihoafrické republice, která je natolik oslovila, že se rozhodli přiblížit její chutě Liberečanům. Z rojbusu vypěstovaného příjmu africkými farmáři totiž vytvořili zajímavé kombinace tohoto čajového nápoje. O svém životě v Africe a zajímavém podnikatelském nápadu bude v repríze pořadu Petr Šimon a Monika Šimonová vyprávět už za okamžik. Pěkný poslech.

0: se tak dívám na naše hosty Českého rozhlasu Liberec, tak je tak napadá Liberec a Kapské město, mé obce nejmilejší, tak platí to pro naše hosty, kterými jsou majitelé firmy Rooibos Company SRO Petra a Monika Šimonovi? Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Platí to? Liberec nebo Kapské město?
2: Asi oboje.
0: Asi oboje, nedáte dopustit ani na jedno z nich.
2: Přesně tak.
0: No, ale my to vezmeme hezky pěkně od začátku, protože vy jste ještě hodně ovlivněni Jihoafrickou republikou, kde jste strávili spoustu let. Kdo byl v Jihoafrické republice jako první?
1: Tak to jsem byl já. Byl takový příběh lásky. V Anglii jsem se seznámil s Jihoafričankou. No a krátce potom jsme se dohodli, že se odstěhujeme do EAR.
0: No a poté následovalo to, vy jste kuchař?
1: Já jsem teda vystudoval tady v Liberci soukromou hotelovou školu Hergesl SRO, ale ta kuchařina mě táhla samozřejmě nejvíce, takže o sobě říkám, že jsem kuchař.
0: No. Mm-hmm. No a poté, jak si osud to tak zařídil, že vaše cesty se rozešly s vaší první manželkou, je to tak?
1: Přesně tak, ale díky ní jsem tam mohl žít svůj profesní vlastně takovej sen. Zase tam ještě po dobu toho manželství vlastně těsně předtím, než se nám narodila holčička, založil cateringovou firmu.
0: No a poté došlo k tomu, že jste se seznámil se svou druhou manželkou, s paní Monikou, je to tak?
1: Ano, tak to bylo těsně po rozvodu.
0: No a to jste potom řekl, no tak nebylo by špatné to zkusit žít opět v Jihoafrické republice, co následovalo?
1: No, mě to tam drželo, protože já jsem tam měl firmu a dceru. To jsou prostě dvě nerozluční věci. No a pak jsem si...
2: A mě tady vlastně nic nedrželo. Takže já jsem se rozhodla, že půjdu vlastně za Péťou do té Jihoafrické republiky.
0: Mm-hmm. Tak vy už jste tam byl takový zžitý s mentalitou, s kulturou, s filozofií. Jak na vás zapůsobila Jihoafrická republika? A tak to se vás vlastně ptám i vás, pane Šimone. Jihoafrická republika, určitě je to krásná země, akorát mě vždycky vytane, že tam je vysoká kriminalita.
1: Kriminalita, ale svoboda. Mm-hmm. Je tam prostě svoboda. Svoboda je jak žití, tak i taková podnikatelská, jak já říkám. Taková trošku člověk to má takový, já nechci říkat jednodušší, protože je to fakt jako složitý kdekoliv jako začít podnikat, ale úřady vás tak trošku jako nechají dechat, rozjet se a pak samozřejmě člověk normálně jede podle...
0: Tak je to, znamená to tedy, že to je veliký rozdíl v podnikání?
1: Tam je všechno naopak.
0: A například, můžete se třeba něčeho dotknout? Přiznám
1: no,
0: se, že by mě
1: už to... Jenom to jako naopak, tak jezdí se tam po levý straně. Řekl bych, úředníčina velice volný, jako člověk vlastně ani nemusí schánět nějakého garanta, nebo nemusí být vyučený v tom. Vlastně vaše jméno, vaše firma je to jméno, že to je vlastně ta vaše reputace a děláte všechno pro to, aby vlastně to jako zkvétalo a dáte do toho maximum, no.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně tím, jak jste 10 000 km daleko, nemůžete se na nikoho spolehnout, jenom sama na sebe, tak vlastně tam ani nic jiného nejde, než do toho dát maximum.
0: Mm-hmm. Jestli se ještě můžu zeptat, vy jste žili někde v centru města nebo na kraji, v okrajových částech?
1: 10 km od centra, ale bere se to už jako Kapské město. Tam už se to tak slývá, trošku jako Praha.
0: Našimi hosty jsou dnes majitelé firmy Rooibos Company SRO Petr a Monika Šimonovi a v povídání budeme pokračovat po písničce.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou i nadále majitelé firmy Rooibos Company SRO Petr a Monika Šimonovi. Přiznám se, že když jste přišli a pane Petře, když jsem se na vás podívala, tak jsem si říkala, už vím, odkud vás znám. Vy jste byli na kávovém festivalu tady v Liberci nedávno. Je to tak?
1: Je to tak a my se snažíme právě představit lidem i Rooibos ne jako nálevový čaj, ale i jako espresso.
0: No a to jsem si právě u vás dávala, ale k tomu se ještě určitě dostaneme, ale upřímně, já mám doma také rooibos a pokaždé jsem ho považovala za čaj. To není jaksi čajovník. Nespadá
1: není to čajovník, jmenuje se čajovec kapský a spadá do bylinných čajů, jako má tahermánek, ale prochází čajovou fermentací, proto ho lidi zařizují víc jako do čajů, než jako bylinek.
0: Mm-hmm. Vy jste přinesl ukázat rooibos, čaj, jsou to vlastně taková, no, do červena zbarvený.
1: Je do červena zbarvený a to je právě díky té fermentaci. Jsou to takové jehličky, není to kořen, není to kůra, jako si hodně lidí myslí, jsou to jehličky.
0: Mm-hmm. No a co je pravdy na tom, že se dá pěstovat jenom v Jihoafrické republice, že prý jinde prostě neprospívají ta podnebí?
2: Ano, přesně tak. Rooibos se pěstuje jenom v Cedrových horách, je to asi 200 km od kapského města a nikde jinde pěstovat prostě se nedá. Zkoušeli to v Austrálii, zkoušeli to v Číně a vždycky jim to tam umřelo, uvadlo to, takže pouze v Jihoafrické republice.
0: Teď tady nechci být škodolibá, ale aspoň něco v Číně tady nejde.
2: Přesně tak.
1: Je to kombinace vlastně mikroklima a složení půdy.
0: Mikroklima a složení
1: speciální
0: půdy.
1: Speciální právě proto. Je jedno velký klima, který třeba moderuje ten Atlantický oceán a pak je ještě speciální mikroklima, který je jenom v těch horách. A tohle se musí sejít, aby se rooibosu dařilo.
0: Mm-hmm. No a prý se kácejí celé keře, nebo se to nějakým způsobem sklepává, nebo jak to probíhá?
1: Mačetou se usekne vlastně úplně celý ten keř, asi po 18 měsících růstu. Teď už se vlastně pěstuje jenom farmářsky, divoký sběr se sklízí jenom na hodně málo farmičkách, asi dvě nebo tři mají divoký sběr. A my jsme teda i jako jediní, kteří nabízí divoký sběr, divoce sbíraný jako rooibos, ale všechno je to jinak kultivovaný sběr, farmářsky pěstovaný.
0: Počkejte, vy nabízíte, že si to lidé sami můžou?
1: Ne, to ne, ale na té farmě ho vlastně sklidí jako volně rostoucí rooibos.
0: Ano,
1: což
0: ano.
1: Což už se nedělá normálně.
0: Tak předpokládám tedy, že máte přímé dodavatele přímo z Jihoafrické republiky, kde jinde.
1: Máme, kteří se stali uši kamarádi vlastně. Hmm.
0: My se ještě na rooibos trošku podíváme více pod lupou, protože vy jste už tak nějak zmínil, že tam nejsou žádné návykové látky, nebo není tam kofein, není tam tein.
1: Přesně, proto to vlastně není čaj, není tam, rooibos neobsahuje žádný stimulant, vlastně žádný tein, kofein. Tím pádem ho můžou i děti od jednoho roku, skvěle pro těhotný a kojící dámy, mm-hmm. nebo pro starší osoby třeba před spaním, kteří trpí jako vlastně spánkem nebo špatným spánkem. A celkově na dobrou cirkulaci krve, funkci mozku, na cholesterol, na moderaci krevního tlaku.
0: Mm-hmm. Údajně jako antioxidant.
1: Ten antioxidant je hodně silný. Rooibos vlastně latinsky se jmenuje Aspalathus linearis a to slovo aspalathus je vlastně ten aspalatin, ten antioxidant, který má jenom rooibos.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Možná se vám to také, milí posluchači, někdy stalo, že jste někde byli v nějaké zemi a natolik vás oslovila a byli jste tak plně dojmu, že jste si říkali, no buď to se sem vrátím, anebo se chci o té své dojmy a pocity a vůně podělit se svými nejbližšími. Takhle nějak to asi měli před lety i naši dnešní hosté, kterými jsou majitelé firmy Rooibos Company SRO, Petr a Monika Šimonovi. No a ty dojmy, vzpomínky a hlavně ty vůně a chutě přivezli sem do Liberce, protože přivezli Rooibos, tak samozřejmě o Rooibosu bude teď také řeč. Není to jenom o čaji, ale vy jste začali s touto rostlinou takzvaně dělat psí kusy. Vy jste to rozvinuli, tak povídejte.
1: Jednak jsme z Rooibosu začali vyrábět limonády naše, protože vlastně, když jsme se vrátili do Čech, tak jsme si říkali, že tady frčí hrozně malinovka a nám se to tak jako strašně nelíbilo. Tak jsme vlastně vymysleli malinovou rooibosovku, aby jsme dali i těm dětem něco jako zdravýho a dobrýho, prospěšného.
0: Já se přiznám, vy jste přinesli k nám do studia vaše výrobky a mně se tedy líbí, že je to ve skleněné lahvi, že to není v plastu, což je fajn. A je to zrovna rybízová příchuť.
1: Tohle to je rybízová, no. My jsme vlastně začínali s malinovou a postupně jsme přidávali další příchutě, takže máme i černý rybíz, máme mango a zázvor.
2: No. Ono se právě ten rooibos velmi dobře kombinuje s různýma příchutěma, ale i vanilkou, různým kořením, ale skvěle jde právě s červeným ovocem. Maliny, jahody, brusinky, borůvky, černý rybíz. Takže se snažíme lidem vlastně i trošku inspirovat, že můžou trošku i vlastně jako experimentovat s tím, čím vlastně jako rooibosy smíchají.
0: Mě by zajímal ten proces toho ochutnávání a vůbec toho experimentování, tak to ochutnáváte, říkáte si, no tohle je třeba něco, u čeho jste si řekli, tak tohle to je teda bomba, to je vynikající.
2: To je trošku ta kuchařina ve mně.
1: Jo. Určitě, já si myslím právě, že zrovna tím, že jako tu kuchařinu má v sobě, tak vlastně to šlo hrozně rychle. Vlastně v podstatě jako na podruhý vlastně už to bylo, jako ta malinovka. Tam pak spíš byl problém vlastně v čem to jako dělat, jak to vlastně jako zazátkovat, aby to vydrželo tím, že je to sycený, jemně sycený, tak nám to samozřejmě ze začátku bouchalo. Takže to byl spíš ten proces, než jako vytvoření samotný té limonády.
2: Ta rooibosovka vypadala mnohem škaredějiš, než je teďka. Aha. Takže i ten obal jako prošel velkým procesem.
0: Tak samozřejmě, tak obal prodává, co si budeme povídat. Jo. Musíme říct, ona je to vlastně první perlivá rooibosová limonáda na světě. Platí to stále.
2: V biokvalitě, no. Mm-hmm. Biokvalitě. V Jižní Africe to s rooibosem pracuje firma jedna, ale ty to tak trošku jako nepochopili. Moc velký bublinky, moc cukru, my právě máme snížený cukr a malý jemnou bublinkovatost, aby právě vynikly krásně ty chutě a bylo to i zdravý zároveň.
0: No, já jsem se někde dočetla, že vy používáte třeba limonádu úplně bez cukru a sladidel z byliny buchu, která má údajně antibakteriální a antiseptické účinky. Co to je za bylinu?
2: Tu jsme vám nedonesli.
0: Buchu.
2: Ale je to takový náš nový projekt, fakt s ním nikdo na světě nepracuje, jenom v té Jižní Africe, ale my jsme si ji taky trošku jako pojali svojí cestou, takže ji macerujeme zastudená, aby jsme potlačili tu hořkost, takovou pelinkovou hořkost a vytáhli z ní právě jenom takovou mátovost, citronovou trávu malinko, tím pádem ji nepotřebujeme vlastně kompenzovat cukrem, takže ta je ultra jako zdravá.
0: Takže pro diabetiky je vhodná.
2: A je to opět bylinka z Jižní Afriky. My furt zůstáváme u té Jižní Afriky.

0: Našimi hosty jsou dnes majitelé firmy Rooibos Company SRO Petr a Monika Šimonovi, a kteří najezdili desítky tisíc kilometrů v Africe a více než 100 nocí strávili v afrických kempech. To muselo být opravdu krásné. No a kousíček Afriky přinesli, a to díky Rooibosu, se kterým se dá opravdu čarovat. My jsme zmiňovali nápoje, ale když jsem byla na kávovém festivalu, tak právě vy jste mi tam připravil Red Espresso. A to jsem si říkala, no jak může z čaje se udělat prostě espresso. A vy jste, opravdu jste mě tady o tom přesvědčil a chutnalo to hodně zajímavě. Jak jste na to přišli?
1: My vlastně máme distribuční zastoupení firmy Red Espresso, takže to vlastně jako značka. Jinak rooibosový espresso, je to 100% čaj rooibos, který je ale speciálně nařezaný tak, aby jsme ho právě mohli dát do kavárenského pákového kávaru a vyextrahovali z něj espresso, s kterým se vlastně pak pracuje jako s kávou.
0: No ale to jsou ty lístky, které vy tam zmáčknete v tom presovači, anebo to nějak ještě nadrtíte?
1: Ne, jenom
0: to
1: speciálně bylo... je nařezaný. Právě ten řez, jo, nesmí to být nálevový řez, musí to být espresso řez.
0: Takže to znamená, že ty lístečky musí být už hodně vysušené, hodně?
1: Jo, tak hlavně musí být speciálně nařezaný, tak aby vlastně, je to o tom řezu, je to o tom řezu. Ten rooibos je vždycky vysušený, ten je hodně vysušený. Mm-hmm. No, ale je to teda jediný čaj, z kterého se dá dělat vlastně takovýhle jako espresso, takhle, a takhle ho koncentrovat, protože třeba do té páky dáme 7 šálků čaje, to množství.
0: 7 šálků.
1: A pak z něj vymáčkneme 30 ml, prostě jeden shot, a pak s tím pracujete jako s kávou.
0: Ale to si teda potom člověk opravdu vychutnává, to jsem si tedy vychutnávala, kolik těch šálků tak člověk může vypít, protože ono zase se říká, všeho moc škodí, přece jenom.
2: No, v podstatě je právě doporučená denní dávka je těch 7 šálků denně.
0: Takže to znamená
2: jedno espresso denně, anebo pak 7 šálků toho rooibos čaje. Hmm. Takže když nechcete pít třeba tady konev čaje, tak si právě uděláte tenhle ten jeden shot toho Red Espressa, ze kterého, když nemáte ráda čistý, můžete si udělat třeba cappuccino, přidat do toho mlíko, anebo blíží se léto, doufám, tak můžete si to udělat třeba i jako studený nápoj, což znamená, že třeba si uděláte si shot Red Espressa, dáte do toho kostky ledu a zalejete třeba jablečným džusem.
0: No, to je výborný. A máme vystaráno na léto, tak to je hodně dobrý nápad. To ovoce, to máte tuzemské na ty perlivé limonády, nebo je také dovážíte od někud?
1: To je tuzemské, to je evropské. Mm-hmm. Neřekl bych tuzemské, ale evropské. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a máte něco ještě v plánu? Třeba, že ještě vymýšlíte další produkty? Něco vám už v hlavě koluje? Nebo nechcete ještě o tom mluvit?
1: Ne vždycky, ale člověk musí malinko zabrzdit, samozřejmě i co se děje jako doma. Ale těch produktů už máme teďka hodně a potřebujeme to jenom ukázat veřejnosti a vlastně už teďka na tom začít malinko pracovat a stavět. Já bych chtěl samozřejmě k tomu ještě masu pak přidat i jako vomáčky zajímavý, africký koření a takové věci, ale to si nechám na příští rok.
2: Ale pořád se držet v té Africe.
0: Určitě, tak ať vás podnikavý duch neopouští. Děkuji vám za váš čas, za vaši návštěvu, za zajímavé povídání, ať se vám i nadále dobře daří. Hosty dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byly majitelé firmy Rooibos Company SRO Petra a Monika Šimonovi. Buďte zdraví a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: To byly naši páteční hosté. V pondělí také přivítáme zajímavého hosta a také to bude trochu vonět dálkami. Když před lety vyrazil Vladimír Zapadlo s kamarády dodávkou na cestu po Rakousku a Itálii, tak ještě netušil, že právě jeho Volkswagen Transporter se o něco později stane jeho domovem. Slyšíte dobře? A jak se mu žije tedy na několika metrech čtverečních, o tom se s námi podělil před rokem v našem vysílání. Ovšem čas určitě něco změnil, co se za tu dobu v jeho dobrodružném životě změnil a jaké země se svým domovem na kolečkách navštívil, to se dozvíme v pondělí po 11. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Lékařské rady.
1: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Kamil Střihavka, No Guitars a písnička Černá růže ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, ale teď změníme žánr, nebo spíše téma, asi se nenajde nikdo, kdo by neznal italsko-francouzskou komediální filmovou sérii o četnících s Louis de Finesem v hlavní roli. Věřili byste, že první četník ze Saint-Tropez měl premiéru 9. září roku 1964 a francouzský herec a komik Louis de Finesem, který se až v 50 letech stal filmovou hvězdou, v celoevropském měřítku by právě dnes oslavil 112 let. Tak televizní diváky umí rozesmát dodnes a spousta fanoušků četníků navštívilo Muzeum četnictva ve francouzském Saint-Tropez, tedy místo, ve kterém byla skutečná četnická stanice a kde se všech 6 filmů od četníka ze Saint-Tropez až po Četníka a četnice natáčelo.
1: Dobrý den, sestřičko, prosím vás, sestřičko, mě stojí auto tamhle o kousek dál. Nebyla byste tak podhodná. Děkuji moc krát.
2: Vy se synu modlíte?
1: Ano, prosím pána Boha, aby nás ráčil ochránit.
2: Ano, nevyspytatelné jsou cesty, páně. A tu naši zná jen on.
1: To rád slyším.
2: Vede nás a my ho můžeme následovat s očima zavázanýma.
1: To ano, ale teď raději otevřte, protože jedeme do zatáčky.
2: Takový četník je svým způsobem vlastně také pastýř, že?
1: To je.
2: Já jen doufám, že jste náležitě schovývavý k chybám druhých.
1: Vždycky nejsem, ale teď toho, jak se patří, lituju. Pozor, pozor!
2: Náš pán káže milovat bližního svého jako sebe sama.
1: No jistě.
2: A to je to nejhlavnější, chce tady před ním stanout ve stavu milosti. Víte to, synu?
1: Vím, sestřičko. Ano, slečno. Pozor, štěrk!
2: Cože jste to povídal?
1: Povídal jsem, že je tu štěrk, sestřičko.
2: Oh, já jsem trochu krátkozraka. Matka představila si mě proto pořád dobíra.
1: Pane Rámesi! Bože můj, lítuji, že jsem se proti tobě prohřešil.
2: Umíte z paměti modlitbu pro zbuzení lítosti, o to je báječné.
1: Protože jsi nekonečně dobrý a mé hříchy tě zraňují, jsem, jak je to dál?
2: Jsem nyní pevně odhodlán, že s pomocí tvé milosti a lásky
1: nebudu již nikdy více řešit
2: a budu činit tě pokání.
1: Tak amen. Řídíte jako ďábel? Neměla jste nikdy žádný malér?
2: Řídím teprve od včerejška. Pochválen Pane Ježíš Kristus.
1: Až na věky, amen.

To jsme se vrátili hodně v čase, no a hlavně jsme si také připomněli známého herce Louis de Funès, ze kterého skvěle nadaboval František Filipovský, tak ten tomu dal právě tu třešničku na tom pověstném dortu. Jisté ale je, že za 4 minuty už je tady pravé poledne, znamená to čas pro zprávy s Hanou Hauptvoglovou a po 12. hodině už se vám přihlásí Filip Majsl. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec už se s vámi loučí Iveta Kalátová. Mějte se hezky a užijte si krásně ve zdraví první srpnový víkend.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policie dopadla násilníka, který v Jablonci nad Nisou napadl dvě ženy. V Semilech se otevírá nový pump track. Lékárny přerozdělují mimořádnou dávku léku na rakovinu prsu. Slunečno s tropickými teplotami a odpoledne možné přehánky nebo bouřky, takové je dnes u nás počasí. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hopfoglová. Policie ve čtvrtek v Jablonci nad Nisou dopadla 42letého muže, který v části Mšeno napadl dvě ženy. Komisař ho obvinil ze sexuálního útoku a znásilnění. Činu se pachatel dopustil v uplynulých 14 dnech, doplňuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Nadále probíhají další úkony trestního řízení, v rámci kterých komisař také podá státnímu zástupci podnět na podání návrhu vzetí muže do vazby. Za spáchání uvedeného zločinu a přečinu hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 10 let.
2: V Semilech dnes lidé můžou poprvé vyzkoušet nový pump track. Cyklistické hřiště pro starší děti vzniklo v místě starého koupaliště. Jsou tam různé herní prvky a zvlněné překážkové cesty. Náklady přesáhly 40 milionů korun.
4: Součástí projektu je skatepark, pump track, inline okruh a hřiště pro starší a mladší děti. Město se inspirovalo americkými skateparky, které vznikly na místo starých bazénů. Koupaliště je nevyužívané od roku 1998. Zprovoznění koupaliště je pro město nehospodárné. Místo něho možná postaví vnitřní bazén. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Voda v Hamerském jezeře není vhodná ke koupání. Její kvalitu podle hygieniků zhoršily Senice, v současnosti na čtvrtém stupni 5-bodové škály. A to znamená, že koupání tam představuje pro člověka zdravotní riziko. Hygienici koupání nezakazují, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Zhoršená zůstává podle údajů na webu krajské hygienické stanice v Liberci kvůli Senicím také voda Máchova jezera, která je od začátku sezóny na třetím stupni. Mírně zhoršená je kvalita vody na dalších třech koupalištích v Libereckém kraji. Na druhém stupni hodnocení jsou Rybníky v Sedmihorkách, Zákupech a Dubé nad Damově. Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný Českému rozhlasu, to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou dávku 1000 balení z Dánska. Další můžou podle ministra Vojtěcha dorazit v příštích týdnech.
1: Počasí.
2: Páteční obloha je skoro jasná až polojasná, teploty stoupají mezi 33 až 36, na Českolipsku až 37 stupňů Celsia a teplo je i na horách 27 až 30 stupňů. Odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a později odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo bouřky, ty můžou ojediněle být i silné. Fouká jen slabý proměnlivý vítr a biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká a meteorologové upozorňují, že odpoledne bude silná, na Českolipsku velmi silná zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte ve Stružnici, kousek od odbočky k železniční stanici je na vozovce vylitý olej a může být kluská. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 12. Krásné páteční poledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 31. července, ano, léto se nám pomalu chýlí do poloviny. A zrovna dnešku lidová moudrost říká, na svatého Ignáca léto se obrácá. Ano, všechno tomu nasvědčuje. Já jsem byl asi půl hodiny venku a už se mi pomalu obrací kůže na čele. Ale pro 31. červenec pro vás samozřejmě máme připravené i písničky na přání, jak už bývá touto dobou zvykem, a u jejich sledování aktivního i pasivního vás vítá a zdraví Filip Majsl.

Hana Zagorová, Karel Wagner, hej mistře basu, aneb jak propagovat hudební nástroj, který zpravidla bývá v jakémkoliv hudebním tělese upozaděn, tedy basu, ale jak se říká, basa tvrdí muziku, ovšem jakou bude tvrdit muziku v následující hodině, to pochopitelně záleží na vás, začínají písničky na přání a vy od této chvíle můžete volat do Českého rozhlasu Liberec na číslo 22 155 37 22 nebo můžete posílat SMS zprávy na číslo 90 011 04. Ovšem musí být ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a potom váš text, anebo nám můžete jednoduše napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Moc se těším.

0: Tohle byla v Českém rozhlase Liberec vzpomínka na Ivetu Bartošovou, nápis. A nám se teď rozsvítil nad dveřmi od studia nápis On Air, to znamená, že jsme ve vysílání. A ve vysílání, konkrétně v písničkách Na přání, jsme s paní Jarkou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. No, tak písničku budu posílat vašemu šéfovi Pavlovi Kudrnovi, který je na cestě domů do Vansdorfu, tak ať dobře dojede v tom horku. A bude to pro vás, Filipe, jako poděkování vašim kolegům a kolegyním a pro všechny, co si necháme hrát a pro mě Slovenci a všem příbuzným s rodinami. A písničku od Karla Gotta a Šarlot srdce nehasne.
0: Dobrá.
1: Pavel má rád taky Kudrnu, tak písničku od Karla Gotta, tak mu to posílám.
0: No určitě. Zrovna před malou chvílí jsme na Karla Gotta vzpomínali, takže určitě mu to udělá ohromnou radost, stejně jako spoustě dalších posluchačů. Takže já moc krát děkuju i za Pavla Kudrnu za tuhle písničku. Tak se mějte krásně a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Srdce nehasnou a písničky Karla Gotta určitě nevyhasnou v našich vzpomínkách. Karel Gott tam dospíval, otevřel nám studnici písniček na přání přesně ve čtvrt na jednu a my budeme pokračovat e-mailovým přáním, o které si napsal pan Petr z Liberce na náš e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Zahráli byste prosím původní italskou nahrávku písničky Moje malá premiéra? To samozřejmě můžeme udělat. Loretta Goggi, Maladetta Primavera.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: pokáč.
1: Solitére pokáč, takový veselý chlapík, ten Jan Pokorný, a to je původní profesí programátor a IT specialista. Tedy ne, že by programátoři neměli smysl pro humor, ale je docela specifický. Řekněte k programátorovi vtip 00100101102 a oni se potrhají smíchy, zatímco všem ostatním se rozpačitě pověrhne obočí. Ale teď tady má písničku, která rozveselí určitě úplně všechny, nebo alespoň většinu z vás. Napsala nám paní Zuzka a ve svém e-mailu uvádí: zahrajte nám písničku Týden končí, ať nám to aspoň trochu uteče a máme lepší den.

Týden končí, tedy alespoň ten pracovní týden končí a to je radosti. A tuhle radost nám v Českém rozhlase Liberec přinesli Achil, Zachar a Bolek, tedy trio, které působí samostatně, ale někteří z vás ho možná znají také jako součást skupiny Kometa. My budeme pokračovat dál, zůstaneme v českých hudebních vodách, napsal nám pan Petr a poprosil o píseň od tří sester Láděre autobusem neboli pianovku a posílá ji všem pro lepší náladu nejenom za volant.

Kapela, která loni oslavila 40. narozeniny. Tři sestry v Českém rozhlase Liberec a vlastně taková nenápadná pozvánka na 15. srpen do Vysokého nad Jizerou na Keltskou noc, kde kapela Tři sestry vystoupí. Jejich pianovka byla určená samozřejmě všem řidičům, ale my teď trochu zvolníme, protože i za volantem platí pospíchej pomalu. Napsala nám paní Milena Zesemil, která poprosila o písničku od Marie Rotrové, Klíč pro štěstí, a děkuji za zahrání a posílá ji všem posluchačům.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Krásná písnička Marie Rotrové, kterou podpořil Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí. A s touhle písničkou jsme dospěli ke 12. hodině 35. minutě. No a pokračujeme samozřejmě v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec dál. Napsala nám Brusírna Poděbrady, zda bychom mohli zahrát písničku Klaudie od Aleše Ulma pro kolegyni Klaudinku. No víte, co mi dalo pátrání tuhle písničku v našem archivu najít, ale našel jsem. Tak teď prosím, paní Klaudii, přivažte k brusce, protože tuhle písničku si určitě musí poslechnout.

0: i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Který takové lehké připomenutí, že švédská skupina Europe neměla jenom jeden hit, The Final Countdown. A my budeme pokračovat dál, máme už 2 minuty před 1:15, ještě nějaký ten čas nám zbývá v písničkách na přání a vyplníme třeba další rockovou klasikou, tentokrát si o ní napsala paní Marie. Prosím zahrát písničku pro mého manžela Pepu od kapely Kiss Beth a doufám, že ho Kiss co nejdřív přivábí z práce domů. Děkuji, Marie z Liberce. No tak já jsem přesvědčený o tom, že Kiss každého může přivábí domů, i když taková svíčková také udělá své.

Legendární skupina Kiss a jejich taková, řekněme, uspávací písnička k odpolední siestě Beth. 2:45. Teď nabereme z úplně jiného hudebního soudku. Napsal nám pan Martin, že by rád poslal všem posluchačům pro dobrou náladu a hlavně manželce na cestu do Kladna písničku od Jojo Band Kladno. Kladno je samozřejmě připravené, no a pro případ, že by manželka příště vyrážela do Moravskoslezského kraje, tak tady máme klidně i od Jojo Bandu Karvinou.

Kladno podle skupiny Jojo Band, takové Las Vegas v českém provedení. Tam, který tahle ostravská kapela nalákala 8 minut před 13. hodinou. Já vás budu lákat a vábit k dalšímu vysílání Českého rozhlasu Liberec. Úderem 13. hodiny pro vás bude mít Hana Hauptfoglová další zprávy. A po 13. hodině, jako každý pátek touto dobou, pořad Vesele a zdravě. Dnes bude Kateřina Zeithamlová hovořit o obtížích ze slunce, což je docela aktuální téma. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policisté dopadli muže, který na Semilsku a Hradecku přepadl dvě pošty. V tu noci na sobotu bude uzavřená hlavní část Tahuna. Liberec z Turnova. V Českém Švýcarsku je dnes setkání se strážci přírody a teploty jsou dnes tropické. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a přeháňky i bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje. Hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Policie dopadla pachatele dvou loupežných přepadení na pobočkách České pošty. 38-letý muž se jich na konci června a na začátku července dopustil v Košťálově na Semilsku a v Kratonohách na Královéhradecku. Pracovnice ohrožoval zbraní. V pondělí ho v Královéhradeckém kraji zadržela zásahová jednotka. K činům se přiznal. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby.
0: Muži podle Dagmar Sochorové hrozí až 10 let vězení. Ředitelství silnic a dálnice v noci na zítra uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec v Hodkovicích nad Mohelkou. Důvodem je stavba nového silničního mostu. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Bude jich celkem 24. Pokračuje mluvčí ředitelství Petra Drkulová.
3: Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice první třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
0: Doprava povede po objížďce. Rekonstrukce mostu začala v dubnu a skončit by měla začátkem října. Na dnešek připadá Mezinárodní den strážců přírody. K připomínce lidí, kteří zahynuli při ochraně přírody, se připojila i správa Národního parku České Švýcarsko. Na louce Udolského mlýna pořádá osvětovou akci pro veřejnost. Lidé se tam dozvědí zajímavosti z práce strážců a mohou se vyzkoušet i své znalosti přírody. Vybrané společnosti z odvětví energetiky, vodárenství, potravinářství nebo dopravy se musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Podle Jakuba Rejska z Hospodářské komory budou firmy muset například mít krizový plán nebo posílit zabezpečení kamerovými systémy. Společnosti se k plnění musí přihlásit sami. O tom, jestli do kritické infrastruktury patří, potom rozhodne ministerstvo vnitra.
1: Počasí.
0: Skoro jasná až polojasná obloha se bude postupně od západu zatahovat a místy se mohou přidat přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Teploty jsou dnes vysoké, od 33 do 37 stupňů. Nejtepleji je na Českolipsku, kde také meteorologové odpoledne očekávají velmi silnou zátěž teplem. V celém kraji je dnes biozátěž na nejvyšším 3. stupni. Vítr fouká slabý, proměnlivý a v bouřkách může přechodně zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor dejte v Turnově v ulici Na Kamenci. Mezi křižovatkami ulice Luční a Třešňová se srazila dvě osobní auta. Policisté jsou u nehody, projíždějte tam velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítejte u nás, vítejte na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
5: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
4: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
5: Tak.
4: A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svážili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toč, pořád to ukazujem v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, téma země, můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolení v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí, no a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady, že jo? Tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli léta, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali.
7: No ať. Aspoň by jim to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky. To jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam Ten déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou od Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme? A pak
1: nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu?
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano. Přesně tak, 40.
1: Chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život?
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastavenou?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal. No přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdravý Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Andra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože že takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano. Ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři.
1: Ano.
2: A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplas a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že aha, to mám opalovala.
1: Tohle zní i podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oj, dobře. Já děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: My vás... A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko, v tomhle tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo necháš pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličené krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří právě, že.
1: No, jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý
0: den.
1: Ano. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím.

0: jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
1: Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět na tu diagnozu.
0: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
2: Jsme otevření všem.
0: Ano.
2: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
0: Ano.
2: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa. Lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat

0: když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
1: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká.
0: Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
2: Tady Jirka, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
0: ano,
2: kterým si teda změřím nasycenost, saturaci,
0: kyslíkem,
2: a normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
0: Ano.
2: Bylo to opakovaně.
0: Ano.
2: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
0: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
2: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
0: A berete nějaký lék na odvodnění?
2: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
0: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
2: Vím je z hlavy, tak beru valsakombi
0: ano.
2: na tlak.
0: Ano.
2: Beru
0: no, dobře, mrkněte. Ano.
2: No, Rivodaron.
0: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuji zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
2: Jo, čili nedostatek tekutin.
0: Ano,
2: myslíte?
0: Evidentně.
1: Mhm. Říká doktorka Kateřina Cajdamová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: To
0: pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci začala přestavba tržního náměstí. Jablonečtí policisté dopadli pachatele dvou přepadení. Kvůli sinicím není voda v Hamerském jezeře vhodná ke koupání. A zítra čekáme většinou oblačnou, přehánky i bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Přestavba tržního náměstí v Liberci přinese změny v dopravě. Na náměstí vznikne sdílená zóna pro pěší i řidiče a ubude 12 parkovacích míst. Na křižovatce s Budyšínskou a Durychovou ulicí budou semafory. Přestavba má přinést větší bezpečnost pěších i řidičů. Problematická je například křižovatka s Rumiancevovou a Budyšínskou ulicí, jak říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
2: Dneska, když najíždíte, tak vlastně nevidíte vůbec přezok toho baráku na ten přechod. Takže to se celý posouvá, odsouvá a ten výjezd z toho parkoviště je posunutý vlastně do Šamánkovy ulice. To znamená, rušíme ty inzerty, takový ten výjezd, tady vlastně nikdo neví, jak má kdy vyjíždět.
0: Přestavba tržního náměstí potrvá přes rok. Jablonecká policie dopadla ve čtvrtek odpoledne v centru města násilníka, který ve Mšeně napadl dvě ženy. 42letého muže dnes obvinili ze sexuálního útoku a znásilnění. V případě odsouzení mu hrozí až 10leté vězení. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová uvedla, že veřejnosti aktuálně žádné nebezpečí nehrozí a dodala, že stále nemohou vyloučit, že podobných napadení muž nemá na kontě víc. Stále proto platí výzva pro případně další napadené ženy, které s oznámením váhají, aby se také přihlásili. Kvalita vody v Hamru na jezeře se od minulého týdne zhoršila. Hygienici důrazně nedoporučují se ve vodě koupat. Jezero je na čtvrtém stupni z 5stupňové škály. Senice jsou přemnožené také v Máchově jezeře. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
3: Vodu nevhodnou ke koupání má Hamr na jezeře, tam už teda koupání nedoporučujeme a zhoršenou jakost vody, kde nedoporučujeme koupání citlivým jedincům, má klasicky Máchovo jezero. To je opravdu klasika každoročně se opakující.
0: Mírně zhoršenou kvalitu vody mají také například přírodní koupaliště v Nedamově, Zákupech a v Sedmihorkách. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři také budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet vloni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů. Protože by předčasným ukončením přišli o část peněz.
1: Počasí.
0: Je před námi další teplá noc, kterou bude provázet větší oblačnost se srážkami. Čekáme přechodně i zataženo, místy se přidají i bouřky. Teploty poklesnou mezi 20 a 17 stupňů. Sobota přinese mírné ochlazení, bude většinou oblačno až zataženo s přehánkami a místy i s bouřkami. Odpoledne pak naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Stráži pod Ralskem je na náměstí 5. května u křižovatky s Dubnickou ulicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a provoz je převedený do protisměru. Opravují tam kanalizaci a vodovod a toto omezení by mělo skončit s dnešní půlnocí. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A přejeme také krásné páteční, slunečné, teplé odpoledne. Ano, venku je přes 30 stupňů Celsia, takže vlastně ideální příležitost popovídat si o lyžování. Pravda, teď je to spíš na ty vodní lyže. A asi byste si je měli užít, protože jak to tak vypadá, tak v Bedřichově si možná v zimě vůbec nezaližujete. Vedení Bedřichová společnost Niseko se nedohodli na směně pozemků kvůli obnově provozu lyžařského střediska a sezóna je proto v ohrožení. Kromě toho vám v této hodině nabídneme také pár tipů na akce na Turnovském Valdštejnu a koncem hodiny si dopřejeme také jeden velice nákladný výlet. S předškoláky se v dětské anketě vypravíme k benzínce. No ano, ceny pohonných hmot stoupají. Já si vzpomínám, že v 90. letech, když chtěl člověk ukázat, že na to má, tak si na krk pověsil mohutný zlatý řetěz, si tam můžete pověsit kanistr s benzínem. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Václav Neckář se v Českém rozhlase Liberec vrací do Massachusetts. My se vydáme do Jizerských hor. Dohoda mezi obcí Bedřichov a společností Niseko je prozatím ve slepé uličce. Spory o nemovitosti v tamním ski areálu pokračují a lyžařská sezóna je proto v ohrožení. A detaily má redaktorka Johana Tománková, kterou tímto vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V kauze se teď jedná o směnu pozemků. Společnost Niseko by podle původního plánu měla převést pozemky na sjezdovkách do majetku obce a směnit je za stavební pozemek pod vodojemem. Obec si nechala vypracovat znalecký posudek a podle něho by měla obec Niseku doplatit 16 milionů korun. S tím ale obec nesouhlasí a navíc na to nemá prostředky. Pokračuje starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Obec samozřejmě nabízí tuhle tu směnu i s nějakým doplatkem do 3 milionů korun ve prospěch Niseka, kde my samozřejmě vycházíme z nějakých cen, které jsou v podstatě obvyklé v obci.
1: Druhou variantou je pozemek pod vodojemem prodat ve veřejné soutěži a sjezdovky od Niseka koupit. To ale společnost od začátku odmítá, protože o doplatek nestojí.
0: No je ve hře nějaká možnost, že by se mohli obec a společnost domluvit?
1: Niseko požaduje místo toho třeba změnu územního plánu, aby bylo možné stavět na sjezdovkách. Pokud k žádné dohodě nedojde, ski areál letos v provozu nebude, vysvětluje jednatel společnosti Niseko Adam Kuchař.
3: Máme zajištěný vleky, máme zajištěný personál, máme zajištěné pozemky, máme nájemní smlouvy, jsme připraveni sezónu zahájit. Ale když nebude dohoda s obcí, tak do toho nepůjdeme, protože provoz nás bude stát další jednotky milionů korun.
1: Změna územního plánu na sjezdovkách by ale byla problematická kvůli nedávnému referendu, ve kterém tamní obyvatelé rozhodli, že si změnu územního plánu na dotčených parcelách nepřejí. Adam Kuchař ale Českému rozhlasu řekl, že společnost za jakékoliv situace zprovozní ve ski areálu alespoň dětský vlek.
0: O lyžařské sezóně, nesezóně v Bedřichově mluvila naše kolegyně Johana Tománková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A živě v pátek odpoledne, kdy se před námi otevírá víkend. A pokud ještě nemáte program na nadcházející víkend, můžete se buď podívat na náš web, kde najdete několik tipů, anebo vyrazit do Turnova na hrad Valštejn. Tam si totiž připravili program, který začíná už dnes večer a další akce se konají po celý víkend. Podrobnosti pro vás vyrazil zjišťovat náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého vítám ve vysílání. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z hradu Valštejn, jehož stavební historie sahá už někde do poloviny 13. století, ale my tady nejsme úplně proto, abychom si povídali o té historii, která byť bude zajímavá, ale přeneseme se spíš do přítomnosti a hlavně blízké budoucnosti, s čímž už mi pomůže kastelán hradu Valštejn Radim Štícha. Dobrý den.
3: Krásné odpoledne.
2: Tak pane kasteláne, vy jste si tady na dnešek i celý víkend připravili poměrně bohatý program. Pojďme to vzít hezky po pořadě. Co na návštěvníky čeká dnes večer?
3: Dneska čeká na návštěvníky výjimečný večer, protože nás čeká večerní putování hradem. Není to to klasické, co mohou lidé zažít při večerních prohlídkách. Hrad bude totiž otevřen v kuse od 19 do 22 hodin. Průchozí bude celý hradní areál, kde bude kostýmový průvodci představující bývalé majitele a celý krásný večer vyvrcholí v 21:30 ohňovou show v podání rytířů turnovského meče.
2: A na ty rytíře, jak už jsem tak zaznamenal, tak na ty asi navážete rovnou tím zítřejším programem, že ano?
3: Přesně tak, zítra nás čeká takzvaný středověký den a návštěvníci mohou zažít středověk všemi smysly. To znamená, budou tady rytířská představení v gotické formě, dále potom budou vystoupení hudebního uskupení Tibia Pragensis s gotickou flétnovou hudbou a samozřejmě v průběhu dne tady bude i ochutnávka staročeských pohankových placek, takže opravdu lidé mohou prožít ten středověk tady na Valštejně všemi smysly.
2: Tak pohankové placky zní zajímavě, ty jsem třeba já například nikdy neměl, ale vy pokračujete s tím programem až úplně do konce víkendu, až do neděle, takže co se ještě chystá v neděli?
3: V neděli máme speciální prohlídky buď s hrabětem nebo s hraběnkou a jsou určeny pro milovníky historie. To znamená, ti, které právě zajímá ta hluboká historie, tak si přijdou na své. Dopředu nebudou vědět, kdo je bude provázet, ale bude to jeden z bývalých majitelů hradu. Takže určitě všem doporučuji. Máme online rezervační systém, takže na tyto prohlídky, které se konají v 10:30 a ve 14:30, doporučuji rezervaci online.
2: Tak to zní opravdu zajímavě, obzvlášť předpokládám, že kostýmované prohlídky s hraběnkou nebo hrabětem zaměřené na historii můžou být velmi zajímavé. Nás tedy na Valštejn pozval jeho kastelán Radim Štícha.
1: No jak zpívá skupina Lucie, středověk neskončil, středověk trvá a o tomto víkendu to tedy platí pro hrad Valštejn, kam nás navnadil a nalákal náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Já také děkuji, mějte se krásně a naslyšenou, pěkný víkend.
1: No a za malou chvíli se v rámci zámeckého léta přesuneme z hradu Valštejn na zámek Nebílovy.
0: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: 8 minut po půl třetí v Českém rozhlase Liberec. Petr Spálený, obyčejný muž, vás se dnes dopoledne zhostil neobyčejný muž, náš kolega Pavel Kudrna, který nejenom, že vám nabídl další zajímavý tip na zámecký výlet, ale k tomu pro vás měl velké soutěžní finále tohoto týdne. Zítra v neděli po 13. hodině můžete v našem vysílání slyšet velké rozhovory s majiteli vybraných zámků. Zítra se vydáme do Světlé nad Sázavou a v neděli na zámech Karlova Koruna v Lumci nad Cidlinou. No a jinak zámecké léto je tu pro vás každý všední den právě v tomto čase. A jaký je jeho dnešní cíl, to nám teď prozradí náš zámecký průvodce.
1: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně. Zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj vzplál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii

Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec, Chris Ria a Julia, písnička, která mě přiměla podívat se do kalendáře, abych se přesvědčil, že dnes má skutečně svátek Ignác. Tak Ignáci, v Libereckém kraji byste spočítali na prstech jedné ruky zasloužilého dřevorubce, ale i tak, pánové, samozřejmě všechno nejlepší. A jinak kalendář prozradil také, že je před námi víkend, to ale samozřejmě všichni víte. Pokud vyrazíte na nějaký výlet, určitě budete doplňovat pohonné hmoty. A jestli pak byste si při té příležitosti dokázali tipnout, jak dlouho už jsou s námi benzínové pumpy. Tak přístroj, který počítá odebraný benzín, poprvé patentovali ve Spojených státech v roce 1932, ale benzínové stanice, kde se dal benzín koupit, samozřejmě existovaly už dávno předtím. V českých zemích se už v roce 1904 členové klubu motocyklistů nechali slyšet, že je potřeba vytvořit síť stanic, kde by si mohli doplnit palivo a odpočinout po jízdě. Ale ono to zas tak složité nebylo, protože při prvním sčítání aut v roce 1906 u nás jezdilo jen 73 aut a 228 motocyklů. Teď už ale s dětmi a Terezou Brázdovou rovnou do současnosti.
1: Co je benzínka?
2: Benzín je, že tím natankujou auta, nebo autobusy, nebo vlaky. Co třeba taky traktory.
1: A co je benzínová čerpací stanice?
2: To je, že tam čerpají benzín, aby mohly auta mět dost paliva.
1: A co je to ten benzín?
2: Ta auta tankují benzín.
1: A za ten benzín se platí?
2: A jo, platí se.
1: A kolik?
2: 250. Ne, tisíce mi stovky a sami malé a sami tisícovky.
1: A není to nějaké drahé?
2: Ne, je to zdarma.
1: Zadarmo je benzín?
2: Jo.
1: A co ještě na té benzínce můžeme koupit?
2: Třeba nějaký pivo do auta.
1: Počkej, v autě se může pít pivo.
2: Ne. Když někdo zjedí, tak to ne. Jen děcko.
3: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V noci na zítra bude v Hodkovicích nad Mohelkou uzavřená část hlavního tahu z Turnova na Liberec. V Semilech se otevírá nový pump track. V Pasekách nad jezerou začínají hudební slavnosti. A sobota přinese ochlazení a přehánky i bouřky. Hana Foglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Ředitelství silnic a dálnic v noci na zítra v Hodkovicích nad Mohelkou uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec, oznámila to mluvčí ředitelství Kamila Zahálková. Důvodem je stavba nového silničního mostu. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po ubížce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. V sobotu přes den se úsek znovu otevře. Rekonstrukce mostu začala v dubnu a skončit by měla začátkem října. Lidé dnes v Semilech můžou poprvé vyzkoušet nový pump track. Cyklistické hřiště pro starší děti vzniklo v místě starého koupaliště. Jsou tam různé herní prvky a zvlněné překážkové cesty. Náklady přesáhly 40 milionů korun.
4: Součástí projektu je skatepark, pump track, inline okruh a hřiště pro starší a mladší děti. Město se inspirovalo americkými skateparky, které vznikly na místo starých bazénů. Koupaliště je nevyužívané od roku 1998. Zprovoznění koupaliště je pro město nehospodárné. Místo něho možná postaví vnitřní bazén. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Koncert čtvrročních dob italského hudebního skladatele Vivaldiho dnes zahájí hudební slavnosti v Pasekách nad jezerou. Vystoupení začne v 19 hodin v tamním kostele svatého Václava. Kdo se posluchačům představí, říká sbormistr Jakub Waldmann.
5: Solistku máme vynikající Ludmilu Pavlovou, která je rodačka tady z Paky. Má za sebou veliké úspěchy a vybrala si k sobě výborný hudebníky. Dali jsme jim pracovní název Vivaldi Ensemble.
3: A v neděli budou pasecké hudební slavnosti pokračovat slavnostní mší svatou Wolfganga Amadea Mozarta. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a také ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře.
2: Počasí.
3: Teploty v noci poklesnou mezi 20 a 17 stupňů a bude oblačno, přechodně až zataženo s přeháňkami na většině míst našeho kraje. A místy se mohou přidat i bouřky, které ojediněle mohou být i silné. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a místy i bouřkami. Odpoledne naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici třetí třídy mezi Cvikovem a Maxovem. Na vozovku tam spadl strom, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stále Stále krásné a pohodové páteční odpoledne. Kolegyně Hana Hauptfoglová už ve zprávách mluvila o koncertě v Pasekách nad Jízerou. Dnes tam natáčela naše kolegyně Daniela Pilařová a tak vám krátce po čtvrt budeme moct nabídnout autentické zážitky. Nejprve se ale podíváme do Českého Švýcarska, konkrétně do Dolského mlýna, protože tam se dnes sešli strážci přírody z Národního parku České Švýcarsko, a to u příležitosti dnešního Světového dne strážců přírody. No a pořad Co je nového nás dnes zavede do Josefova dolu. Filip Majsl vám přeje příjemný poslech a hezké odpoledne.

0: Ano, jak zpívá Jiří Korn, žal se odkládá už proto, že je pátek a navíc dnes slaví strážci přírody. Ti dnes mají svůj mezinárodní den. Ti z Národního parku České Švýcarsko uspořádali akci, kde si lidé mohli simulovaně vyzkoušet třeba hašení požáru speciální technikou a ve vysílání zdravím reportéra Jiřího Jelínka, který si jistě také něco vyzkoušel. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak prozraď, co jsi vyzkoušel?
1: No tak stříkání vody jsem nechal dětem, které si zkoušeli jak ruční pumpování z malých zádových vaků, tak motorovou ministříkačku instalovanou na terénní čtyřkolce. Tady už je ten prout mnohem silnější a s dětskými rukami dokázala ta hadice opravdu pěkně zamávat. Já osobně jsem strávil hezké chvíle při pozorování okolních skalních masivů teleskopem s 60-násobným přiblížením. Někde pod Přebysy tam totiž měli hnízdit draví ptáci. Přiznám se ale, že jsem nakonec ani jednoho nespatřil.
0: Tak tedy ornitologický voyeur. No co dalšího dnes strážci Národního parku na místě ukázali?
1: No tak například svoje drony. Ty jsou neocenitelné právě kvůli hledání případných požárů. Strážce Jaroslav Hocko mi říkal, že jich je poměrně dost, ani těch letošních se už nedopočítal. O většině z nich se ale veřejnost nedozví, protože se je podaří rychle uhasit, i díky právě zmiňované hasící technice. Zajímavé bylo vybavení aut. Vedle terénního pick-upu byly rozestavěné všechny věci, které strážci vozí, a bylo tam všechno možné od kleští a pytlů na sbírání odpadků, což je taky samozřejmě práce strážců přírody, přes plně vybavenou lékárničku, horolezeckou výbavu, hruzé nářadí, motorovou pilu až po různé sebeobranné prostředky. Strážci totiž nezřídka narazí na opilé lidi nebo skupiny v přesile, kterým se nelíbí, když jim někdo něco zakazuje.
0: On tedy ten Mezinárodní den strážců přírody je hlavně připomínkou těch, kdo při ochraně přírody zemřeli. Máš představu, o kolik lidí se jedná?
1: Ročně je to průměrně 100 až 150 lidí, to je vlastně víc než je všech strážců národních parků v České republice. Zatímco v Česku strážci narazí většinou maximálně na opilé čundráky, ve takové Africe je to mnohem větší drama. Organizované gengy pytláků chtějí slonovinu a nebo z jejich pohledu cenné trofeje a neváhají přitom namířit samopaly přímo na samotné strážce. Nelze říct, že by všechna úmrtí byla při přestřelkách s pytláky, jsou tam i autonehody nebo pády z výšek, ale podíl těch násilných smrtí je opravdu vysoký. No a právě těmito akcemi chtějí ostatní strážci vzdát lidem nasazujícím za přírodu život hold.
0: O dnešním Mezinárodním dni strážců přírody jsme mluvili s reportérem Jiřím Jelínkem, který byl na dnešní akci v Národním parku České Švýcarsko. Moc krát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jirka. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Do Českého rozhlasu Liberec zavítala teplická kapela Kabát, která zanedlouho 26. září zavítá také do liberecké Home Credit Areny. To jen tak na okraj, abychom se navnadili na tu koncertní atmosféru. Pasecké hudební slavnosti v krkonošských pasekách nad Jizerou. To jsou jedinečná letní setkávání vynikajících pěvců a hudebníků s místním svatováclavským sborem. Už 35. ročník slavností začíná dnešním večerním koncertem v paseckém kostele svatého Václava.
1: Pasecké hudební slavnosti, rozhodli jste, že se zachovají, což je dobře.
2: Řekli jsme, že jednou za dva roky, ale příští rok jsou tak velká výročí. Věnceslav Metelka 1807-1867. A Ludwig van Beethoven, takže příští rok znovu, právě kvůli těmhle těm jubilantům.
1: Sbormistr Jakub Waldmann a ten letošek začínáte dnes v 19.30 a je to Vivaldi?
2: Ano, z čtveroročních dob. Solistku máme vynikající Ludmilu Pavlovou, která je rodačka tady z Paky. Má za sebou veliké úspěchy a vybrala si k sobě výborný hudebníky. Dali jsme jim pracovní název Vivaldi Ensemble.
1: A v neděli Mozart.
2: Mše C-dur, brevis, čili krátká. Málo kdy se uvádí a pro tu hudbu mozartovskou, optimistickou, krásnou, bylo vždy typický třeba Dona Nobis, takové jako rozverné, veselější. Ale tohle má Donu velmi zvláštní. Nekončí na tónice a je s takovým velikým otazníkem, nakonec s otazníkem, který máme dneska všichni v sobě, co bude dál.
1: Aktuální věc. Váš sbor nejsou jenom pasečtí.
2: Protože generace mého tatínka, který dával dohromady ten sbor, toho taky chceme vzpomenout, protože to 5 let, co zemřel, tak někteří už ani nežijí. Tak jsme si na pomoc vzali jelenické zpěváky. Nakonec někteří jezdili i do pasek do svatováclavského sboru. No a přijedou i zpěváci ze Šumavy. Tam vše je natolik zaujala, že kůr bude opravdu plný. No a orchestr, je to ta akademie známá svatováclavská, hudebníci, který hráli už 35krát, je to 35. ročník, takže s hudebníky, včetně tympánu, trumpety, hoboje, s těmi se v neděli setkáme a připomeneme si to velké výročí Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Předkládáme úžasný hudební zážitek.
2: Paseky nad Jizerou mají veliké kouzlo, tam vždycky ta energie a ta atmosféra byla moc krásná, takže se budeme těšit, že se zase potkáme.
1: Z Pasek nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Jiří Schellinger nám zpříjemnil páteční pozdní odpoledne, už máme 8 minut po půl čtvrté a možná už je čas začít dumat nad tím, jak a kde strávíme víkend. Nabízí se třeba Josefův důl, protože ten je turisticky velmi oblíbený a já jsem rád, že mohu v našem vysílání přivítat paní Světlanu Šosvolovou z Turistického a informačního centra Josefův důl. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Tak já už jsem tak trošičku vylíčil ten Josefův důl jako velmi oblíbené turistické místo. Já bych možná tu první část našeho rozhovoru zkusil rozdělit, protože víkend má být částečně deštivý a částečně hezký, tak kam byste nás v Josefově dole vylákala za hezkého slunečného počasí?
1: Za hezkého slunečného počasí bych vás pozvala nebo vylákala na vodopád Jedlová, které jsou odsaď 3 kilometry, anebo třeba na Josefodolskou přehradu, aby viděli největší vlastně nádrž Jizerských hor. Taky se hodně navštěvuje Protržená přehrada, nebo Čertovy kameny, máme tady vlastně i pro rodiny s dětmi připravenou čertí stezku, děti vyplňují úkoly, sbírají razítka, křížovku, aby se dozvěděli víc o našem vlastně Josefově dole, start i cíl je v informačním centru, kde se ovšem dozvědí.
0: No a to je tady pro to hezké počasí, ale v případě, že nám sprchne, kam se můžeme jít schovat a zároveň si to tam hezky užít?
1: Když bude ošklivo, můžete navštívit Muzeum místní historie, které je právě u nás v budově, anebo třeba jít do Huť Marie, kde můžete jít na lezeckou stěnu, nebo si zahrát badminton, do fitka, saunu, wellness, nebo třeba jenom na kávu a zákusek.
0: No v Josefově dole se samozřejmě konají i akce. Budete pro nás mít něco na nejbližší týdny, řekněme?
1: Ano, příští sobotu se koná pro dospělé disco 80. 90. léta právě v Huti Marie od 8 hodin venku. A nebo pak 15.8. bude letní kino v Huti Marie, bude se promítat Nečekané léto. Je to rodinná prázdninová komedie, posetmění začínají, takže můžou jít i rodiče s dětmi.
0: No já tady musím říct, že vy jste nás v Josefově dole pozvala na tolik zajímavých míst, že si říkám, že tam asi o turisty nemáte úplně na úzy.
1: Nemáme. Řekla bych, že letos jich je o něco víc i než loni. Možná je to i to čertí stezkou, takže kdo bude chtít, může přijít na ní.
0: My samozřejmě moc krát děkujeme za pozvání a kdybychom chtěli v Josefově dole přespat, budeme mít možnost?
1: Určitě. Ubytovací zařízení naleznete i na našem webu Josefova dolů pod turistikou, přímo sekce ubytování, nebo se můžou přijít sem zeptat do informačního centra a my jim poradíme. Ubytovací zařízení je tu spoustu.
0: Říká Světlana Šosvolová z Turistického informačního centra Josefův důl. Já vám samozřejmě moc krát děkuju, přeju krásné a vydařené léto a budu se těšit zase příště u nás v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Eros Rabacoty v hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec 10 minut před 16. hodinou. My jsme vás před malou chvílí lákali do Josefova dolu, ale celý liberecký kraj o víkendu nabízí spoustu zajímavých akcí. Už zítra si můžete užít v libereckých Vratislavicích Jelenfest, také v libereckých Ruprechticích festival spojení, tankové dny ve Smržovce na Jablonecku, středověký den a prohlídky na Valčtině, no je toho spousta a pokud se podíváte na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz, určitě tam najdete všechny potřebné informace. Hezky se bavte!

7 minut před 16. hodinou Marta Kubišová s nebývalou ochotou. S nebývalou ochotou přijala pozvání do dalšího dílu Humoriády rozhlasová televizní moderátorka a příležitostná herečka Marie Tomsová. A společně vás budou bavit s Pavlem Kučerou hned po 16. hodině, tedy hned po zprávách s Hanou Hauptfoglovou. Filip Majsl vám přeje stále krásné a pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a po 17. ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lékárny přerozdělují mimořádnou dávku léku na rakovinu prsu. Majitelé pozemku v Bedřichově se zatím nedohodli, lyžařská sezóna je v ohrožení. Policisté dopadli muže, který na Semlsku a Hradecku přepadl dvě pošty. A zítra čekáme většinou oblačno, přehání i bouřky a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný Českému rozhlasu. To řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou dávku tisíce balení z Dánska. Další můžou podle ministra Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. V Bedřichově je kvůli sporům mezi majiteli pozemků ohrožená i další lyžařská sezóna. Obec se zatím nedomluvila s jedním z vlastníků společností Niseko na směně pozemků. Niseko chce své pozemky na sjezdovkách směnit z obcí za stavební pozemek pod vodojemem. Podle znaleckého posudku by obec měla doplácet 16 milionů. Navrhuje proto nižší doplatek nebo odkup sjezdovek z prodeje zmíněného stavebního pozemku. To Niseko od začátku odmítá, pokračuje jednatel společnosti Adam Kuchař.
2: Máme zajištěný vleky, máme zajištěný personál, máme zajištěné pozemky, máme nájemní smlouvy, to jsme připraveni sezónu zahájit, ale když nebude dohoda s obcí, tak do toho nepůjdeme, protože provoz nás bude stát další jednotky milionů korun.
0: Starosta Petr Holub ze starostů pro Liberecký kraj Českému rozhlasu řekl, že obec je připravená Niseku doplatit maximálně 3 miliony podle tržní hodnoty. Policie dopadla pachatele dvou loupežných přepadení na pobočkách České pošty. 38letý muž se jich na konci června a na začátku července dopustil v Košťálově na Semlsku a v Kratonohách na Královéhradecku. Pracovnice ohrožoval zbraní. V pondělí ho v Královéhradeckém kraji zadržela zásahová jednotka. K činům se přiznal, jak říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby.
0: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili v několika krajích smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a taky ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž.
1: Počasí.
0: Je před námi další teplá noc, kterou bude doprovázet větší oblačnost se srážkami. Čekáme přechodně i zataženo. Místy se přidají i bouřky. Teploty poklesnou mezi 20 a 17 stupňů Celsia. A sobota přinese mírné ochlazení. Bude většinou oblačno až zataženo s přeháňkami, místy i s bouřkami. Odpoledne naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte ve stráži, nad ní jsou v Oblukové ulici u křižovatky s Londýnskou, narazilo osobní auto do domu, s opatrností se místem nehody dá projet. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
6: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
5: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
1: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No, pokud musím není po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: vy, Marie. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale věřím tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo, já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku po té, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Je, myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív stávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku kladívkama, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr, chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano.
0: Dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím, všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát, aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní posádka Humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říká zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František Kinský,
4: kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky. Naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď tmívá z Prahy 8.
3: Kobylisy dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, jedno spojení, jak to Majka říkala o tom Látkovi, tak Geza Gerendáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berouna na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorníků, který to od Mekyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Svět je malej. Takže byl jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomsová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hané. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: město. Od Řípu až na Hané.
7: Ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovici jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas?
7: Ačko, Bčko, určitě.
3: Dobře, děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Látka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko,
4: naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maranských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to čas v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
13: No to celá maminka.
12: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co? Už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To by bylo zase kecu. Že prý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
13: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: No, krtka nedostihla.
13: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
11: Spíš tatínek.
13: Ježiš, ne. Spíš tatínek.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice Nahané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Dobře. Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde.
4: Vy mě taky
3: pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lenzo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musím být.
3: No, to staví. Lojzo. A kde z tolika ti množství přišel, prosím
4: tě? Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No, kamaráde,
4: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej, počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No někdy. Jistě.
1: A s dobrým jinak? Pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá do teď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád, pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou, ale
4: to no,
3: možná...
4: No tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle. Dobrý. A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahraničí.
4: Oh.
7: Hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně se tam zase sešli úplně krásně.

0: A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
1: Asi ne.
0: Takže jsem pro Chalupáře.
2: Dobře.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
3: No, prosím, a jsem tady.
4: Co se stalo?
3: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
4: No, to tady je.
3: Hergot. To tady máte, ale nobla. No tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
4: No, to nevím.
3: Já myslím, v Bulharsku, ne?
4: Tak já půjdu postavit na to kafe.
3: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
5: Jako vy dva?
3: Jako zájezd.
5: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
3: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Lodž, to vám nic neříká?
5: Taky ne.
3: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
5: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
3: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No. No, zavoláte mě. Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
4: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
3: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
4: Pan Čihák.
3: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
4: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
3: Podle čeho?
4: Podle Shakespeara.
3: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanna, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlo asi dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
4: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
3: Víte, no.
4: No, to musí být zážitek.
3: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
4: Ani ne.
3: Ale připaluje dneska, já mohu si udělat pohodlý takový.
4: Pánové se neznají, že?
6: Dobrý den.
3: Já jsem. Dobrý den.
6: Doktor Motl.
3: Já jsem...
4: Pozeď se, Jiří.
6: Děkuju.
3: Přivez vaši...
4: S panem Čihákem je velká legrace.
7: Ano, já jsem ho slyšel.
3: Řekla vám, paní, jak jsem já si jim
7: pomáhal. No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
3: No, dovolíte.
7: Prosím.
3: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
6: No, nestýjte se.
3: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má jistě jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
4: Já to neznám.
3: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prý je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
4: No?
3: No žádnej! V obojí prý je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
6: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase?
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, Chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
1: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
2: Pan Adamíra.
1: Ano.
2: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol.

Nebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo. Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se Hajný Drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme.
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit o hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
11: Přijde Hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí Nivě dívka.
12: No jo.
13: No počkej, a nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle, i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem na Českolipsku i před požáry. Kvůli sinicím hygienici nedoporučují koupání v Hamerském jezeře a sobota přinese ochlazení a přehánky a taky bouřky. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři také budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet vloni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasně ukončením přišli o část peněz. V Libereckém kraji i na dalších místech České republiky dál platí výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem, v oblasti Českolipska velmi silnou. Výstrahy platí do nedělní půlnoci. Na Českolipsku hrozí i riziko požárů, doplňuje Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
2: Kvalita vody v Hamru na jezeře se od minulého týdne zhoršila. Hygienici důrazně nedoporučují se ve vodě koupat. Jezero je na čtvrtém stupni z pětistupňové škály. Sinice jsou přemnožené také v Máchově jezeře, jak říká mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.
4: Vodu nevhodnou ke koupání má Hamr na jezeře, tam už teda koupání nedoporučujeme a zhoršenou jakost vody, kde nedoporučujeme koupání citlivým jedincům, má klasicky Máchovo jezero. To je opravdu klasika každoročně se opakující.
2: Mírně zhoršenou kvalitu vody mají také například přírodní koupaliště v Nedomavě, v Zákupech a v Sedmihorkách. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil zhruba 42 000 hektarů porostu. Znovu je také otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale zavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko, a omezená je také vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země.
1: Počasí.
2: Teploty v noci poklesnou mezi 20 a 17 stupňů a bude oblačno, přechodně až zataženo, s přehánkami na většině míst našeho kraje. Místy se můžou přidat i bouřky, které ojediněle můžou být i silné. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, postupně s přehánkami a místy znovu i s bouřkami. Odpoledne naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 14 v Dolní Dušnici. Kousek od odbočky na Bratrouchov srazilo osobní auto srnu a potom havarovalo do svodidel. Místem nehody se zvýšenou opatrností dá projet.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné poslední červencové odpoledne. s Českým rozhlasem Liberec. Máme 4 minuty po 17. a na našich vlnách teď začíná Den v kraji. A co jsme pro vás z našeho dnešního vysílání vybrali? V Liberci pokračuje obnova parku okolo areálu Severočeského muzea. A jedinečné letní koncerty v kraji zapadlých vlastenců, to jsou pasecké hudební slavnosti. To a další témata zazní v následující hodině. Některá z nich načrtne Hana Hauptvoglová, souhrnu regionálních zpráv, a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. V Liberci začala oprava tržního náměstí. Podle náměstka primátora Jiřího Jandělka za starosty pro Liberecký kraj přestavba přinese větší bezpečnout pěších i řidičů. Vzniknout tam má sdílená zóna a ubude 12 parkovacích míst. Tématu se budeme věnovat už za chvíli. Jablonecká policie dopadla ve čtvrtek odpoledne v centru města násilníka, který ve Mšeně napadl dvě ženy. Komisař ho obvinil ze sexuálního útoku a znásilnění. Doplňuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Za spáchání uvedeného zločinu a přečinu hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 10 let.
1: Činu se pachatel dopustil v uplynulých 14 dnech. Stále tak platí výzva pro další případně napadené ženy, aby se policistům přihlásili také. Ředitelství silnic a dálnic dnes v noci v Hodkovicích nad Mohelkou uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec. Silničáři začnou osazovat nosníky mostu, který od dubna rekonstruují. Doprava bude vedená po uvízné trase a v sobotu přes den se úsek opět otevře. V Semilech dnes otevřeli nové cyklistické hřiště pro starší děti. Je v místě starého koupaliště, které bylo od roku 1998 nevyužívané a jeho zprovoznění bylo pro město nehospodárné. Součástí hřiště je i skatepark, pump track a inline okruh. A obec Bedřichov se zatím nedomluvila se společností Niseko na směně pozemků. Niseko chce své pozemky na sjezdovkách snít s obcí za stavební pozemek pod vodojemem. Proč se zatím nedohodli i jaké to může mít následky, probereme ještě v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Před námi je víkend a tak nás určitě nejenom v Českém rozhlase Liberec enormně zajímá počasí na sobotu a na neděli. A to teď podrobně probereme s Janem Hrubým z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Ještě než se podíváme na jednotlivé víkendové dny, pojďme probrat počasí dnešního večera, noci a zítřejšího rána. Co máme očekávat v Libereckém kraji?
2: Tak vypadá to, že by nám měla během večera přibývat i nadále oblačnost a na řadě míst se vyskytnou přehánky, déšť a místy to mohou být i bouřky a ty hlavně večer mohou být ojedinělé i silné a na to je vydána i výstraha, že v bouřkách se mohou vyskytovat zejména a nárazy větrů okolo 70 km za hodinu a vlastně s tím nočním počasím, tak ráno by mohlo být přechodně i zmenšená oblačnost a ranní teploty a naměříme od 20 do 17 stupňů Celsia.
1: Jaký bude z pohledu meteorologa první srpnový den letošního roku, tedy zítřek?
2: Vypadá to, že ráno může být i zmenšená oblačnost, ale jinak očekáváme, že by mělo být většinou oblačno až zataženo a na většině území by se měly vyskytnout přehánky a místy i bouřky a ty by opět mohly být ojedinělé i silné a opět se v těch bouřkách mohou očekávat nárazy větru okolo 70 km za hodinu, ale večer by od západu měly srážky ustávat a spolu s tím by měla ubývat i oblačnost a co se týče teplot, tak zítra očekáváme mírnější ochlazení, ty zítřejší maxima očekáváme od zhruba od 24 až do 28 stupňů Celsia a vítr by měl foukat většinou mírný západní až severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a jak jsem říkal, tak v těch bouřkách se mohou vyskytovat nárazy větru.
1: Sobota se tedy netváří příliš vlídně, tak snad alespoň neděle bude v tomto směru příjemnější. Co bude v neděli 2. srpna?
2: Tak v neděli už bude těch srážek méně a na obloze bychom měli mít většinou polojasno až oblačno a jen při zvětšené oblačnosti se ojedinělé mohou vyskytovat přehánky a teploty očekáváme, že by měly být zhruba od 26 až do 30 stupňů Celsia.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mockrát děkuju. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Je naprosto

0: Do pozdního odpoledne v Českém rozhlase Liberec zavítala Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné a bylo naprosto nezbytné přestavět tržní náměstí v Liberci a přestavba začíná. Magistrát chce náměstí víc přizpůsobit pěším, lidé tam budou moct trávit volný čas a změní se také dopravní situace a na podrobnosti se moderátorka Iveta Kalátová ptala redaktorky Johany Tománkové.
1: Současnou podobu dostalo tržní náměstí v 80. letech spolu se stavbou bazénu. Podle magistrátu je současné řešení už nevhodné. Od té doby je totiž mnohem hustší doprava a na křižovatkách okolo trojúhelníkového náměstí jsou ročně desítky nehod. Pomoc nové podobě tržního náměstí by měla také ulice Nová Pastýřská, která má sloužit jako obchvat Šaldova náměstí a náměstí doktora Edvarda Beneše.
2: A teď jaké změny budou v dopravě?
1: Bude jich několik. Přestavbou by se měla sklidnit doprava v centru města na nejvytíženějších tazích, jak říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Uleví se dopravě na Šaldově náměstí, kolem radnice, dokonce se uleví dopravě i v Šamánkově ulici před budovou akademie, takže to bude všechno ku prospěchu lidí. Ta doprava bude převedena primárně právě na ten okruh, tou Novou Pastýřskou.
1: Změní se třeba nebezpečná křižovatka z Ruské do Budyšínské ulice. Výjezd z tržního náměstí bude posunutý směrem do Šamánkovy. V Budyšínské u bazénu, kde je jedna z nejvytíženějších křižovatek v Liberci, přibudou semafory. V okolí Parčíku bude možné jezdit pouze 20-kilometrovou rychlostí a stane se z něho takzvaná sdílená zóna. Ubude 12 parkovacích míst na vnitřní straně trojúhelníku. V okolí ale jsou možnosti, kde zaparkovat, například právě ve zmíněné Nové Pastýřské.
2: My už víme, že na tržním náměstí má být malý park. Můžeš nám ho popsat, jak bude vypadat?
1: Ano, vnitřní prostor teď už zchátralého místa bude takzvaná sluneční louka. Bude tam mnohem víc zeleně a ploch k sezení. Stavbaři také doplní vodní prvek a přibudou tam také nové stromy. Proměna má přinést především větší komfort pro lidi, nezmizí ani historická a architektonicky významná zastávka. Bude na okraji blíž k Šamánkově ulici. Přestavba vyjde na 73 milionů korun a potrvá přes rok. Magistrát na ní chce získat dotace.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po půl šesté je s vámi Český rozhlas Liberec, ladíte Den v kraji. Kolem Severočeského muzea v Liberci pokračuje obnova parku a podle projektu by měla celkově trvat zhruba rok a půl, tedy do letošního prosince. Park a takzvané náměstíčko před muzeem se stylově částečně vrací k původnímu návrhu, který vypracoval rakouský architekt Camillo Zite na konci 19. století.
1: Pro samotné muzeum je minulost zdrojem poznání, takže když jsme začali připravovat projekt na tu revitalizaci muzejního parku, tak jsme vycházeli nějaké historické ikonografie a tu úplně nejstarší už vlastně nikdo nepamatuje z toho počátku 19. století a k ní se vracíme.
2: Přibližuje ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.
1: Aktuálně tady řešíme, že máme prostě takzvanou zasakovací dlažbu, kdy naprší, tak ta voda krásně zasákne mezi těma kostkama, ale to zase má své limity. Když tady pustíte na to těžký popelářský vůz, tak vám tu dlažbu zničí.
2: I proto je park navržený v původním stylu, doplněný o praktické moderní prvky. Jedním z nich bude třeba malá říčka před budovou muzea.
1: Už v tom 19. století navrhovali fontány, vodní prvky, bude to taková klidová zóna.
3: Z druhé strany muzea, v té zadní části, kam lidé následně budou moci si chodit odpočinout do parku, tak tady vidíme trochu skrytý příkop, kam vedou schody a ten je věnovaný studentům Technické univerzity.
1: Je to vlastně nová atypická scéna, spousta Liberčanů. Myslím si, že tenhle prostor nezná a není úplně malý. Doufáme, že se z toho stane mini scéna pro studenty Fakulty umění a architektury. Říká se tomu vlastně jako site specific umění.
2: Jak dlouho už se park a náměstí okolo Severočeského muzea opravuje?
1: Tak začali jsme někdy v červnu loňského roku. Od února letošního roku probíhají ty hlavní zemní práce, to odbourání toho schodiště. A to už teď v podstatě máme hotovo a probíhá ta finální úprava povrchů. Musíme počkat do podzimu. Zima, aby tady probíhaly ty výsadby. Na přelomu listopadu, prosince letošního roku bychom měli být hotovi.
2: Jak celková oprava ovlivnila návštěvnost muzea?
1: Překvapivě máme lepší návštěvnost než loni. Vůbec jako návštěvnost neklesá.
2: Podle ředitele Křížka projekt počítá taky s původními keři rododendronů. Kvůli opravě je museli odborníci přesadit z přední části parku do té za muzeem. Celkovou opravu financuje Liberecký kraj. Náklady činí necelých 44 milionů korun. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Slunce za okny, slunce v duši, tak vypadá odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Ovšem ne, vše je zalito sluncem. Dohoda mezi obcí Bedřichov a společností Niseko je prozatím ve slepé uličce. Spory o nemovitosti v tamním ski areálu pokračují a lyžařská sezóna je proto v ohrožení. A detaily má redaktorka Johana Tománková.
1: V kauze se teď jedná o směnu pozemků. Společnost Niseko by podle původního plánu měla převést pozemky na sjezdovkách do majetku obce a směnit je za stavební pozemek pod vodojemem. Obec si nechala vypracovat znalecký posudek a podle něho by měla obec Niseku doplatit 16 milionů korun. S tím ale obec nesouhlasí a navíc na to nemá prostředky. Pokračuje starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Obec samozřejmě nabízí tuhle tu směnu i s nějakým doplatkem do 3 milionů korun ve prospěch Niseka, kde my samozřejmě vycházíme z nějakých cen, které jsou v podstatě obvyklé v obci.
1: Druhou variantou je pozemek pod vodojemem prodat ve veřejné soutěži a sjezdovky od Niseka koupit. To ale společnost od začátku odmítá, protože o doplatek nestojí.
0: No je ve hře nějaká možnost, že by se mohli obec a společnost domluvit?
1: Niseko požaduje místo toho třeba změnu územního plánu, aby bylo možné stavět na sjezdovkách. Pokud k žádné dohodě nedojde, ski areál letos v provozu nebude, vysvětluje jednatel společnosti Niseko Adam Kuchař.
3: Máme zajištěný vleky, máme zajištěný personál, máme zajištěné pozemky, máme nájemní smlouvy, jsme připraveni sezónu zahájit. Ale když nebude dohoda s obcí, tak do toho nepůjdeme, protože provoz nás bude stát další jednotky milionů korun.
1: Změna územního plánu na sjezdovkách by ale byla problematická kvůli nedávnému referendu, ve kterém tamní obyvatelé rozhodli, že si změnu územního plánu na dotčených parcelách nepřejí. Adam Kuchař ale Českému rozhlasu řekl, že společnost za jakékoliv situace zprovozní ve ski areálu alespoň dětský vlek.
4: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Do dne v kraji v Českém rozhlase Liberec 6:02 zavítala německá popová hvězda Sandra Cretu neboli Sandra. Zatímco její prosincový koncert v Praze a únorový v Českých Budějovicích je ještě v nedohlednu, my se můžeme pomalu ale jistě chystat a také těšit na pasecké hudební slavnosti v krkonošských pasekách nad Jizerou. To jsou jedinečná letní setkávání vynikajících pěvců a hudebníků s místním svatováclavským sborem. Už 35. roční slavností začíná dnešním večerním koncertem v paseckém kostele svatého Václava.
1: Pasecké hudební slavnosti, rozhodli jste, že se zachovají, což je dobře.
2: Řekli jsme, že jednou za 2 roky, ale příští rok jsou tak velká výročí. Věnceslav Metelka 1807-1867. A Ludwig van Beethoven, takže příští rok znovu, právě kvůli těm letem jubilantům.
1: Sbormistr Jakub Waldmann, a ten letošek začínáte dnes v 19:30 a je to Vivaldi?
2: Ano, z 4ročních dob. Solistku máme vynikající Ludmilu Pavlovou, která je rodačka tady z Paky. Má za sebou veliké úspěchy a vybrala si k sobě výborný hudebníky. Dali jsme jim pracovní název Vivaldi Ensemble.
1: A v neděli Mozart.
2: Mše C-dur, brevis, čili krátká. Málo kdy se uvádí a pro tu hudbu mozartovskou, optimistickou, krásnou, bylo vždy typický třeba Dona Nobis, takové jako rozverné, veselější. Ale tohle má Donu velmi zvláštní. Nekončí na tónice a je s takovým velikým otazníkem. Nakonec s otazníkem, který máme dneska všichni v sobě, co bude dál.
1: Aktuální věc. Váš sbor nejsou jenom pasečtí.
2: Protože generace mého tatínka, který dával dohromady ten sbor, toho taky chceme vzpomenout, protože je to 5 let, co zemřel, tak někteří už ani nežijí. Tak jsme si na pomoc vzali jelemnické zpěváky. Nakonec někteří jezdili i do pasek do svatováclavského sboru. No a přijedou i zpěváci ze Šumavy.

0: tam vše je natolik zaujala, že kůr bude opravdu plný. No a orchestr, je to ta akademie známá, svatováclavská, hudebníci, který hráli už 35krát, je to 35. ročník, takže s hudebníky, včetně tympánu, trumpety, hoboje, s těmi se v neděli setkáme a připomeneme si to velké výročí Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Předkládáme úžasný hudební zážitek.
0: Paseky nad Jizerou mají veliké kouzlo, tam vždycky ta energie a ta atmosféra byla moc krásná, takže se budeme těšit, že se zase potkáme.
1: Z Pasek nad Jizerou, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: 17 hodin 52 minut, den v kraji v Českém rozhlase Liberec končí, ovšem naše vysílání zdaleka ne. V 18 hodin vás čekají zprávy, ty pro vás chystá Hana Hauptfoglová a po 18. hodině zálety Aleny Zárybnické, která si dnes k mikrofonu přizvala mořeplavce Richarda Konkolského. A co vás čeká zítra? V Muzeu obrněné techniky ve Smržovce začínají tradiční tankové dny. Jaká je splavnost řek v našem kraji a jaký je aktuálně zájem o půjčování lodí, i tomu se budeme věnovat v našem zítřejším, tedy prvním srpnovém vysílání tohoto roku. Filip Majsl vám přeje krásný podvečer, vydařený víkend, pozor na bouřky i na slunce a v pondělí popoledně opět na značkách. Budu se těšit na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Firmy v kritické infrastruktuře se od zítřka musí hlásit k plnění nových povinností. Město Česká Lípa za 4 roky pohřbilo na vlastní náklady přes 100 lidí. Jablonec nad Nisou reklamuje opravu kamenné ulice a sobota přinese ochlazení a přehánky i bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Fuglová. Od zítřka se některé firmy musí přihlásit k plnění nových povinností, nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Povinnost se týká části firm z odvětví energetiky, potravinářství a také dopravy. Jednou z novinek má být třeba dostatečné zabezpečení objektů kamerovými systémy, jak říká Jakub Rejzek z Hospodářské komory.
3: To, co je velmi důležité, je taky doložení plánu obnovy té služby, tak aby jsme si mohli být jistí, že podniky, které jsou regulované, můžou naběhnout po nějaké události znovu do poskytování těch regulovaných služeb bez toho, aniž by to mělo významný dopad na provoz a na občany této země.
2: Firmy se k plnění zákona přihlásí přes portál kritické infrastruktury. Ministerstvo vnitra následně rozhodne o tom, jestli se jich povinnosti týkají. Následně mají firmy 10 měsíců na to opatření zavést. Českolipská radnice prodloužila rámcovou smlouvu na takzvané sociální pohřby. Ročně v České Lípě zemřou zhruba 30 lidí, jejichž uložení do hrobu je hrazené z městského rozpočtu. Obcím to ukládá zákon z roku 2017, jak vysvětluje starostka České Lípy Jitka Wolfová z Hnutí ANO.
4: Ty pohřby se musí vypravit do 96 hodin od oznámení jejich úmrtí. A pokud vlastně do té doby se vlastně nenajde někdo, kdo by vypravil pohřeb, tak to je úkolem města.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna, uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky. Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z enklávy Ceuta zpět do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Armádě se podařilo jich asi 25 tisíc vrátit zpátky. Podle úřadů se všichni vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Český premiér Andrej Babiš ANO uvedl, že kvůli situaci v Ceutě je potřeba okamžitě pro Španělsko uzavřít schengenský prostor.
1: Počasí.
2: Teploty v noci poklesnou mezi 20 a 17 stupňů a bude oblačno, přechodně až zataženo s přehánkami na většině míst našeho kraje. Místy se mohou přidat i bouřky, které ojediněle mohou být i silné. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, postupně s přehánkami a místy i bouřkami. Odpoledne naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Velmi opatrně zatěďte po silnici číslo 13 mezi dvěma odbočkami do Dětřichova na vozovce překáží spadlý strom. Určitě tam zpomalte. A pozor dejte také v Liberci na křižovatce ulice Husova a Klášterní se srazilo osobní auto a cyklista. Místem nehody se zvýšenou opatrností projet dá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu
5: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zahradnická. Jeho jméno je synonymem pro mořeplavbu. Jeho příběhy oslovují generace. Svou stavařskou kariéru začínal jako zedník. Jachtu Niké si postavil v roce 1968 ve sklepě svého panelákového bytu. Stala se druhým nejmenším plavidlem, které obeplulo svět. Richard Konkolsky. Jeho cesta začala plavbou na dřevěném prasečím korýtku na odtokové strouze rybníka v polských Kovalech, kde žil jeho praděda. Svůj první závod přes Atlantik absolvoval v roce 1972 a potom pokračoval v okružní plavbě kolem světa. Obeplul ho třikrát a získal řadu mezinárodních ocenění. Dobrodružství s Richardem Konkolským tentokrát na vlnách rozhlasových Záletů začíná. Jsem ráda, že nás poslouchá.
6: Zálety Aleny Zahradnické.

0: Narodil se v Bohumíně, hodně sportoval. Jako absolvent stavební průmyslovky se živil od roku 1963 do roku 1972 jako stavař. Ve 24 letech se poprvé podíval na moře a o 3 roky později se vydal na svůj první námořní závod, ve kterém doplul jako vítěz. Svět obeplul sám jako první obyvatel suchozemského státu na jachtě dlouhé přes 7,5 metru a vytvořil řadu světových rekordů. Teď se slyšíme na vlnách rozhlasových. Tak jsem moc ráda, že jste přijal moje pozvání putovat na rozhlasových vlnách. Dobrý den, Richarde.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím vás i samozřejmě všechny posluchače. A možná hned na počátku trochu upravím. Vy teda jste si udělali domácí úkol, až budu potřebovat napsat životopis, tak se na vás obrátím. Trochu závadí, že jsem postavil Nike v paneláku, poněvadž to bych asi ten panelák musel zbourat, ono se to dostalo ven do světa a každý si myslí, že jsem to fakt stavil. Tam jsem začal a dělal jsem tam malé části, ale samozřejmě tam bych tu loď nepostavil, poněvadž bych ji nedostal ven, tak nakonec jsem ji skládal v Lachemi v Bohumíně, kde jsem dělal investiční výstavbu.
0: Takže jste v panelákovém sklepě nebo bytě stavil jednotlivé díly, které jste podle předem definovaného plánu, který jste si nakreslil, poskládal pak dohromady.
1: Přesně tak.
0: Já v ruce držím knihu, kterou jste mi dal při našem osobním setkání na Horečkách. Jmenuje se Sám na Nike kolem světa. Moc za to děkuju. Když odlistuju na konec knihy, čtu: Mirko, jsem v přístavu. Samota skončila. Musíš přijet a užít si to tady se mnou. Odpověď vaší ženy: to víš, že přiletím, ale čeká tě ještě dojezd do Polska. Poláci chystají velké uvítání. A vy odpovídáte: popluješ se mnou na palubě Nike, kruh osamělé plavby kolem světa jsem uzavřel. Teď mohu plout i s posádkou. A vaše žena vám odpovídá: milý Ríšo, moc tě objímám a gratuluji, že jsi to dokázal. A se mnou všichni Čechoslováci, kteří ti 3 roky drželi palce. Popište mi prosím, Richarde, ten pocit, když jste poprvé slyšel svoji ženu.
1: Poprvé jsem svoji ženu slyšel, když jsem stavil akci Z záchodky přívoze v rámci výuky stavařů. Já jsem o něco starší, protože tam chodila na brigady a vlastně já jsem se oženil v 19 letech. Velmi brzo, daleko dřív, jsem dotáhnul k vodě, k jachtingu, k lyžování a podobně. Samozřejmě bez jejich podpory bych ani tu plavbu jako neudělal, jo, pač nám se narodil kluk v roce 70 a 72. jsem odjel na plavbu kolem světa. To, co citujete, tak to je vlastně komiks, to je trošku jako zpracované, aby to bylo jednoduché pro děti, je tam hodně, vlastně to je, všechno jsou obrázky. Ve skutečnosti to bylo, no, trošku jinak, jo, my jsme drželi samozřejmě tehdy kontakt hlavně písemně, jo. Buď telegramem nebo písemně a dopisy, jo. Všechno dopisy, měl jsem lodní poštu, a takže jsem poslal tam a zpátky. No a ten závěr, tak to, já jsem sice byl v roce 74 na 3 měsíce doma, poněvadž Mirka měla přiletět za mnou s Ryšou, ale nakonec jim vzali pasy, takže nemohli, takže já jsem stáhnul letenky a přijel jsem na Vánoce domů. No a pak jsem samozřejmě zase pokračoval, takže když jsem byl na závod, tak ten, vlastně ten závod trval 60 dnů, já jsem hodně psal, tak Mirka zařídila vydání první knížky, dostala tenkrát 20 tisíc korun honorář, takže to bylo na letenku, to stalo 19,5 tisíce, takže přiletěla za mnou do Spojených států na 3 týdny. No a tam jsme vlastně projednali celou tu další plavbu kolem světa. No a pak jsem ji viděl až za rok a půl a zase při závěru té plavby. A takže ona přiletěla za mnou do Anglie, do Plymouth, kde jsem vlastně uzavřel ten kruh osamělé plavby kolem světa. No a společně jsme potom pluli do Polska.
0: Richard Konkolský.

0: Bude-li sčítat, na mořích a oceánech strávil celkem 5 let. Urazil vzdálenost, která odpovídá desetinásobnému obvodu zeměkoule. Richard Konkolský, můj dnešní host v Záletech. Je to málo nebo moc strávit 5 let na moři?
1: Já si myslím, že to není tak ani moc, je to tak přiměřeně, co asi manželka může snést. A já jsem byl kamaráda, s kterým jsem plul na polských lodích na počátku, a když jsem byl v Americe, tak připlul za mnou a ten neviděl svou ženu 7 let. Takže tenkrát vlastně moje žena původně říkala, že těch 5 let budu muset nadsluhovat. No ale jak Jurek přijel k nám do Newportu, jak se to dověděla, tak řekla, ne, ty jsi babra, já ti to odpouštím. Jo? Takže, no, pojďte se, obeplout svět, aby člověk něco z té plavby, na plachetnici, abyste člověk z té plavby něco měl, aby zažil, tak to chce fakt 5 let. Jo? To je takové minimum, které bych řekl, přijatelné a rozumné. Já jsem tu plavbu udělal za 3 roky, no, ale to bylo většině ve zhonu. Samozřejmě udělal jsem další 2 plavby, kolem světa, ale to byl závod, mezinárodní závod, ten závod trval 10 měsíců, tak to už tam nešlo o poznání světa nebo lidí a, nebo přírody, tam šlo vyloženě o sportovní výkon. Ale 5 let, já bych jako, to bych bral.
0: Vy jste vlastně všechny své cesty dokumentoval, jenom mi řekněte, ten čas na to obeplutí asi se nezměnil za posledních 30-50 let. Prostě vítr fouká pořád stejně, možná ty jachty dokáží díky sofistikovanějším plachtám, lze-li to vůbec dosahovat možná někdy větších rychlostí, ale nepředpokládám, že by v tom byl velký rozdíl. Opravte mě, pokud ano.
1: No, rozdíl je dost veliký, protože ta technika jde kupředu, jo, velmi rychle. A samozřejmě, pokud bychom měli takovou tou klasickou plachetnici, tak tam to je víceméně stejné. Ty proudy jsou stejné, ta pasma větru jsou stejná. No, ale v dnešní době vlastně díky kosmickému výzkumu už máme carbon fiber a prostě ty plachetnice, pokud řekněme, plují kolem světa v závodě, tak samozřejmě jsou daleko mohutnější, mají, já nevím, až 25 metrů délky, jsou to více trupé lodě, mají hydrovznašedlo, takže se vznášejí. No a ta rekordní plavba kolem světa, obeplout svět, je kolem 50 dnů, jo, to je šílené, jo. To je jako, no ale to samozřejmě už na to musí být i technika, vybavení, ta plachetnice vlastně je nad vodou, to se drží prostě na vznášedlech, jo, to je jako, to už je jiné, no ale samozřejmě to se běžně nepoužívá pro takový ten zvaný cruising, kde vlastně parta nebo manželé nebo nějaký jedinec chce obeplout svět a přitom ho poznat.
0: Já jsem vždycky říkala, že když jsem létala na větroní, žila v souladu s přírodou ve vzduchu, jinak to ani nebývá, takže mi to umožnilo ten pohled trošku možná nestranný a nebo z vrchu. Moře, oceán, je to totéž? Když jste zkrátka na moři nebo na oceánu, dává vám to nadhled pro normální život?
1: No, zajistě jo, já jsem zažil takový nezapomenutelný okamžik. Bylo to v závěru té mé první soloplavby kolem světa. Byl jsem, se stmívalo, bylo absolutní bezvětří. Teď se setmilo, obloha byla bez jediného mráčku a vlastně tím, že ta voda byla neobyčejně hladká, jak se říká, jak taninský rybník, tak vlastně celá ta obloha se odrážela v té hladině. Takže já jsem, ta loď se ani nepohla, protože jsou mrtvé vlny a ta loď se otřásají, když není vítr, ale tehdy bylo absolutně prostě ticho a to prostě, jako kdybych tu loď, tu Nike zapichnul do té mořské hladiny. Takže vlastně měl jsem oblohu nad sebou, samé hvězdy, byl jsem v oblasti, kde jsem viděl, už jsem viděl jižník severku, a velký vůz, ale současně jsem viděl ještě jižní kříž, což bylo fascinující. A vlastně celou tu oblohu jsem viděl pod sebou. Tak když jsem seděl na palubě, tak se mi zdálo, jako kdybych se vznášel ve vesmíru. Jo. Pak vyšel měsíc No, měsíc roku, jak se dostal nad obzor, tak se objevil první mráček, s mráčkem se objevil vánek, ten štěřil tu mořskou hladinu, ty hvězdy se pode mnou ztratily, no a byl jsem zase na zemi.
0: A to je příjemný pád na zem. V záletech dnes se mluvím s Richardem Konkolským.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: O tom, co dokáže počasí, bychom mohli my dva hodně vyprávět. Já teoreticky a Richard Konkolský hodně prakticky. Když se řekne počasí, jakou situaci, jaký moment si, Richarde, vybavíte?
2: No, počasí, takže já musím prvně říct jednu věc, že čím více praxe na moře jsem jel, tím větší respekt mám k přírodě, k tomu moři. A samozřejmě k počasí, protože u toho námořního jachtingu nebo i u normálního jachtingu počasí je součást té činnosti, protože vlastně musíte rozumět, jak vznikají větry, jak to vane, jak se to mění, a speciálně při těch námořních plavbách prostě všechno možné. Já jsem to studoval samozřejmě z knížek, tenkrát nebyly sice knížky, které se věnovaly jachtingu nebo moři, no ale byly knihy, které se věnovaly letecké. A to je vlastně stejně, to jenom se prostě aplikuje. Samozřejmě také jsem dělal zkoušky v Polsku, takže jsem prošel celou takovou výchovou vlastně. A tež pro mě byly důležité předpovědi počasí. Tenkrát vlastně nebyly satelity. Třeba já jsem v Polsku, jak jsem jezdil na těch prvních plavbách v těch 60. 70. letech, tak jsem odebíral informace z Prahy, Radio Praha, které hlásilo vždycky jednou denně body, zeměpisné souřadnice různých bodů. A když jsem je pospojoval, tak jsem dostal izobary, dostal jsem fronty a prostě takové ty věci.
1: Ano, výška, tlak, teplota, rosný bod,
2: no,
1: a souřadnice vlastně polohy izobar a středu tlakových útvarů, pravidelná zpráva vysílaná v Českém rozhlase v 8:30 ráno, nebo v Československém rozhlase. Já to dělal taky kvůli létání. Dělali jsme úplně stejnou věc, měl jsem takový rastr, který už předurčoval vlastně, takže se mi spojovalo snadno, nemalovala jsem do čistého papíru. Měl jste ho taky?
2: Já jsem si, jako stavař jsem si narysoval mapu Evropy a vlastně všechny ty souřadnice na tom, no a takže jsem to prostě, udělal jsem si kopie té mapky, měl jsem je, takže tam jsem to jako doplňoval přímo na tu mapku. No a hoši Poláci mi měli za genia, no.
1: Jasně,
2: to jsem si splnul tenkrát.
1: Řekněte mi, Richarde, kdy vás počasí nejvíc vypeklo? Kdy vám způsobilo největší starost? Byla to nějaká bouře?
2: Měl jsem problém. Já jsem samozřejmě si musel vydělat na během té plavby. A v Jižní Africe v Durbanu jsem musel dostavět dům, takže se trochu zpozdil, poněvadž pro tu plavbu těmi nebezpečnými místy, jako Miss Horn nebo Miss Dobré naděje a podobně, je vždy prostě ta nejvhodnější nějaká roční doba. Jo? A já jsem se trochu zpozdil, no a teď jsem schválně jsem neříkal Mirce, prostě, že kdy pojedu nebo tak nějak. No a byl hurikán, ten hurikán přešel a okamžitě za tím hurikánem jsem vyrazil. Ono sice to moře bylo rozbouřené, ale jsem říkal, ono se bude postupně uklidňovat a mezi tím urazím těch 1000 námořních mil, obepluju Mis Dobré naděje a potom z Kapského města zavolám Mirce, že to mám za sebou, aby se nestrachoval. Ovšem, prostě já, tenka samozřejmě nebyly ty předpovědi, nebyly prostě ty informace, nebyly satelity. Já jsem vyplul, no a čapnul mě sekundární hurikán. Takže jsem udělal prostě a na tom ještě nejhorším místě, protože jsem byl na okraji kontinentálního šelfu, to znamená v místě, kde ta pobřížní voda pomalinku klesá a pak obyčejně prudce padá do hloubky. A tam, když se prostě ženou vlny, jo, tak se naražejí na to dno, no a zalamují se. No a to, já jsem se zrovna nacházel v tom místě, takže jsem udělal 3 kotrmelce, byl jsem dokonce vyhozen do moře úderem jedné vlny, musel jsem plavat, abych se dostal zpátky. No a prostě dostal jsem se po, já nevím, 2 dnech vybírání vody kbelíkem, abych se udržel na hladině, pač taniky má sice kýl těžký, který tu přebrancenou loď postaví zpět do svislé polohy, ale samozřejmě, když se dostane voda dovnitř, tak ta váha taniky by šla ke dnu. Takže první moment záchrany je dostat vodu ven z lodě. No a dostal jsem se zpátky do Durbanu Po 14 dnech jsem to zalatal, jak se to dalo, s pomocí přátel, no a vyrazil jsem znovu.
1: Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.

0: Díky mému dnešnímu hostovi v Záletech, mořeplavci Richardu Konkolskému, na mnoha místech světa poprvé viděli československou vlajku. Máte, Richarde, ty země spočítané?
1: No, zhruba přes 40 zemí. Aha.
0: 40 zemí, kde viděli naši červenou, modrou a bílou. Setkal jste se bez pochyby s mnoha lidmi, s různými národnostmi, rasami, ale i s nejrůznějšími živočichy. Tak kdybyste mi teď měl říct, jaké setkání na vás zanechalo největší dojem, co vás prostě překvapilo, jaké zvířátko cestou jste někde viděl a bylo to třeba pro vás poprvé, nebo si ho z nějakého důvodu, třeba ať už vám ohrožovalo život, nebo naopak s vámi chtělo plout kolem světa, bylo nějaké takové?
1: No, tak samozřejmě ty první zážitky, to byly na Atlantiku během toho prvního závodu v 72. roce, kde prostě jsem potkal velryby, nebo byl jsem obklopen svíňuchami, jo, kulohlavci odfukovali kolem mě, doslova jsem se mohl šáhnout prostě na jejich hlavy, jo. Delfíni, to byla nádhera. Samozřejmě s tou postupující plavbou těch zážitků bylo stále více. Třeba jsem na Pacifiku zažil stado delfinů, asi přes 200 kusů, kdy všichni najednou začali skákat do vzduchu a prostě plácat sebou o hladinu, to je prostě úžasný pohled. Samozřejmě navštívil jsem Galapágy, tam jsem navštívil tehdy téměř všechny ostrovy, takže tam jsem se věnoval všemožně zvířeně, tam je dokonce jeden pořadný lachtaní samec honil, takže jsem upaloval před ním, abych prostě měl strach o svůj harem. No, těch zážitků bylo opravdu hodně, ale zase na druhé straně jsem třeba na Tonze lovil ryby z domorodci, až pro ně to mělo ohromný existenční význam. Samozřejmě tež lovili tradičně pomocí harpun, žádné rozbušky nebo prostě výbušniny a podobně. Takže jo, anebo v Austrálii, pokud jsem plul podél velké korálové bariéry, tak tam jsem se celou tu dobu živil lovem. Buď jsem teda, měl jsem pušku tenkrát, tak jsem buď nějakého sele, ale někdy divočáka, nebo divokou krocana, divoké kuzle, nebo divokou kozu, samozřejmě ryby a žraloky a tak různě. To bylo hodně, no. Těch zážitků. I se žralokem jednou jsem chtěl mít velký žraločí zub, který bych si zavěsil na řetízek pod krk. Já jsem sice měl takový zub svého času, ale ten byl malinký. Já jsem chtěl ohromný, veliký. Jo. No a malém jsem na to doplatil, až jsem v australském přístavu, tak na teda přístavu, to byla taková zátoka, zakotvil, hodil jsem návnadu, chtěl jsem velkého bílého žraloka. Byla návnada na 5-milimetrovém nerezovém lanku. Ten háček byl ohromný, asi 25 cm velký. Dal jsem na to návnadu a než jsem to jako usadil, tak fakt to žralok chytnul, jo? A já jsem se jenom, nestačil jsem se otočit a ta loď se rozjela. Rozjela se směrem
0: k žraloku.
1: Jo, a já říkám, co se děje? Samozřejmě ta Nike minula, jela dopředu k té kotvě, minula tu kotvu. Tím pádem to kotevní lano začalo čouhat jako dozadu. A při té rychlosti ta Nike jako zabrzdila, na to lano to zabrzdilo, tím pádem ta příce dostala pod vodou. Jo, ta vlna, prostě ta voda v klidném přístavu se vybalila na palubu. No, dole ta Nike nemohla pokračovat, protože ta kotva ji držela, ale ten odpor toho trupu, tak ta loď se naklonila, ale současně jsem viděl vedle té Nike ten žraločí hřbet. No naštěstí prasklo to nerezové lanko, zařinčelo jak bič ve vzduchu, prasklo do lanovy, no a já jsem akorát se držel toho lanovy a byl jsem rád, že to lanko prasklo a ten žralok odešel. Vedle kotvili rybaři, kteří zrovna měli oběd, takže byli skloněni nad svým jídlem, No a jak slyšeli ten praskot toho lanka, tak zvedli hlavu, ale to už bylo po všem, to byla otázka sekund, jo, a říkají, co blbneš, jo, co blbneš. No a od té doby jsem samozřejmě už si odpustil toho velkého žraloka a ten velký zub.
0: Říká Richard Konkolský, posloucháte Zálety.

0: do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Zálety Aleny Zárybnické.
2: V Záletech dnes mluvím s Richardem Konkolským. Před sebou mám knížku Sám na Niké kolem světa a odlistovala jsem na kapitolu, která se jmenuje Dům pro filmovou hvězdu. Vybavujete si ten příběh, Richardem?
3: Jo, perfektně, tu a motu.
2: Ano, buďte vítán, píše se to, zveme tě na večeři, zasloužíš si pochvalu za svůj výkon, říká vám dáma, která se představuje jako mama, má i svého papa, ano, rozumím, a ten vám dokonce, čtuli správně, nabízí za ženu svou nejkrásnější dceru.
3: To bylo nejednou, dokonce na Madagaskaru mi někdejší královna, protože tam, jak jsem, v době, kdy jsem přijel, tak to už byla Malgaši republika, tak, ale ta původní královna tam zůstala ve Fort Dauphin. No a tam mi dokonce nabízela dvě dcery najednou a vůbec jim nevadilo, že jsem ženatý.
2: Když mluvím o filmových hvězdách, vy jste veškeré své aktivity na oceánech a mořích zaznamenával. Řekněte mi, kolik času z té vaší plavby vlastně zabral prostor pro dokumentaci? Prostor pro to, abyste mohl i prostřednictvím fotografií filmu o svých cestách vyprávět?
3: No, já bych řekl, že to byly nejvyšší náklady a také nejvíce času. Jo. A pokud jsem někde přistál, tak samozřejmě jsem popadnul fotáky, kamery a podobně a vypadnul jsem a prostě lítal kolem a filmoval, setkával se s lidmi, zvídal a podobně. A to psaní mi zůstalo vlastně na plavbu nebo během plavby. Já jsem jako stavař samozřejmě byl zvyklý dělat stavební deníky a to mi nějak tak zůstalo v krvi, takže prostě já jsem měl jednak lodní deník, měl jsem svůj osobní deník zážitků, nahrával jsem své pocity na magneťák, prostě když jsem ulehnul trochu k odpočinku, tak jsem měl vedle sebe magneťák a mikrofon. Samozřejmě tež byl deník radiokomunikace a podobně. No a já jsem nafotil 10 000 fotografií. Tenkrát nebylo jak dnes, žádná digitální fotografie neexistovala, to nikdo neměl ani poněti. A navíc každý nakladatel měl různý formát, jeden měl velký formát 120x120, jeden černobílý a menší formát a podobně. Filmoval jsem teda na 16 černobílý materiál, samozřejmě to nebyly kamery, že se dálkově ovládali. Jo. To já jsem musel natočit klíčkou pružinu a ta kamera, když byla plně natočena, tak jela jednu minutu. Takže jsem to musel postavit na stojan, natočit kameru, připravit se k činnosti, k tomu herectví, že zmačknout kameru a ta jela minutu. Naštěstí ta kamera vydávala takový zvuk, ona ťukala jako tik, tik, tik, tik, takže jste věděli, co sekundu, jo, tak jste věděli, je konec. Došla pružina, už to dále nefilmuje, tak jste se museli podívat, kde jste skončili v té akci, jo, v tom hraní, že vrátit se zpátky, natočit kameru, pak se rozběhnout, abyste nestraceli ten cenný filmový materiál, doběhnout udychány na to místo, kde se skončili a tam okamžitě se změnit v herce a pokračovat. Takže ono to nebylo jednoduché a samozřejmě na moře ještě daleko horší. Tu kameru jsem musel zavěšovat na různé lanka, kardanové závěsy a podobně.

0: Moc ráda si teď na rozhlasových vlnách povídám o vlnách, které jsou na mořích, oceánech. Mým hostem je mořeplavec Richard Konkolský. Celou dobu to v sobě ždím, Richarde, a chci se zeptat téměř k závěru našeho rozhovoru. Je nějaký moment, který byste si chtěl z plavby kolem světa zopakovat? Co byste si prostě dal ještě jednou, kdyby ta možnost byla?
1: No, těch momentů bylo hodně. Jednak snad ten největší moment, to byl závěr uvítání v Polsku, kde jsem doplul až do Polska s Mirkou, poněvadž Poláci jsou přece jenom národem moře a já jsem měl teda polské zkoušky a perfektně hovořím polsky, teda aspoň hovořil, a tam mě vítalo 10 000 lidí. Jo, to pobřeží ve Svinoustí, to bylo obloženo podél řeky Sviny z obou stran a to samé se zopakovalo další den v Bohumě. To dnes už ani nikdo nedokáže zorganizovat. To jsou momenty samozřejmě to ocenění, jo? Ocenění Senátu, ocenění našeho prezidenta, ocenění Českého senátu, amerického. To jsou momenty, které klidně bych rád jako bral ještě jednou. Proč ne? To jako není oceněn jenom pro mě, jo? Ale samozřejmě i pro Mirku, jo? Která mě celý život podporovala.
0: Jasně.
1: No a pro nás jako Česko, jo? Nebo
0: Československo, potažmo Česko.
1: Tenkrát Československo, že?
0: Pokud byste chtěli Mirku vidět na vlastní oči, stačí nalistovat stránky mého dnešního hosta Richarda Konkolského. A já se tu zrovna na té úvodní dívám na fotografii, kde vedle Mirky sedíte a nad vámi sedí váš syn Ríša. Tak kdybyste chtěli vidět svatou ženu, tak jo, můžu nabídnout stránky Richarda Konkolského, na kterých je. Mimochodem najdete tam i nejbližší další přednášky, kdy dál můžete putovat dobrodružstvími, tak jak to děláme my dnes na vlnách Českého rozhlasu. Poslední otázku každý záletu klade, Richarde, vždycky umělá inteligence. A tady je otázka právě pro vás. Umělá inteligence se ptá, existuje, Richarde, nějaký okamžik z vašich plaveb, o kterém jste nikdy nemluvil ani nepsal, možná nějaká 13. komnata, ale v duchu o tom zážitku víte a je pevně uložen?
1: Ne, já jsem celou dobu já jsem chápal, že v tehdejší době to cestování nebylo tak zcela možné. A měl jsem hodně fandu a cítil jsem povinnost, že se musím podělit s ostatními o své zážitky. Takže já jsem poctivě psal ráno tisíce reportáží. Vlastně včera jsem dovezl z tiskárny další knížku, 26. Přitažlivá Polynezie, kde prostě píšu o všem možném, o svých zážitcích, pocitech a podobně. Jedině prostě, o čem nehovořím, tak je to taková určitá 13. komnata, poněvadž je to otázka mého času, který jsem nebyl schopen věnovat svému synovi Ríšovi. Poněvadž prostě to víte, jak je malé dítě a toto, tak těch lidí kolem mě bylo plno a prostě vždycky jsem říkal, no počkej. Jo, to je snad jediná 13. komnata, co mám. Jinak já mám vlastně, táhne mi 83. rok, dělal jsem vždycky to, co jsem považoval za správné. Do ničeho jsem neskákal bez hlavě, na všechno jsem se poctivě připravoval. A i když se ne všechno podařilo, tak prostě nemám výčitky v tom, že se to něco nepodařilo, pač nevždy se podaří všechno. No. Takže já jsem spokojen se svým životem a samozřejmě veškeré úspěchy patří teda mé ženě, jo? A také Ríšovi, protože jsme rodina. Všichni jsme se vrátili zpátky, jak jsme mohli, jak jsme získali zpátky občanství, tak tady už jsme zase, ono to běží 10 let, no a já Ještě jsem neskončil, píšu dále, no.
0: No jasně, a my se těšíme, že vznikne nějaká další kniha, díky které budeme moci prožívat dobrodružství, jako teď ta poslední Přitažlivá Polynésie. V té, kterou já mám teď u ruky, je napsáno, že kniha je věnována věčným klukům, kteří se nebojí podlehnout touhám. Vy jste se nebál a díky tomu jsme do vašich dobrodružství byli zataženi i my. A mnohým jste byl inspirací. Já moc krát děkuji za dnešní rozhovor na rozhlasových vlnách, děkuji za poslední setkání naše společné na Horečkách, děkuji, že jste mě přijal tak trochu pod svá křídla, tak trochu pod svůj stěžeň a díky za ten dnešní rozhovor, budu si ho přehrávat v hlavě pořád dokola. Děkuji, Richarde.
1: Já také děkuji vám a děkuji samozřejmě posluchačům a fandům. Prostě to byl vždycky ten stroj, pohonný stroj. Když vidíte, že prostě lidé za vámi stojí a očekávají, takže vlastně i v těch nejhorších momentech a okamžitých vám to dodává sílu a jedete dál. Děkuji.
0: Já moc krát děkuji, krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo s pojišťovnami a lékárníky na řešení nedostatku léku pro onkologické pacientky. Policisté dopadli muže, který na Semilsku a Hradecku přepadl dvě pošty. V noci bude u Hodkovic nad Mohelkou uzavřená část hlavního tahu z Turnova na Liberec a sobota přinese ochlazení a přeháňky i bouřky. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Situace s nedostatkem léku Tamoxifen se zlepší, řekl to viceprezident lékárnické komory Martin Kopecký po jednání na ministerstvu zdravotnictví. Rezort se dnes dohodl se zástupci lékárníků a pojišťoven na řešení problému. Konkrétní postup ale nepřiblížili. Potvrdil to i prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Je to tedy nástroj zvláštního léčebného programu, kdy ministerstvo vydá příslušné rozhodnutí, které vlastně usnadní cestu, jak ten lék dostat do České republiky.
0: Ministerstvo zdravotnictví podle mluvčí Nadě Chatové jedná o dalších dodávkách léku. Policie dopadla pachatele dvou loupežných přepadení na pobočkách České pošty. 38-letý muž se jich na konci června a na začátku července dopustil v Košťálově na Semilsku a v Kratonohách na Královéhradecku. Pracovnice ohrožoval zbraní. V pondělí ho v Královéhradeckém kraji zadržovala zásahová jednotka. K činům se přiznala, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: V době zadržení obviněného byl na jeho osobu vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, a to za páchání majetkové trestné činnosti. Vzhledem k této skutečnosti obviněný po provedených úkonech do věznice do výkonu trestu nastoupil a nebylo tedy nutné podávat státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vazby.
0: Ředitelství silnic a dálnic v noci uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Turnova na Liberec u Hodkovic nad Mohelkou. Oznámila to mluvčí Kamila Zahálková. Důvodem je stavba nového silničního mostu. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objíždné trase, v sobotu přes den se pak úsek znovu otevře. Rekonstrukce mostu začala v dubnu a skončit by měla začátkem října. Zaměstnanec brněnské pobočky České národní banky podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění zcizených financí. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i centrální banka. Její bankovní rada zároveň rozhodla, že udělá mimořádný interní audit, aby prověřila všechny okolnosti.
1: Počasí.
0: Teploty v noci poklesnou mezi 20 a 17 stupňů Celsia a bude oblačno, přechodně až zataženo s přeháňkami na většině míst našeho kraje. Místy se mohou přidat i bouřky, které ojediněle mohou být i silné. Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, postupně znovu s přeháňkami a místy i bouřkami. Odpoledne naměříme 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci, na křižovatce ulic Husova a Klášterní se srazilo osobní auto s cyklistou. Se zvýšenou opatrností se místem nehody dá projet. A kvůli opravám je stále uzavřená silnice třetí třídy mezi Velenicemi a Svitavou na Českolipsku. Objížďka vede přes Lindavu a Brniště. Tak s tím počítejte, buďte na všech svých cestách opatrní a dobře dojďte právě tam, kam potřebujete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Teď máte, milí posluchači, pár sekund na to, abyste si vybavili, co se vlastně skrývá pod významem slova certifikát. Tak přemýšlíte, co to všechno může být? Ono, tohle slovo je v poslední době docela frekventované a módní, dá se říct. Víte, paní magistro?
2: Máte naprostou pravdu.
1: No, tak, teď už váš čas vypršel a my teď řekneme, co může certifikát znamenat. Tak mě napadá nějaký takový klíč, vstupní klíč, který mě umožní přístup třeba do různých počítačových systémů.
2: Tak ano, to je v souvislosti s počítačovou technologií a všemi těmi ověřováními ve virtuálním prostoru. To je jeden z dnešních frekventovaných významů, ale jinak platí stále ten původní význam, protože slovo původně je ze středověké latiny, ze slovesa certificare, což znamenalo potvrzovat. Certus znamenalo jistý. Takže význam je osvědčení, potvrzení, průkaz a podobně.
1: Asi si říkáte, proč je to slovo tak módní? No, zkoušel jsem na to přijít, paní magistra určitě taky, a asi jsme se shodli na tom, že ono evokuje takový respekt a takovou vážnost trošku, než třeba nějaké obyčejné české slovo jako heslo nebo osvědčení.
2: Tak, dneska je velice módní, řekněme, i v dobrém slova smyslu, dělat si různé kurzy, získávat různé znalosti, vědomosti a podobně. No a pravděpodobně jim váhu dává právě to, že k tomu dostaneme ten certifikát, to potvrzení, to osvědčení, že jsme něco absolvovali, že něco extra víme. A já, když jsem se dívala, za co všechno a kde se vydávají certifikáty, tak jsem byla až překvapená, protože třeba certifikát může dostat bývalý kuřák nebo životní kouč a mentor.
1: Já jsem zase viděl kurz certifikované lektorky školy pánevního dna.
2: Tam dokonce za to dáme až 15 000 korun za ten certifikát.
1: No a certifikovaný projektový manažer za 28 000, taková písemná zkouška.
2: No, nekupte to.
1: Vánoční dárkový certifikát, to bude aktuální už za pár týdnů.
2: Myslím si, že ano. A bude to mít váhu.
1: Tak bohatého Ježíška dopředu.
2: Děkuji, může být i bez certifikátu u nás.
1: Určitě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Was nicht gut schmeckt, ist nicht immer schlecht. Was heiß nicht ist, ist nicht immer kalt. Was falsch nicht ist, ist nicht immer recht. Wer jung nicht mehr ist, ist noch nicht alt. So manche können gut balancieren und suchen immer den Zweck. Sie wollen leben und profitieren, dabei verlieren sie den Weg. Ich such das Wahre, und das ist nicht einfach. Ich such das Wahre, das ist immer schwer. Doch dieses Suchen lohnt sich manchmal vielfach. Wer sucht, der findet.
1: Heute jährt sich zum 81. Mal der Tag, an dem in Aussig an der Elbe die dortige deutsche Bevölkerung angegriffen und entmordet wurde. Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch heute an den mit dem Massaker verbundenen Orten eine Gedenkfeier statt. Den Gottesdienst in der Dekanatskirche zelebrierte Erzbischof Stanislav Przybyl. Eindrücke und Aufnahmen von der Gedenkveranstaltung senden wir erst in der kommenden Woche. Heute erinnern wir an dieses traurige Ereignis zumindest mit den Erinnerungen von Karl-Heinz Kralowitz, der im Jahre 1945 15 Jahre alt war.
2: Dnes je tomu právě 81 let, co byli v Ústí nad Labem napadáni a vražděni místní Němci. Jako už tradičně se i dnes konala na místech spojených s masakrem pietní akce. Mši v arciděkanském kostele celebroval arcibiskup Stanislav Přibyl. Nahrávky z pietního setkání přineseme až za týden. Dnes si smutné výročí připomeneme alespoň vzpomínkou pana Karla Heinze Kralovce, kterému bylo v roce 1945 15 let.
3: Nach Feierabend am 31. Juli, war Dienstag, bin ich die Schwenkenstraße rauf. Und beim ersten Eingang von der Schule, ich schieb mein Rad darauf, war damals 15 Jahre. Einmal kommt einer her mit einem Stern da, ein Offizier, nimm an, der Leutnant, und sagt, soll da hinkommen, hab nicht gewusst, warum, soll das Rad da hinstellen an die Wand und mitgehen. Ja, da bin ich mit reingegangen und da war drin in der Schule ein Tisch so schräg gestellt mit die zwei Füße auf einen anderen Tisch und da musste ich mich auflegen und musste mich ausziehen und bin da ausgepeitscht worden und musste jedes Mal sagen, ich danke meinem Führer. Na gut, und dann, wie ich so richtig, ich glaube 20 Schläge bekommen hatte, durfte ich mich wieder anziehen. Dann haben wir gedacht, wenn ich jetzt rauskomme, ist mein Rad weg. Komme ich raus, steht mein Fahrrad noch dort und ich bin weiter nach Hause. Blut unterlaufen war es. Ne? Und dann kommt mein Vater heim mit meiner Mutter, auch Blut unterlaufen. Den haben sie am Materniplatz, der hat im Reunionehaus gearbeitet. Und meine Mutter hat unten gewartet auf ihn und er kommt runter. Und sofort sind sie auf ihn los und haben ihn nachgeschlagen. Alle haben nicht gewusst, warum.
1: Jubiläum der Woche. Am 1. August 1925 wurde in Gablonz eine Neiße als Sohn eines Schlosses Josef Peukert geboren. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zur Luftwaffe eingezogen und geriet gegen Kriegsende in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung kehrte er nicht in seine Heimat zurück, sondern ließ sich in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nieder. Dort trat er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, bei, dem politischen Machtinstrument der späteren DDR. Zugleich absolvierte er eine pädagogische Ausbildung und arbeitete zunächst als Lehrer. Später wurde er Schulleiter und schließlich Schulinspektor im Bezirk Erfurt. In den 50er Jahren wechselte Josef Peukert an das Pädagogische Institut in Erfurt. Dort war er zugleich Sekretär der örtlichen Parteiorganisation. Anschließend setzte er seine Studien in Berlin fort und promovierte zum Doktor der Philosophie. Ende der 60er Jahre studierte er am Institut für internationale Beziehungen und trat zu Beginn des 70er Jahre in den diplomatischen Dienst der DDR ein. Seine erste Auslandsstation führte ihn an die Botschaft der DDR in Algerien. Danach wurde er zum Botschafter in Mali und später in Tunesien ernannt. Nach seiner Rückkehr aus Afrika war Josef Peukert in den 80er Jahren als Dozent an der Parteischule in Erfurt tätig. Den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und das Ende der DDR empfand er als persönliche Enttäuschung. Seine bewegte Lebensgeschichte schilderte er in dem Buch »Mein facettenreiches Leben – Vom Sudetendeutschen zum Botschafter der DDR«. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Josef Beukert erneut in Mali. Dort starb er im Jahre 2013.
2: 1. srpna 1925 se v Jablonci nad Nisou v rodině zámečníka narodil Josef Beukert. Během druhé světové války narukoval do Luftwaffe a upadl do amerického zajetí. Po návratu odešel do sovětské okupační zóny. Zde se stal členem socialistické jednotné strany Německa, tedy východoněmecké obdoby komunistické strany. Ve východním Německu Beukert získal pedagogické vzdělání a stal se učitelem, po několika letech ředitelem školy a nakonec školním inspektorem v Erfurtu. V 50. letech pak nastoupil na pedagogický institut v Erfurtu, kde zároveň zastával funkci tajemníka místní organizace strany. V Berlíně si doplnil vzdělání a získal titul doktora filozofie. Na konci 60. let studoval na Institutu pro mezinárodní vztahy, aby na začátku 70. let nastoupil do diplomatických služeb. Nejprve působil na velvyslanectví v Alžírsku, pak byl jmenován velvyslancem NDR v Mali a poté v Tunisku. Po návratu z Afriky pracoval v 80. letech jako lektor na stranické škole v Erfurtu. Pád komunistického režimu byl pro Josefa Beukerta zklamáním. O svých životních osudech napsal knihu Můj život mnoha tváří od sudetského Němce k velvyslanci NDR. Poslední roky svého života prožil Josef Beukert v Mali, kde v roce 2013 zemřel.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku. Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
7: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
6: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
8: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
6: Začal divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 80 amatérských souborů.
9: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
10: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
9: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
10: A a to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
9: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka, a to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
6: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půltém kilometru je auto na střeše a provoz teď odklánějí na Hostivici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, zdržíte se 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
11: Vítejte u nás, vítejte nám na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
12: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
11: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili. Tak. A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Trochu jsme se svažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme. Jdeme si té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nikam, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelíšová.
2: Toč, pořád to ukazujem v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme rudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, téma země, můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolení v zahraničí a já teď se tam udělala tu partu známých dětí, no a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu 1 hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo, takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady, tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysíla v době siesty a všichni by možná spali?
7: No ať. Aspoň by jim to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních a tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu?
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano, ne? Přesně tak, 40
1: na
0: 40.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano. Byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal. No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak. A to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledvinné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, či jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Mandra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch? Ano.
1: Ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady babo, ráď, jsem baba, ale neporadím, takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka odborná kožní lékařka bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, jenže co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, to
1: zhoubný
2: nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že aha, to mám opalovala.
1: Tohle zní, i podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom, to je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje, takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům, to jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová, ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No, to víte, že jo, určitě. Ano.
4: Nebo dejchá pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličené krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám, paní, řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také ale... umíte odpovědět.
1: Ne, hele, právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a oni mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou petechy.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
2: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
2: lidé. Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
3: Tady Jirka, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
2: ano.
3: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci
2: kyslíkem
3: a normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97 ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
2: Ano.
3: Bylo to opakovaně.
2: Ano.
3: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
2: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je kolik let?
3: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
2: A berete nějaký lék na odvodnění?
3: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
2: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
3: Vím je z hlavy, tak beru valsakombi
2: ano.
3: na tlak.
2: Ano.
3: Beru...
2: No, dobře, mrkněte. Ano.
3: No, Rivodaron. Jo.
2: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuji zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
3: Jo, čili nedostatek tekutin.
2: Ano,
3: myslíte.
2: Evidentně. Mhm.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Kvůli silným bouřkám pořadatelé přerušili festival Lety Troll u Mosteckého jezera. Zároveň dočasně evakuovali i areál festivalu. Podle ředitelky akce Míny Havlátové chtějí organizátoři minimalizovat jakákoliv bezpečnostní rizika.
2: Společně s odborníky aktuálně monitorujeme situaci a sledujeme vývoj počasí a dbáme samozřejmě hlavně na bezpečnost, která je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli zaujmout tohleto preventivní opatření. Budeme situaci nadále sledovat a informovat naše fanoušky, návštěvníky i všechny zúčastněné v areálu.
0: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
0: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů. Skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental. V sobotu večer proběhne několik šampionátů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Co rozhodne o lásce? Osud? Náhoda? Touha? Někdy vám napoví šestý smysl.
6: Pomohl tehdy 22-letému mladíkovi, když potkal 17-letou dívku.
5: Lásku si slíbili před Bohem a každý den mu děkují, že v klidu, míru a pokoře prožívají svůj čas na tomto světě.
6: Vědí, že v životě je jen jedno štěstí. Milovat a být milován.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme dnes vybrali vyprávění Evy a Bohumila Chocholových.
1: Jemu je 82 let, ona oslavila už 77. narozeniny. Něžný dotek, hřejivé slovo a smích je jejich receptem na spokojené manželství, o kterém nám budou vyprávět.
0: Do Milevska v jižních Čechách se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Tak jdeme se podívat k vám domů.
4: Pojďte, pojďte, já vás vítám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Chochole. Pojďte dál tady.
3: Dobrý den. Tak tady máme Evu, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Evo, nesu vám kytičku.
5: Teda, vy jste hodnej, takovou krásnou. Děkuji.
3: Vy si ji zasloužíte, ne?
5: Myslíte?
3: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
5: Pravda, tak to je určitě.
3: Kolik už je to let, co jste svoji?
4: 57 let.
5: 8 to bude v listopadu.
4: Bude to v listopadu 8.
3: To je za chviličku už diamantová.
5: No pomalu.
4: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
3: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
4: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
0: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
1: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
0: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne. No to je pěkný teda.
5: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju. Vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
3: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznících, po klucích?
5: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
4: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat. Nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád, tak už jsem byl takovej nervózní, jo, a nakonec jsem jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem jí oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem jí pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
3: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
5: Drželi jsme se za ruce už a no, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
3: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení za svobodné?
5: Jelínková.
3: No to chápu, Chochole Jelínková.
4: No moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
3: Na tom, řekněme, autodromu takovém.
4: Ano, na tom autodromu. No, tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A no, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
3: Kde se držela?
4: No, držela se mě všude.
3: Pevně.
4: Pevně.
3: Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
4: Ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu a když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
3: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se održet, jaký to je?
5: Bylo to příjemné, jezdili, užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
3: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
5: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali a za ty, když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
3: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánu, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
5: Ano, ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za 3 dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvali jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel, to jsem si říkala, kde zase je, no, pak jsem měla strach, byl celý odřený, no, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
4: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo? Protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
3: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
4: Ano, to je přesně tak, jak jste řekl.
3: A teď vnitřně, kdy jste poznal, že ta láska už je hodně pevná, že by to mohl být vztah na celý život?
4: No, to je tak, já bych řekl postupně, jo. Postupně se to vyvíjí, já nevím, ono se to musí poznat na očích, nebo jak bych to řekl, jo. Ani nemusíte nic říkat, jo.
3: Jaký byl ten pohled tedy do jejich očí?
4: No, ten byl teda, protože ona má velký oči, jo, tak já říkám, ona Eva teda, má velký oči, to má po svý mámě, jo, ta byla taky hezká. Tak jsem viděl, že to myslí upřímně. A byl jsem rád, no.
3: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
4: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
5: Ano, vyslovil to opravdu po roce, v tom parku to teda vyslovil, jenomže Bohu se strašně rád dojímá u všeho, jo. Ten se hned rozbrečí nebo hned má slzy ve očích a tak mi to říkal takovým uplakaným hlasem, že mě má rád. Já jsem říkal, tak co u toho brečíš, nebo tak když mě máš rád, tak proč to takhle jako dramatizuješ? No tak to, tak jsme asi po roce, no.
3: Co jste mu na to řekla vy?
5: No, že ho mám taky ráda, že teda spolu budeme chodit dál, no a tak jsme spolu chodili, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem furt, jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mi řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju se, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přeštěnicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak jsem to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundaval. Toho mu radili všichni, já sama sebou ho zase sundaval, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zvrzal. No.
5: Tak co jste si ohrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak, no, odbyli jsme to dobře, to bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky v obě, jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímaly, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl, vy už se musíte podepisovat jako Chocholová, jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a no pod asi jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej, po té radnici, jo, takovej slavnostní slavnostní jera, já jsem věřící, Eva taky, takže to bylo takový sváteční a bylo, mělo to takový pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl. Takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký. No.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli furt.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary. No.
5: Když je potom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom na věky spolu. Tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu před tím Bohem?
4: Ano, to je právě to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže To je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, ne, ochuzení, tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl. No.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
4: Ona sama ne, vy jste počali.
3: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhý v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
4: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
3: Prostředí. Pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
4: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo.
3: No to, ano, na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
5: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře.
3: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně doteďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
4: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
5: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
3: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
4: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to, jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
5: Ano, holky jsou opravdu hodný a ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme... Prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už, no tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýháme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo, to je dobře, já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
5: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici, vezli jsme ho tam ve vysokých horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo že jo, teď já jsem měla covid doma, holky sem nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
4: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
5: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci, no, to jo, to. Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatný, no.
3: No, musím říct teda, COVID, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl za začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
4: To mě zajímá zjistit, jestli ten žal, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést, jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumila, Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se a řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš, já nevím. Funguje to nějak takhle?
5: Ano, určitě, to je právě, že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
4: Je ten život lehčí ve dvou?
3: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. Takhle, no.
4: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti?
5: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už, aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
3: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě, no. To taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost, no. To je to, co jinýho, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už to už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehnal.
2: Ježiši, no.
3: Teda, to není možný. Děkujeme mockrát, já vůbec nevím.
2: Myslíte, že jak... tak budem umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale si drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu i kafe.
2: Já koukám, no. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, že vnímáte.
2: No, a že je pozdravujem.
3: Děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov v dalších, než děkujeme.
2: Že to mě našli slova, jo, to je divný teď.
3: No, to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
5: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
6: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat, jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
6: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na mnou.

0: šaty, šatýř, jo, a účes.
1: Co si myslíte, že vám nejvíc sluší? A co si o tom myslí Bohumil?
2: Šaty. Normální šaty, bych řekla.
1: Kdo zajišťuje nákupy?
2: Já. Manžel si chodí kupovat pivo, to zásadně nenosím teda. Ten si dojde pro pivo, jinak všechno přinesu ostatní já.
1: Kdo zajišťuje nákupy?
0: Oba. Oba. Eva to naplánuje, já to donesu domů.
1: Co si nosíte sám?
0: Pivo.
1: Jak často se u vás luxuje?
0: Každý týden.
2: Každý týden. Někdy dvakrát, no. Podle toho, jak přijdou děti taky.
1: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
0: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
1: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
0: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
1: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
2: To jo, to nadává taky. To je, když nás někdy předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
1: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
2: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
1: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem, lavička nebo tak?
2: Lavička, na lavice.
0: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
1: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
2: Manžel.
0: Asi já.
1: Asi?
0: Ne, určitě.
1: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
2: Oči, bych řekla.
0: Obličej.
1: Jak líbá?
2: Normálně. Dobře.
1: Jakým stylem líbáte?
0: No, teď už samozřejmě jako je, líbám jako babička, jo. Ale dřív, no, tak jsme se líbali dost, no. To ona má pěkný rty, takový vyzývavý. To je na ní cením, jo. To já zase ne, já jsem taková jak slepička. Ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu. Je to pravda, no.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi po 60 letech společného života.
5: Jak se k sobě chovají a dokáží si dělat radost?
0: No, my si spíš děláme takový, já bych to řekl, ne schválnosti, to neříkám, takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabko, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
1: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
2: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
1: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, u každého křesla lampičku. Tady trávíte čas? Co, luštíte, čtete si, povídáte si?
2: Ano, tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo to, nebo koukáme na televizi, no, tady odsud. No.
0: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
1: Jste jí utancoval.
0: No, tak. Tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancu s Evou, teda to je pravda, jo.
1: Kdy vám Evo řekne naposledy, že vám to třeba sluší?
2: No, tak já nevím, není to tak dlouho, byť. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem dělal šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
1: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
0: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo, takže

0: mně se líbí, protože je hezká, jo. To jako musím říct pořád, jo, a nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl, není. A nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
1: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla? Abyste ji tady na zemi poznali?
2: Ano, aby jsme poznali tady tu lásku a s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak co bude dál? Jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
1: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
0: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdem a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
1: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
0: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý a že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct, nebo prostě ne sobě ne, ale tomu, těm druhým, no, když potřebujou pomoct. To je, no, to je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No, je to intimní takový, ale je to pravda, no.
1: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
0: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba dát tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl. Jo, tohle to stačí takovejhle jednoduché pohlazení po ramenu tačí. A ví druhej, co to znamená.
2: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít, no.
1: A milujete Evu?
0: Jinak by to nešlo, to nejde, to prostě to se musí vidět na očích.
2: Máme se rádi a jsme šťastní.
1: Jste šťastný, že ona je šťastná?
0: Ano, ano.
2: No, mám tě pořád ráda, jako jsem měla, nebo možná víc, no, protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
0: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no, prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska umí být jen čistá a umí potěšit.
1: Jako by o jejich životě věděl už spisovatel Hermann Hesse, když napsal: Když vím, co je láska, je to kvůli tobě.
0: Ani vy nezapomínejte na své milované kolem sebe. Zahrňte je láskou, pomáhejte jim, buďte jim na blízku. Oni udělají to stejné pro vás. To všechno je láska.
1: To dobře vědí i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5-stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrá Němcová, Český rozhlas.
3: Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
6: Při kontrolách byly zjištěny pouze dvě jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
3: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zvíře.

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet ihned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se býti stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godár. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godára, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzít sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásiti, řekl Godár a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godár, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balonové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard ustrnuv se nad námi v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem k Uštětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho Roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, Údolí lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný, a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vous m'avez chesti, spécla. Dans votre posor, la slonce, du soleil. Dolu.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a patrvá-li víte, jaký teď panuje, budeme mít k snídaní.

0: dílo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů, právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčků, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenouti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
1: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážeti za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katr až 7000 metr, což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
0: V tu chvíli měnila se červeň, až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
1: Dolů, dolů.

0: slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější než li tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás, ten byl plný nespoutané fantazie. Dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli anebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? A jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houbaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách, čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No, i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško. Zdravím všechny posluchače naší linky v první řadě a paní Danu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuju mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké
1: tak
0: jsou
1: to,
0: pro vás?
1: Tu polovinu. Tak ti vadí ty horka, že nemůžu chodit na tady, že tam bych byl jak na Austrálii. Je open, že jo, to by bylo úplně jako jíci.
0: No.
1: To by máme přílený, říkám, odehraju 10 minut a jela by tam hned sadická. Musím počkat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít z večera až k večeru.
0: Ano, no, nebo k večeru, anebo brzo ráno, musíte si dát budíka vystřelit z postele. No.
1: A že ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jako by nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně spíš nějaký country festivaly, protože teď je vlastně přejdu k té další části, co mě ještě čeká v srpnu. To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v country rádiu na jejich 35. narozeniny
0: tak
1: mají.
0: Tak to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže to vám se moc těším, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři, vlastně, že veškerý skoro moderátoři jsou nějak hudební nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
0: Ano.
1: Na vlaku bude hrát už kapela Šlapeto a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert. Já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo.
1: Všechno. A všem posluchačům taky přeju krásný léto. A budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí naši posluchači. A všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet, takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a tak do zahraničí, to jsem taky jednou povídal a spíš po republice a nějak není s kým.
0: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
1: Jak je člověk nemá přítelky, tak spíš tak není s kým plánovat. Tak kdyby jste byli dva, tak je to možná lepší. No.
0: Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
1: Ještě jezdím také v krátkosti, ještě jezdím také na chatu, tady kousek Sedlická přehrada tady na Vysočině.
0: No prýma.
1: Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, tam špatná voda.
0: Špatná voda, jakože synice a tak, jo.
1: Přehradě, ano, přesně tak.
0: U nás jsou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
1: A taky vůbec a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já hlásím ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tomu plaváky, vůbec to nic nebude zase. A my celý týdny se pak sucho a to je to špatný s tou
0: uvidíme.
1: Musíme se nechat překvapit a přát, aby teda víc zapršelo.
0: Dobře.
1: Aby ty houbaři se taky dočkali.
0: to je pravda.
1: Jituško, krásné vysílání.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Hezký večer vám přeju, hezké
1: taky,
0: léto,
1: dobrou,
0: hezkou dovolenou, hezké výletování a zase příště, Jardo, mějte se hezky.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások, krátce po 23. hodině v noční lince. A teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jitušku.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, Zlatovlásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do show s vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malebná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jitušku, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. Mm-hmm. A říkala jsem si, že byste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, jo, rádi vás posloucháme.
0: Děkuji moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nad standardní dovolené
0: oproti ostatním. To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita.
0: A no
1: teďka
0: to
1: vlastně
0: jo.
1: V srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko, kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jitušku, opravdu říkala jste, že zahrilo se vám vlastně kotníček, kolínko.
0: Tak no, nebylo to zrovna na kolo, na pěší tury, no asi tak.
1: Na pěší tury. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale...
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdyby se to posunula vláčkem k nám, sklípek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
1: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně takový kolchozníci, protože tady Aha. Na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho libánka, pak tady máme pana rybára, jo, no. Pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, nad standardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to je prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takový jako tajný recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlot, tak když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
0: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
1: já
0: to klapne někdy,
1: bojím.
0: Abych to viděla na vlastní oči někdy, dobře.
1: Přesně tak, proto vás k nám zvu a doufám, že jsem neprozradila právě ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a chutnat. Ale vy, Tuško Zlatovlásko, vy jste zvaná.
0: Děkuju.
1: A klidně jsem na Zagrádos, doražte za námi a pojďte si užít léto s námi.
0: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny. A kdo ví, jak se říká? Kdo ví. Každopádně, Andreo, přeju...
1: Přijďte na okurku, na rajčátko. Děkujeme.
0: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky. No a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
1: Moc děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
0: Dobře.
1: Letní dny druhé poloviny.
0: Taky. Naslyšenou. Napodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9:30 pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Řadě vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zkušenost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby po Olomoucu nějaké ten den prešel.
0: Tak
1: tím začnu.
0: Vyražte do přírody někam.
1: Jo?
0: Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no,
1: a tam
0: krása.
1: Z té řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás v Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No tak to by nemělo být, to je pravda.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vycajit zaplavat.
0: No, přiznám si, jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším, nebo pokouším uvěřit.
1: Tak to můžete vrtavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka si už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila jako a to už je 3 roky. To asi ví o všetci linkaři. Takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného. Je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají. Jo?
0: Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, aby se měl čeho chytit, kdyby se mi zatočila hlava nebo něco, protože on je tam lobka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo.
1: No. A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když je do, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu i utopit. Dobrý. Ale jinak je tam parádní koupání.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
1: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy?
0: No, nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
1: Jako, že máte strach, že byste se utopila, jo?
0: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
1: Tak to jo. A jinak chci teda pozdravovat linkaře, paní Ludmilo z Brna sympatičku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatiač. No úplně. A moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a zítra jdem s klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
0: Jo, už ráno si užijete, jo?
1: Za dva, protože je to zajímavý, tam my si vždycky čteme z Bible, pak se studuje a toto, a je to taky zajímavý.
0: Strach, no určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
1: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhé na tento svět, takže nastane naprostý chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
0: Jo, to už jste mi říkal, ano.
1: To jsem vám říkal, no. Takže sleduji mravence, mám proced, a kdybych to skoukal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
0: Jo.
1: No, zkrátím, to je to lepší než nějaký mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
0: Ano.
1: Jo. Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
0: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
1: A jestli
0: chcete
1: na něco zeptat, tak se klidně zeptat.
0: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil. Jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
1: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
0: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam.
1: Jo. Takže vždycky 1 za 2 týdny kluka beru. On je rád, zaplavem si spolu.
0: No tak to je krása.
1: Naše kamarádi mě s paní učitelka i s její mužem, oba jsou moc prima. Jiným říkáte to a strejdo, on je mal moc rád a oni ho mají taky rádi.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima. Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Taky vám moc děkuji za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety víkend. A mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer i všem lidičkám, co jsou vzhůru.
0: Dobře.
1: Já zítra jedu na výlet teď do Nového Města,
0: no.
1: Protože mám tady se stanici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně, protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestřenice a bratrany s rodinami, takže se na ně strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne, to užijete.
1: Ano, ano, ano, užiju, ano, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
1: No, víte, Jituš, já jsem, teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Takže musím odpočívat, hlavně být mít teplo na zádech.
0: Mhm.
1: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Mm. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo, já
1: I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby se vám dobře dojela domů.
0: Děkuju moc krát, krásné dny.
1: A zdravím všechny lidičky. Mm-hmm. Vám taky.
0: Jarčo, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko, ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuji mnohokrát, moc vás zdravím, tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletu, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří, prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském. A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dala do kloub artroza, tak to jsme opovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchyně. A my jsme dětem u tchyně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam měla asi radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo? Tchyně,
0: já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchyně zavolala manželce, manželka měla telefon na hlas a tchyně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon na hlas, dej si ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti z Bystry, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí, to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, ano. Tak začali brečet.
0: No jasně, děti. Smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jako by jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby tchán, ale že nám umřeli papoušky, papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten bude teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha, jo, zítra, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně, my teď máme tady jako, že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy, třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo. Jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se,
0: naschledanou. Naschledanou, naslyšenou.

0: František Nedvěd a Frankie Louhan. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic Moravy, dodává k tématu: dobrý večer Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic. Tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Oldaří a starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnocí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Chrisa Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního, určitě krásného měsíce, všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny jenom, že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze, takže i na toto téma můžeme pohovořit. No a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech, prázdninových dnech, na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného, horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Oblažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pejšek je můj spokojený.
0: Není tak
1: horko, ani
0: to,
1: mě ne.
0: To je
1: krásný,
0: dobře.
1: Jako, to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako servírka, to už možná víte.
0: Mm-hmm.
1: Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplo vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, prostě to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi, jsou hosté, kteří prudí, ale to
0: i o prázdninách,
1: je 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá, jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil je, no to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No, a vzhledem k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vyvenčím pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nické jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já s ním už, poprvé se tam byla, když syn měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je.
1: Ale to Nické jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme z Janko, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lítám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala v jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. A jsem mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo. Už nejezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
0: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
1: No, my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
0: To je dobře.
1: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už jí mám 12 let. Jo, ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají. Neplavejte tady a to, a já miluji vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu horko a čím víc vody. Už se mi dvakrát stalo na tom Nickém jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou nevytopila.
0: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
1: Pokutu, tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
0: Jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
1: Ježiš, já to miluju.
0: Tak to je dobře.
1: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi, napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
0: Slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla, slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, věřím tomu.
1: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám z těch svetů
0: a vím, no.
1: Všeho.
0: Víš, to v létě na sebe člověk hodí
1: takové počasí,
0: jedno triko a je to. Ano, přesně
1: a běhám.
0: Tak. Přesně,
1: všichni
0: tak
1: nadávají a já jsem úplně v sedmém nebi.
0: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju, přeju vám krásné léto, zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří. Měli
1: byste nám přijet podívat na zámek a vůbec na okolí.
0: No věřím, že to tam je krásný. Určitě, určitě, určitě. Tak třeba mi taky jednou
1: vyjde.
0: No váš
1: kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce. Mhm. Tak jsem zvědával.
0: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
1: Klidně může.
0: Jo, no je jen. Tak
1: na
0: jo.
1: To se těším.
0: Tak jo, Emo, děkuju vám moc krát.
1: Tak jo, všem posluchačům přeji krásnou noc, teplou. A ty už dneska 1. srpna.
0: No.
1: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou narození nám všechno. Mm-hmm. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě.
0: Uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Určitě zavolám, jak bude super téma.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu oblaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, taky na malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: Já jsem Prahy.
0: Jo.
1: Mě to uspalo. A málem jsem se ani na linku neprobudila. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin, si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, protože marně čekám, že přijedou pravnoučata a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: Takže tady přijdou příští týden a já se hrozně těším.
0: Věřím.
1: Protože pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám při zkoušení z jazyka českého, protože to tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jindy tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Oni obdavujou. Vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní.
1: Ano,
0: tak to je krása, to nádhera, jako, průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Její je z Afriky.
0: Ale
1: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujeme, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti mám ve své straně.
0: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
1: Ne, ve volební komisi ne, ale v,
0: za někoho zkrátka.
1: No, na petičních stánkách a tak.
0: Jasně, jasně.
1: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
0: No krása. No krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom a tam nějaké procházkování.
1: Začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
0: jo.
1: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
0: To úplně nechcete.
1: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
0: Že vám nedělají dobře, zkrátka ty vysoké teploty, jo?
1: No.
0: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově, no.
1: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkoživka, že nic neudělám.
0: No, tak to tak prostě je, no. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těch dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
1: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
0: Jo, je to na vás moc.
1: Já, tam je dusno a já jsem mě blbě nejtá, tak se o sebe bojím.
0: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, no. Samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
0: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou děti, vnoučata, tě veselo.
1: Takový vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata a pravnoučata,
0: jo.
1: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
0: ano,
1: který většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Já trošku taky přeju.
0: Děkuju moc krát.
1: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
0: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
1: No jo, vy to máte
0: složitější. Paní Magdalena, no. Moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
1: Díky.
0: Jo? Mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Laxenberg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Mhm. Že jsem ráda, že jsem se dovolala na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Zůstala jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátelé nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebo...
1: Oni jsou, víte? Tady se já jsem ten pečovatelský domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné drny, tak to se
0: Jo.
1: To je horší, jak nevím co.
0: Jo.
1: No, a tak... Mně to nevadí. Já mám každou ráda, mi to nevadí.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že vyjdete z mnohým.
1: Já jsem posnímá o toho. Nikomu neublížu a mám pokoj.
0: No a jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď.
1: Já mám tady normálně jako byt. Mm-hmm. To je jako byt tady.
0: Rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, to jo, jenomže bohužel já už jsem na vozíku,
0: že se nedá výjít ven a tak to je blbý, to je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct, ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam to moře je, to je pravda. Protože já jsem bývala v Černém vodě a to není o tam tu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: Mám tam bráku, ženatýho v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Že ta dělala v domově. A v normálním domově dělala. Teď už je na důchodě. Olina a tak. Brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Loně a dělají si tam přátelama ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor a brácha to všechno koupil, ten nejmladší, jo, zůstal mě jenom on, že? Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásný penízky ještě v důchodě, tak se mají jak profesor, když to je, jak se říká. Ale já mu to přeji za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a na ně vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: kde. Mám takový obrázku aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouč ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli odsud, tak by mě to strašně plně stalo.
0: Jo.
1: To by mě neopratilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam, mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil růzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ucítím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte. Nevíte, kde je...
0: Nevím, vy jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme se to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme a už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale...
1: A je na to se dívat.
0: No to já doufám, že určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no.
1: Když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě.
0: Opravdu. Jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože jsem znovu opakuji. Při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříku než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Jasně, téměř. Nikdo nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum. Teda tady.
0: No dobře, a ještě něco k tomu, nebo vy stačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní
1: Nemám
0: program?
1: Nemám žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme ten nádherný hrad v Malenovici, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovici u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, ten, kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je
0: jo?
1: Příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo.
1: Průvodky tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělí prostě.
0: Děkujeme.
1: I ode mě a toto všechno jsem nejlepší.
0: Děkujeme a máte náskok, už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek zvu mladé, takže dávám pes husu, zelí teď budu chystat, takže tak kolem té 2 hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa je
1: to vůbec
0: těžká.
1: To horko vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře.
1: Tak já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Já myslím to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako v velkém teple.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčí na husičku. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc, teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že na mě opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu se starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím si se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházíme, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, já se to odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší, co může existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, už končím, už jsme přejáni ten čas. Díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání. Ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říká, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Takže z stejného oboru, nebo z mediální studií, když to takhle povím, a jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to strašný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě pověst.
1: Jo, tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo...
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení se školou, že si můžeme udělat nárok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, děkuji, ať vás to baví hlavně. A potom, děkuji, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to 100%. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Tak už, máte směr, zkrátka, tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky je rádo praxe v zahraničí a tak, nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: No, to u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já, teda za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Přeju, moc přeju, ať se to povede.
1: Děkuju.
0: Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg. To je nádherný hrad.
0: Krásná oblast, ano.
1: Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Je fakt? Na mou duši, no tak až vás práce baví, hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: Děkuji. No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola, Havlíčko je Broně.
0: Aha, no vidíte, toto ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne,
1: no
0: jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden.
0: No to krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte, jo, a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete, ano, a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Vás prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce, promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo? Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny na pilno, soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazu. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavený.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: Anavenol bereš?
1: No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám naspátek.
2: A celý se otočit můžeš? Takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáneš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc. Pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden. Vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát. Já jsem měl zaseknutý ten meniskus. Nohu nenarovnáte, ani neohnete. Bolí vás to strašně. Otec mě tam vynesl. Seděli jsme na chodbě. Rozrazili se dveře. Vyjel vozíček. Na vozíčku ležel děda. Takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravej z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřih a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
5: já myslím, jako nebyl
4: jsem. Ne, nebyl.
5: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
5: Řekni, co užíváš.
4: Tak užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivně.
4: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
5: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže no, takže.
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já ho stejně u jedny známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo, mám
5: to.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: Vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Copak, zrovna na odlehlé místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda, kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak copak, jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čože takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně a ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývám běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ně.
4: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné... Jak se tady válí jako raněné zvíře. To, abych poskytl nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází? Dobrý muži.
3: Ani se neptejte. Dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
4: ano.
3: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Líková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohleto všechno, dobrý muži, tak vsteky kopnu do prašivky.
4: Ano, ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To já vám řeknu, to vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemu je ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škube.
5: Škubejte sebou raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
5: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme, co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
5: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
5: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
5: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijďte.
4: Utonutí!
3: U vody utonutí.
5: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
5: to
4: je tady.
3: U vody utonutí.
5: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
5: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blůňka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí a uzrechne zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
5: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
5: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi kolky, plavčí, topím se.
5: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
5: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: Odkuď kam,
5: z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem.
7: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
7: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
7: Po něm.
3: Mě to bude šimrat.
7: Ale mladíku, tady jde o život a vy podá šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ona se oholíme a pak ho teprve zachráníme.
4: Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat, jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo holit.
7: Neuvěřitelné.
3: A mě taky ne, mě tady všecko šimrá, nachvěle.
5: Vraťte se, vraťte mi pravítko, už jste mi vzal pravítko.
3: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
5: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzínské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: žiješ, kamaráde? Kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudě podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho nic takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako vám. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
4: Ano, a kdy se vám to děje?
3: No, vždycky, když telefonuju.
5: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
4: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
5: No, nevím, asi 2 roky.
4: No, ale proč jste nepřišel dříve?
5: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
4: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
6: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
7: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
8: Na kožní oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
9: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
10: Hergot, sakra.
9: Máte nějaký problém?
10: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
9: 500 korun.
10: 600 korun.
9: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
10: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
9: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
10: Ne.
9: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
10: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

od vás bych i klistýr snesl, ani bych přitom nehlesl. Milý pane operatér, vy až těch nejvyšších pater, přízeň svou chci dát najevo, nabít bych vám slepý střevo, jenže až se skoro stává.

monologi, zdravíme i patologi, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice a my

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, urej mě naučil. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřek taky, já řek tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, srdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Vám si prosím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košíky si, pane Novotný, pořád se mě děláte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě nikdo nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, když jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyně. Opravdu, to už není to, přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnice ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošatka zdraví, tam jsi vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Zapotřebí podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělí, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já
0: tě odpůjdu.
2: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadřel v noci? Jak jsem na vás myslel?
1: Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
3: Vy jste pan doktor Blažej?
4: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se... Poslouchat mě. Já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně? Já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
4: Ino.
3: Ano.
4: Ano, Ino.
3: Co ano?
4: Co asi ano, Ino?
3: Ne.
4: Ne, ano.
3: Ne, ne.
4: Takže ano. Ino.
1: Prosím vás, tady, nechte toho, dobuckáváme se tady, tady umírá člověk, vy mě nechce žádný doktor, na tož Blažej, vy jste u mě normální cvok.
5: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
5: Taky na vás přijde. No. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
5: A co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
5: Nerozumíte doktorům?
1: Nerozumím.
5: No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to není blbej nápad. A co injekce?
3: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
5: Co prosím?
3: Abyste mu dal tu injekci.
5: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď. A kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil. Vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
2: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky,
5: ano.
2: Tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
5: Jak to?
2: Holky nepřišly.
6: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
2: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
6: No?
2: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
5: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
7: Volal mě někdo!
8: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. A on pustí tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmane, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodnej a má tak zlatý ruce.
2: Není hodnej, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Nechci dělat trámu s někam jinam. Ne. Ne. Ne. Ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Čenko, někam nepůjdeš. Ty jsi doktor medicíny a ne proskok pro liní partaje. Ty nemáš zapotřebí, aby těch někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného, než vás nechce. To prej radši umře.
2: No, žádná škoda. Aspoň bude o jednoho mochvelku více pomíjí.
3: Pane doktore, buďte humanista. Ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vidě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase
3: bere
4: žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak pojďte se podívat, jak ho to bere. Pojďte, pane doktore.
5: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
6: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
5: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno a ten moula jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
6: Poletí. Nepoletí. On se zvířat bojí. Komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
5: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightmerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nevyhověl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
6: A co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
5: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovatý bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
7: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádí chřipka, tak já jsem vám přinesla

0: ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prý budou strašně drahý.
1: Jo, jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
0: Ne, tak ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
1: No, to je pravda. Hlejte se, nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, no, takový
0: tak
1: zmatek.
0: Ne, to ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
1: No tak, hlejte, no, ne všichni tohleto, ale ovládají, víte. To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem ramena a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
2: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně, hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.